0: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi.
1: Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem.

100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860.

Zástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

hosti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
1: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
2: Tady.
1: Ano, ano. Pan Prousek, prosím.
2: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
1: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
0: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
3: Tady, tady. Mě by...
1: Prosím, kdo se hlásí? Lenka Kořínová, prosím.
3: Mě by zajímalo...
1: Mluvte, nejsem bez srdce.
3: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
1: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno, ale že by to nebylo povoleno.
0: Ovšem, vážení přátelé, pozor, muž je tvor plachý a lekavý. Když ho na ulici zastaví cizí neznámá žena, on oběma rukama pevně stiskne svou občanskou legitimaci a prchá.
4: Já, když vás tak poslouchám, já mám takový dojem, že dnešní svět přisuzuje tomu erotismu, nebo jak tomu říkáte, příliš velkou váhu. Jsou přece snad krásnější věci, ne? Třeba takové jídlo, například, no. Bašta, to je básen, že ano? A tak se vás ptám, doktore, co děláte proti té přemíře a té přebujelosti erotiky?
1: Já nic. No.
4: Vždyť já taky vás se neptám.
0: V současné době máme mocnou petardu proti rozbujelé erotice, a to je samomanželství. Když už ani...
1: Ano, to má velmi tlumivý účinek.
5: Doktore, co je to pořád s tou štíhlostí a s těma dietama, prosím vás? Jo, podívejte se, historie mluví jinak. Historie umění, to je historie kyprých žen. Pochopte to. Takový Rubens, ten by vás prohnal, pánové. Jak praví básní? Pomalu. Jeď krása žen jen v oválu. A jenom váza má být štíhla.
1: Ona si plete erotiku s keramikou.
5: To zavinil můj první muž.

0: Řekněte, prosím.
1: Co je na tom vtipnýho?
0: Člověk nechce být adresnej. A takhle to dopadne.
2: Jde o chablost mužů, tedy o problém o chablosti mužů, tak mohu zasvěceně hovořit.
1: Já se domnívám, že jak si s úbytkem sil musíme počítat.
2: Ano, ano.
1: Já bych vytýčil takovou zásadu, čemu nemůžeme zabránit, to milujeme.
3: Jestli dovolíte.
1: Ano, dovolíme.
3: Já bych totiž nerad, aby z mé první otázky vznikl takový špatný a mylný dojem. Prosím, i já mýval problém, že?
1: Ostatně
3: Fráňa Šrámek to všecko, jak si vyslovil za mě. Abych se přiznal, já jaksi v druhé polovině svého životního zápasu jsem erotomanem spíše duší než tělem, chápete? Co to je?
2: Promiňte, erotoman duší v druhém životním kole, to je výhra.
3: Že ano, no prosím.
2: Pánové, pěstujte svou sexuální fantazii a své sexuální snění. Je to jediná věrná družka vašeho života.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

na svatým kopečku u kostela. Bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla. Bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu. Bim bam, bim bam, jo, někde vpředu.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně.

Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, kdo? Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce, vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano, ano, zítra na ksivoklátě, ano, chce si vystřelit na jelena 12 ráka. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. Takže zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličkost. Projektily má vlastní. No tak to je dobře, to je dobře, to je jenom dobře, poněvadž ne, že náš celostátní plán střeliva je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já se tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. No. No. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerník, ano. No jo. 12 ráka, no jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když jdeš, ty v tebe, že jdeš do ojstu. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. A on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovací vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, víš? Že nebude chtít? No jelen, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no. Že... No jo, no tak mu něco slíbím, no. Tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. Moc se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo. No je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to. No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmání s Pepičkou. No, to ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj!
Holandský princ, ježíš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh. Tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volnej. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to buď bez starosti. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? A když volní od někaď vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No, tak to bych tě tam mohl posadit mě Bobíka z Pernštejna. No. Jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. Tedy, no. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchni na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju, ahoj, halali. Hergot. Nimroda, Kňourek! Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám si, já si znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No, tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co, kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří bažant. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No jo, já jsem si hned toho nemyslel, páč bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo. On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nashledanou, halali.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to bylo o něco dříve, možná později. Potom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát.

15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
1: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
0: No ale na co smyčec?
1: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
0: No ale na co smyčec?
1: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
0: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
1: To nejsou housle?
0: No ovšem, že ne.
1: A co je to?
0: No to je banjo.
1: Co?
0: Banjo.
1: Banjo?
0: No ano.
1: Tohle to?
0: No to je banjo.
1: To je banjo tohle?
0: No samozřejmě.
1: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
0: No je to takový lahodný hudební nástroj.
1: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
0: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
1: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
0: Banjo a basa, to
1: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
0: Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Prosím
1: víte?
0: Vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
0: no jo,
1: housle.
0: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, to je. Prostě ze smyčcem.
0: No. A na banjo se brnká.
1: Brnká, no.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, no, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny.
1: No, bodejť. Táta hraje taky.
0: Váš otec také.
1: No.
0: Celá rodina hudebně nadaná.
1: Táta je taky ladič pijan.
0: Ladič pijan dokonce.
1: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
1: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
0: No.
1: A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý. No.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Jak si je ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, víte, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.

0: bílá jak víla, tančící v tmách, jak měsíc, když pomalu svítá. Něžná jak polibek, milostný hrát.
1: Jak štěstí, co těžko se chytá, to všechno jsem já.
2: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

let it rain. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Dnešní den přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně bude zataženo a ojediněle počítejme také s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na Moravě až na 25 stupňů Celsia.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku chyláků,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u aut, protože počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je tu další zákaz naší vlády. Tentokrát zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, který navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Už je jasné, že ho vláda podpoří. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit ve svých řádech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
2: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tip na prázdninový, ale i poprázdninový výlet má Luděk Savana Urbánek.
3: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gol. Duel o zlato viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gol bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: ze všech chlapů nejšťastnější chlap. To byla skupina Hobous, zpívalo se v té písně také o kolejích, že tam nikdy není sám. Věříme, že ani vy nebudete sami naši posluchači Country Rádia, protože od této chvíle vás zdraví při pondělním vysílání Country Rádia Kačka z Vádělu.
1: Tak chtěli jste být sami?
0: Ne, máte smůlu, nebudete.
1: Ne, vůbec, nedejte nám ruku, mě dejte pravou, Vláďovi levou. Ano. A pěkně společně projdeme tím dnešním pondělním dnem. A sice 20. červencovým. No já myslím, že spoustu lidí je dneska nevyspalých, teda zejména myslím si, že fandů fotbalu. Tak si myslím, že probíhaly bujaré oslavy.
0: To určitě, ano, ano, ten fotbal byl to pozdní.
1: Zvláště pokud jste Španělé.
0: No, bylo to, já jsem to nesledoval, ale co mám reference, tak to bylo velmi napínavé. Samozřejmě Španělsko si to vítězství zasloužilo, byl to údajně krásný fotbal a ve finále to dopadlo tak, jak to dopadlo. V každém případě i Argentina si zaslouží velký obdiv. Prostě to mistrovství světa se povedlo a vždycky máme nějakého vítěze.
1: A myslím si, že letos vlastně vůbec poprvé byl takový ten meziprogram, taková ta vsuvka, která byla plná hudebních interpretů, kteří běžně jako nevystupují na takovýchhlech akcích a samozřejmě bylo to poprvé, bylo to teda velkolepé. Musím říct, že se to asi ujalo a bude to už tak na pořád.
0: Tak, ať už jste se nevyspali díky tomu, že jste fandili fotbalu mistrovství světa pro ten letošní rok, anebo jste dělali úplně jiné věci, nebo vás třeba budili noční bouřky, počasí to se také samozřejmě dostaneme, anebo jste měli nějaká bolístka, že? Mám to prozradit?
1: Ne, musíš to prozradit. Možná jste měli nějaká bolístka a možná, že vám do toho třeba taky někdo chrápal. Takže i proto jste se nevyspali, ale nebojte, dnešek zvládnete, my vás na to připravíme.
0: Tak přejeme dobrou noc. Při poslechu Country Rády a vězte, že v této hodině někdo z vás neujde ani našemu pravidelnému rannímu probuzení, ale my v tuto chvíli jdeme na muziku.
1: Tady je Johnny Cash, bude i Radek Tomášek, taky informace o počasí a dnešních oslavencích.

0: byl králem rock'n'rollu, tak to byl Radek Tomášek přesně ve 6:45. Když se dívám na mapu České republiky, tak tedy musím konstatovat, že ty teploty jsou výrazně níže, jo, a budeme to tak říkat ano. V podstatě celý týden, výrazně níže, než tomu bylo třeba v předchozí týden, ale neřekla bych, že je tam jako nějaká extra zima. Je tam kolem 8 až 11 stupňů Celsia, výjimečně na jižní Moravě kolem 13.
1: Podrobnější informace o počasí si řekneme po Věře Martinové, ale ještě předtím nakoukneme na D1, protože tu máme aktuální zprávu. Za Odrami směrem z Ostravy do Brna se tvoří kolona z 319. kilometru k nehodě, která se stala na 314. kilometru. Je to zdržení zhruba na půl hodiny a je to v důsledku havarované dodávky ve Sužení. Tak jezděte opatrně, pak když jste na této trase, tak počítejte se zdržením.
0: No tak to je docela velké zdržení takhle brzy po ránu. Každopádně my doufáme, že vám to alespoň s Kandre rádiem bude pěkně utíkat.
1: Tak ať se vám dobře poslouchá, přijekačka Vláďa, 6:16.
0: Věra Martinová už teď.

0: Tak bylo, je a bude.
1: No není to tak dávno, co jsme říkali, že sluníčko vstává přesně před pátou, že jo, to máme 14 dnů zpátky, přesně 14 dnů zpátky sluníčko vstávalo ve 4:59.
2: A dnes?
1: To jsem dneska zvědav. Prostě o 14 minut později, no to je úplně skandál prostě. 15:13, zapadat nám bude minutu před 21. hodinou, jak se ty dnes zkracují.
2: Já vím, dnes se samozřejmě zkracují, ovšem podstatné je to, že to sluníčko vyjde, ať už je to kdykoliv, a bude nám dělat radost během celého dne. No, jestli dělat radost bude, to si řekneme za chviličku, ale ještě předtím musíme nakouknout do Klementina. A to na nejnižší a nejvyšší teploty. Začneme u těch nejnižších, 8,7 stupňů bylo naměřeno v roce 1996. Rok 2022 se psal, kdy naměřili meteorologové na teploměru 35,7 stupňů Celsia.
1: No teda, tak to tam teda pěkně
2: to vykoukali.
1: No to určitě. Tak mrkneme se na souboj Jizerka Kvilda.
2: Ano, tak já si myslím, že dneska Jizerka bude mít nižší teplotu.
1: Ale vůbec ne.
2: Ne, je to
1: no, vůbec ne. Jizerka 7 stupňů.
2: Ano.
1: A na Kvildě, no, to snad ani není pravda, tam mají 1,5 stupně pod nulou.
2: Ne.
1: No jo, v létě prostě bumbác a horská Kvilda minus 1,5 stupně. Tak vás tam zdravíme, snad tam nebude
2: ano.
1: sněžit.
2: Tam je to taková ta klasika. No a jak to s teplotami bude vypadat dnes? Od 18 do 23 na jihu Moravy kolem 25 stupňů Celsia, no a v 1000 metrech na horách kolem 12. K tomu má být na polovině území většinou polojasno, v severní polovině bude většinou oblačno. Tolik informace k dnešku.
1: No, a když se koukneme na úterý, tak by mělo být většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo, nejvyšší denní teploty 19 až 23.
2: Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. Máme tu dvě krásné pranostiky vztahující se k 20. července.
1: Odpoledne podzim,
2: ano,
1: jo.
2: Ano, přesně
1: do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.
2: Co jsi říkala?
1: No takhle nějak jsem
2: jo,
1: to říkala.
2: Jo, ano, tak pokud z toho nejste moudří, tak věříme, že moudří budete alespoň z další kapely. Čekají nás nové struny.

0: Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin, 28 minut a máme tu dopravu. Začínáme na kolejích. Dvě, dalo by se říci, docela radostné zprávy v rámci krátkodobějších vlakových výluk. Máme tu dvě a ty končí zítra, tedy 21. července. Týká se to tras Blatná Březnice a také Kolín, Přelouč a pozor, týká se to pouze osobních vlaků, rychlíky projedou. Jak to vypadá na silnicích, začínáme dopravní nehodou, která se stala na D35, exit 109 ve směru na Lipník nad Bečvou. Další dopravní nehoda je hlásená až na Skroměříže, havarovala se v ulici Havlíčkova a ještě tu máme Karvinou, tady došlo ke střetu vozidel v ulici Dětmarovické. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, za chviličku počasí a zprávy a po půl už se podíváme na dnešní oslavence. Šťastnou cestu a hezké ráno.
2: Country rádio.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
2: 35. chlapci jako květ.
1: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.country.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Kabinet chce dnes schválit první důchodové změny v tomto volebním období. Alespoň to tvrdí Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Z knihovny Václava Havla někdo odstranil obě loga. Pachateli hrozí pokuta. Je tu doba dovolených a lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Shodli se na tom prodejci. V létě volíme nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. To byly krátké zprávy, ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: 6.37, tak se mrkneme na všechny Ilji, co jsou kluci, který maří, ještě jednou, tak to jsou kluci, kteří mají dneska svůj svátek. Ilja má svůj původ v hebrejštině. Tohleto jméno je odvozeno od hebrejského jména Eliáhu, což znamená Bůh je můj pán. Do češtiny se jméno dostalo z Ruska. Ruská varianta přitom pochází z řeckého překladu jména Elias. No a těch Iljů je v Česku necelá 600.
2: No a podobné jméno, podobný význam má i druhé jméno, které je v kalendáři, tím jménem je Eliáš. Jedná se o mužské jméno hebrejského původu, jehož variantami jsou jména Elias, a teď se k tomu dostáváme, či Ilja. Jméno vychází z hebrejského jména Eliuhu, které v sobě spojuje dvě starozákonní boží jména. No a dalo by se tak říci, že je překládáno jako můj pán je Bůh.
1: No, Bůh je můj pán, to je zase u Ilji, že to bych řekla, že je tedy úplně
2: podobné.
1: Identické. Dneska také slaví Iljana a Eliana.
2: No a v kalendáři mimo jiné máme Mezinárodní den šachu, a to na památku založení Mezinárodní šachové federace, což bylo v roce 1924.
1: Taky máme Mezinárodní den měsíce, možná proto, že tento týden nás čeká nějaká specialita, ano, která souvisí se sluníčkem. O tom se ještě budeme povídat. A dneska máme tedy Mezinárodní den měsíce. Mnohé hvězdárny čekají na příhodný okamžik, aby mohly návštěvníkům zprostředkovat ten pohled na měsíc. A dneska nebo letos to bude vůbec probíhat v hvězdárnách v Praze, v Karlových Varech, na Žebráku, v Úpici, v Rokycanech, Mladé Boleslavi. Pokud máte ve vašem okolí někde nějakou hvězdárnu, tak se určitě běžte mrknout.
2: Bude to stát za to. No a ještě letem světem, v Kolumbii mají den nezávislosti.
1: No a v Japonsku den námořnictva.
2: Teď už kapela Hop Trop a čeká nás píseň, která se jmenuje Silnice.
1: No, za chvilku se taky na tu dopravu podíváme trošku podrobněji.

0: Teď Dizzy. Tak to bylo téma pro kapelu Eagles. Je přesně 6:45 a my se podíváme za dopravou a také trošku naťukneme to počasí, alespoň jak to vypadá dnes po ránu.
1: Tak dneska teploty budou mezi 18 až 23 stupni Celsia. Pokud by vás zajímalo, jak je teď po ránu, tak teploty pomaličku šplhají po té stupnici nahoru. Už je mezi 9 až 12 stupni Celsia. Ovšem na Moravě i 15 stupňů.
0: Pořád si pozor dávejte na D1. Hovořili jsme o dopravní nehodě, která je na 319. kilometru. Pořád se nám tam prodlužuje, takže vyjedete až k 314. kilometru, kde došlo k havárii dodávky, zabírá tam pravý jízdní pruh, no a ještě D35, tady je také trošku problém, tady na exitu 109 zpomalíte. Tak ať se vám cestuje dobře, ať se dnes moc neochladíte, protože alespoň po ránu ty teploty nejsou bůhvy jaké.
1: No, ale třeba se ochladit chcete, tak se klidně ochlazujte a spolu s námi poslouchejte dál třeba Pacifik.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, a

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: S vámi je Country Rádio i teď 3 minuty po 6:45 a teď s vámi bude i přítel Luděk, jo, který by měl být na telefonu za malý okamžik tedy a bude s námi i takový velmi jako zajímavý příběh, musím říct. To je tak dlouhé přání, že se nám skoro nevešlo ani na A4.
2: Příběh je to krásný, samozřejmě opravdu velmi dojemný. A písnička, která je věnovaná oslavenci, který včera slavil 68. narozeniny, stojí určitě také za to a velmi úzce koresponduje právě s tím přáním.
1: No, prý naše rádio poslouchá doma, ano. V autě, neustále, prostě Luděk je náš evidentně věrný fanda, tak jsem zvědavá,
2: zatím to nevypadá v tuto chvíli.
1: Zvedne telefon.
3: Dobrý den.
1: Dobré Skvěle. Ráno, moc vás zdravíme, Luďku, tady je Country Rádio, Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: No to jsou rád, že vás slyším. No,
1: my jsme taky rádi, že vás slyšíme. Jaké byly oslavy včera?
3: No, ještě teďka ležím.
2: Jo, to.
1: No já myslím, že ještě chvíli poležíte, ne? Co?
3: No určitě.
1: Tak my vás jenom tak lehce probudíme nějakým milým přáním a taky jedním příběhem. Všechno jsme se o vás dozvěděli, tak teď to řekneme i našim posluchačům.
2: Náš příběh je takový, že jsme spolu okolností oba dva před 5 lety ovdovděli. A po 3 letech jsme se seznámili, že samoty bylo dost, tak jsme se přihlásili do placené seznamky.
1: Slovo dalo slovo a i když mezi námi byla vzdálenost 150 kilometrů, začali jsme za sebou jezdit. Až jsem se k němu vloni nastěhovala, takže jsme spolu již 3. rokem a dá se říct, že opravdu láska kvete v každém věku, napsala nám Magdalenka.
2: Ano, a teď to přání, lásko moje, umění radovat se z maličkostí tvoří život. Buď ještě dlouho tvořivý a hlavně zdravý. Krásné narozeniny ti přeje tvoje Magdalenka. Tak co vy na to?
3: To je nádherný.
2: Je. Váš příběh je nádherný. Váš příběh je opravdu krásný. A až by se dalo říct si dojemný. My vám moc přejeme, aby vám to vydrželo. Je vidět, že Magdalenka vás má ráda a nepředpokládáme, že by tomu bylo jinak ani z vaší strany.
3: No je to, a vidím to do budoucna. Věřím, že to bude dlouho.
1: No to je nádherný. Já si myslím, že jste takový jakoby hvězdný pár, bych řekla. Ano. A že vlastně všichni lidé, kteří si říkají, no jo, tak mě už je nad 60, já už prostě nikoho nenajdu, tak vy jste prostě teďka
2: důkazem.
1: Podle mě důkazem toho, že to prostě jde a že ta láska kvete v každém věku. Tak držíme palce, ať vám to dlouho vydrží, ať jste spolu takhle šťastní, co nejdéle.
2: Mějte se krásně. Mějte se krásně. A posíláme písničku, kterou pro vás Magdalenka vybrala. Tady je Nedvědi, máme jen sebe. Užijte si to.
1: Tak ještě jednou všechno nejlepší k narozkám.

0: Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane,
3: byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Jen bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
3: Byl to Shane, Ladislav Vodička a country beat Jiřího Brabce. Tak co nás čeká v příští hodině?
4: Hned po zprávách a počasí si dáme Lucku Vondráčkovou a její písničku Stanice svět.
5: Country počasí.
6: Dnešní den přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně bude zataženo a ojediněle počítejme také s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na Moravě až na 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě je do pondělí 10. srpna mimo provoz. Vyměňuje se opotřebená část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice a také kolejové oblouky u obchodního domu Maj. Změna provozu postihla linky 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23 a 42 a noční spoje 93, 97, 98 a 99. Centrální bod nočních tramvají se přesunul z Lazarské na Karlovo náměstí. Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149, v roce 2014 jich bylo pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo dovolené. Do liberecké zoologické zahrady nás pozve Luboš Dvořák.
2: Lvice Elza, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. Zvířeti skončila povinná měsíční karanténa, při které se neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění. V Liberci zůstane do té doby, než se najde jiné zařízení. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Atleti vystřídají chrty. Vysvětlení má Honza Navrátil.
3: Jak už z našeho zpravodajství víte, tak přestavba bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion se blíží. V září vedení Prahy plánuje vybrat firmu, která práce za rok a půl provede. Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy budou tento areál po dokončení využívat oddíly, ale zázemí tu najdou také paralympionici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a dočkali jsme se 6. triumfu 19-letého pilota v sezóně. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zvítězil ve velké ceně Belgie a navýšil náskok v čele pořadí jezdců na 45 bodů. Jeho týmový kolega George Russell totiž už v prvním kole skončil mimo trať po kontaktu s Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Druhý dojel Hamiltonův parťák Leclerc, třetí Verstappen z Red Bullu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak my tady zmiňujeme od minulého týdne, že budeme oslavovat 35 let. Je to krásný věk, je to už takový jako dospělák, takový jako chlap ve vývinu, nebo ten vývin je daleko za námi.
2: Spíš a proč chlap?
1: No teď já jsem to chtěl ještě dopovědět. Nebo i žena ve vývinu, v rozpuku.
2: Žena ta už je dávno dospělá.
1: Rozpučená.
2: Muž v 35, teda rozhodně dospělý ještě
1: ano,
2: není.
1: Ano, a tam to se trvává až do pozdějších.
2: Jasně, o tom ty by si mohl vyprávět a já taky. Ale o tom to není, my s vámi chceme probrat jednu důležitou věc. Chcete s náma oslavit ty 35. narozeniny Country rádia? No pokud ano, tak není nic jednoduššího, než teď rychle skočit po telefonu a rychle tam vyťupat 210 323 333, dovolat se k nám do studia a zodpovědět správně otázku, protože jen tak můžete získat dva lupeny na naši velkolepou oslavu, která bude 15. srpna v Pikovicích.
1: No, já si myslím, že zájem je obrovský. Konec konců o tom samozřejmě také svědčí skutečnost, že v běžné předprodeji jsou ty lístky vyprodány.
2: Ano.
1: To znamená, vy máte jedinečnou šanci opravdu se k nám dovolat a ty dvě volné vstupenky, včetně dvou limitovaných triček, prostě získat.
2: Ano, tak teď už není vůbec žádná jiná příležitost, než si prostě lístky vyhrát. Jo?
1: Ano, ano,
2: bylo opravdu jenom málo lístků, které jsme dali do prodeje a teď vlastně už je jenom šance, abyste většinu z nich vyhráli. Tak kdo pak je na lince? Hezké ráno.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Telefon Květa, posluchačka.
1: Květo, už jste vyhrála lístky na tuto akci, nebo ještě ne?
3: Ne, já jsem vyhrála deštník.
1: No výborně.
3: Tak kdyby pršelo, tak si přikryju.
1: Tak si ho můžete vzít sebou, pakliže nám správně odpovíte
3: na naši
1: soutěžní otázku. Není to nic těžkého, týká se to samozřejmě velmi úzce s Country rádiem.
2: Jak se jmenuje skupina, se kterou hraje náš kolega moderátor Petr Bohuslav?
3: Tak to budu muset přenechat někomu jinému. Znám ho, no, poslouchám, ale skupinu opravdu neznám.
2: Tak se nedá nic dělat, tak dáme šanci někomu jinému přebrat.
3: Já vám
2: hezké ráno.
3: Pěkný den, na
1: škoda, tak ten deštník využijete jinde. I když vlastně na té akci určitě pršet nebude, to co tady.
2: No určitě ne, já si myslím, že kdykoliv jinde, ale na té akci.
1: Ano. Country Radio, dobrý den.
4: No určitě ne, já si myslím, že...
2: Halo, tam je nějaká ozvěna. Slumte si prosím rádio, posloucháme se ze sluchátka. Kdo pak je na lince?
4: Už mám slumeno. Dana, ahoj.
2: Ahoj, Dano. Tak Dano, jak se jmenuje skupina, se kterou hraje Petr Bohuslav?
4: Asonance.
2: No jasně, to byla ta odpověď, kterou jsme chtěli slyšet. No tak Dano, těšíme se na tebe 15. srpna. Doufám, že máš čas.
4: Mám, děkuji.
1: Moc se těšíme. Super. Takže opravdu velká gratulace, protože ty lístky opravdu nejsou, jen se po ní zaprášilo, takže tohle je jedinečná příležitost. My si teď dáme Michala Tučného a skupinu Greenhorn z Vlak v 05, to také bude součást samozřejmě těch našich oslav, kde se můžete svést vláčkem. Gratulujeme, zůstaňte na telefonu.
4: Děkuju, hezký den všem.

0: Johnny Horton, North to Alaska ve vysílání Country Rádia. Tak se podíváme na silnice, na té D1 to nevypadá úplně ideálně, teda zejména pokud jedete z Ostravy do Brna. Na 321. kilometru se trošku zaseknete. Je to od sjezdu na Odry a nějakých 7 kilometrů pojedete 40 minut. Jo? Je to opravdu jako velmi nadlouho, ještě je to v tom zúžení, takže to samozřejmě komplikuje tu situaci. Takže tam vám přejeme tedy opravdu pevné nervy.
1: No, méně komplikované je to, co se týká počasí, alespoň teď po ránu je chladněji, než tomu bylo v předchozím týdnu v těchto ranních hodinách. Dnes se teploty pohybují v rozmezí od 9 do nějakých 15 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat přes den, bude chladněji, ale bude příjemně.
0: Tak vám přejeme pěkný start nového pracovního týdne. Je pondělí 20. července a svůj svátek slaví Ilja.
1: Přejeme všechno nejlepší a posíláme jeden pohled do zrcadla. Písnička, kterou jsem od Karla Černocha vždycky, co jsem spatřil světlo světa, prostě miloval.
0: No tak vás ten pohled do zrcadla snad moc nevyděsí.
1: Vás určitě ne.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak se pojďme podívat do historie, co nám přinesl ten 20. červen napříč historickými daty. No a podíváme se do roku 1885, kdy v horní části dnešního Václavského náměstí v Praze se začalo s kopáním základu novostavby Národního muzea, které ve své krásné podobě známe vlastně až do dnes.
2: Mně se líbí, jak se tomu říkalo novostavba.
1: Ano.
2: Tak dříve to byla novostavba, teď už prostě...
1: Je to starostavba, ale krásná.
2: Je to starostavba. Tak jdeme na narozeniny. Rok 1822, tehdy se narodil Gregor Mendel, moravský přírodovědec německého původu, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti, biolog, matematik a také botanik.
1: Když jsme u těch narozenin, tak se podíváme do roku 1941, kdy se narodil Jiří Krossman. Český komik, humorista, zpěvák, textař, divadelní autor a muzikant spjatý s divadlem Semafor.
2: Máme tady i narozeniny, ale tentokrát světových rozměrů, protože roku 1304 se narodil Francesco Petrarca, což byl básník společně se svým vrstevníkem a přítelem Bogačem. Je považován za jednoho z prvních autorů renesanční literatury.
1: V roce 1919 se narodil Sir Armand Hillary, novozélandský horolezec, který spolu s Tenzingem Norgayem jako první zdolali Mount Everest.
2: Podíváme se do roku 1996, protože toho 20. červencového dne nás opustil František Plánička, český fotbalový brankář a také reprezentant Československa.
1: No a v roce 1937 zemřel Girolamo Marconi, italský vědec, držitel Nobelovy ceny. Marconi je považován za autory bezdrátového telegrafu, prvního způsobu rádiového spojení.
2: Tolik tedy dnešní data v datech, tak přejeme hezký den.

0: Babi Daněk ve vysílání Country Rádia. Krátce před půl osmou, kdy nás za chviličku čeká pohled na koleje a také na silnice. Ano, bude tu doprava.
1: No ale stihneme určitě ještě nějakou muziku, dáme si Krajinu v tobě. A to už má na starosti kapela, která se říká Marien. A docela často ji hrajeme, tak věříme, že se vám líbí.
0: Zůstaňte s námi, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.

0: Country rádiem na cestách.
1: A je tu avizovaná doprava, tak začínáme na silnicích. Nehoda se stala na 34. na 3. kilometru na trase České Budějovice Jindřichův Hradec. Další dopravní nehoda je hlášena z Pardubic, konkrétně se jedná o Pardubice 3. Tady se havaroval v ulici Na Drážce. No a ještě jeden problém, ten je hlášen z Klatov na silnici 27. Taktéž došlo k dopravní nehodě, je to v Plzeňském kraji. Co se týká vlakových spojů, dvě radostné zprávy. Zítra nám končí dvě výluky, a to sice na trase Blatná Březnice a také Kolín Přelouč, která se týká jen osobních vlaků. Co se nevešlo do ranního otazníku, tak to si dáme právě po této, po dopravě a samozřejmě po počasí a po zprávách právě teď. Hezký poslech. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Maximální ceny pohonných hmot šly rapidně nahoru. Cenový strop na paliva už vláda nepřikazuje. Ceny benzínu a nafty se tedy budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Proto můžeme očekávat další růst cen, hlavně u nafty. Některé benzínky, které naftu neprodávaly, ji opět pustily za vyšší ceny do prodeje. V automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Dosud se hovořilo o možném propuštění zhruba 100 tisíce lidí. A situace na Dyji pod novomlýnskými nádržemi zůstává kritická a hrubým odhadem se o víkendu nacházelo na výpusti ze staré Dyje do Dyje 1,5 tuny mrtvých ryb. Hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. To byly krátké zprávy, ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Posloucháte Country Radio, v 7 hodin a 39 minut se podíváme do ranního otazníku, který jsme to probírali v minulém týdnu, a my jsme se vás třeba konkrétně ptali na jednu zásadní věc, která teda by vás velmi rezonovala. Jestli jste nosili nebo stále ještě nosíte na plavání čepici?
2: Napsala nám třeba Eva, na základce povinně. Ale já si fakt, to už jsem se o tom zmiňoval, nepamatuju, že nás by nutili nosit plavací čepice na základní škole.
1: No tak ty jsi chodil do školy úplně jindy než Eva. Já si třeba pamatuju, že my jsme je taky měli povinně.
2: Jo?
1: No jasně.
2: Měla s kytičkama.
1: No já jsem měla, no přesně, s takovýma těma tuplíkama.
2: Po babičce.
1: Navrchu, a byly tam, no nebyla po babičce, ale vypadala jako po babičce rozhodně. Ještě měla takovou divnou barvu, mám pocit, že to byla taková žlutá, taková spíš jako okrová. No prostě ještě jako hrozná barva.
2: No takže všichni, kdo tam plavali a kdo sedí na těch tribunách, tak si říkali, jak je to možné, mezi dětmi tady plave jediná babička, že?
1: Ne, myslím, že všichni měli tyto babičkové čepice, takže naštěstí jsem nevyčnívala.
2: Ano. Ahoj děcka, když jsem byl malý, tak jsme museli, teď ani náhodou. Nemám vlasy. Hezký den, přeje Jirka.
1: No vidíš, Iva taky píše, nenosím jen jako dítě, když byla povinná, ale nesnášela jsem ji. Vidíš, Vláďo, tak to jenom ty, prostě, když se podívali na tvar tvé hlavy, tak řekli, prosím vás, tenhle ať
2: žádnou čepici nemáme. Zkoušeli mi dávat cyklistickou helmu, ale taky neměli tuhle tu velikost, takže já jsem vždycky plaval jako nahoře zcela obnažený.
1: Jo,
2: no, nahoře,
1: ty jsi tenkrát neměl vlásky?
2: Ne.
1: Dobře, tak to byly vaše příspěvky, vzpomínky na plavací čepice. A vůbec na to plavání třeba ve volné přírodě anebo ve škole.
2: Teď už vzpomínka na Evžena Humla, Valdemar Matuška, Když máš v chalupě orchestr.
1: Letní klasika. Když máš

0: Pavel Dubiš, Jumbo Jet. Tak letadlem se neproletíme, pro změnu se tuto chvíli aktuálně podíváme na silnice. Je tu jedna aktualita z Prahy. Vytvářejí se nám nebo neustále jsou potíže v Mrázovce z Břevnova na Smíchov. V levém pruhu jsou havarovaná dvě vozidla, tvoří se zde velká kolona už od Strahova, takže vjezd do tunelu se postupně reguluje, tak dávejte si v tomto místě pozor.
1: Tak tady se určitě zdržíte. Co vás zdržet nemusí, tak to je počasí, protože to je tak nějak neměnné. Řekněme, že ty teploty stoupají nahoru, ale velmi pozvolna, takže počítejte s tím, že mezi 10 až 15 stupni se v tuto chvíli pohybují.
0: Mm-hmm. No a my jdeme na další muziku. Pozdní sběr, téma až skončí bál.
1: No za chvilku už taky budeme hádat jednu významnou osobnost, kterou uvidíte.

0: poznáte, kdo jsem?
1: A je tady jedna významná osobnost před námi, kterou doufejme, že uhodnete, tak až budete vědět. 210 323 333. Telefonní linka sem k nám do studia.
2: Ano, pět otázek, pět odpovědí. Deštník je ve hře. Tak uvidíme, jestli ho budete potřebovat. Ať je to jak chce, v každém případě potěší, alespoň toho z vás, kdo správně odpoví.
1: Tak, jdeme na to. První otázka je tady. Mohla bych vás hledat mezi skutečnými lidmi, nebo by mě to zavedlo úplně špatným směrem?
2: To by vás asi zmátlo. Ve skutečnosti totiž neexistuje.
1: Ale, takže jste postava z knihy nebo z filmu?
2: No, dalo by se říct si obojí. Nejprve jsem se jako hrdina objevil na stránkách knih a teprve potom vysloveně dobil filmová plátna.
1: A pracujete pro nějakou tajnou organizaci?
2: No, kdybych existoval, tak určitě. Sloužím totiž britské tajné službě MI6.
1: A máte nějaké poznávací znamení, díky kterému hned budeme vědět, o kom ho se jedná?
2: No, ano, mám. Vždy se představuji nejdříve svým příjmením a pak celým jménem. A dost by vám určitě pomohly i tři čísla, která jsou s mojí postavou spjata.
1: A jaká to jsou?
2: 007.
1: Je, tak to bylo jednoduchý.
2: Já si myslím taky, že to bylo jednoduché. Uvidíme, jestli to bude jednoduché i pro našeho volajícího Country Radio. Dobrý den.
3: Dobré ráno, tady je Honza.
2: Dobrý den, Honzo.
1: Tak Honzo, kdo to je?
3: Že to bylo víte? To opravdu jednoduché už po druhé otázce, to James Bond.
2: Ano.
1: Je, tak byla to fiktivní postava. Já si pamatuju, když jsme tady jednou měli fiktivní postavu. Neposlouchal jste náhodou?
3: Ne, to jsem zrovna neslyšel.
1: No tak tenkrát jsme měli Fantomase a toho nikdo neuhodnul. To byla jedna jediná osobnost, kterou jsme tady měli, kterou nikdo neuhodnul, tak jsem se trošku bála, že ten James Bond na tom bude podobně, ale myslím si, že tam bylo dost jakoby takových zásadních indicí, takže i pro vás to bylo snadné. Tak to jsme rádi.
2: No a moc krát gratulujeme. A jako,
3: já moc děkuju.
2: Není zač. A jako bonus k tomu deštníku posloucháme nejenom vám, ale všem ostatním posluchačům Country Rádia Alana Jacksona.
1: Little Biddy, tak gratulujeme, hezký den.
3: Tak děkuju, taky hezký den.

0: Žízaním téma skupiny Spiritual Quintet. Naše téma je muzika, samozřejmě vysílání country rádia s Kačkou a Vláďou. Tak jestli ta muzika i v příští hodině bude na téma podobné nebo stejné, necháme se překvapit.
1: Já si myslím, že všechny písničky o žízni určitě nebudou. Alespoň ta po osmé, ta bude o Guadalcanalu. Budou o něm zpívat Texmeni spolu s Vráťou Vyskočilem.
0: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přenese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně bude zataženo a ojediněle počítejme také s přeháňkami. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na Moravě až na 25 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
8: Stařičký šerif už líně prlku molávy vstát.
7: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u aut, protože počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je to další zákaz naší vlády. Tentokrát zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, který navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Už je jasné, že ho vláda podpoří. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit ve svých řádech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
2: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tip na prázdninový, ale i poprázdninový výlet má Luděk Savana Urbánek.
3: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gol. Duel o zlato viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gol bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a po druhé v historii země.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
5: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo od ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: 8 hodin, 8 minut. Pokud máte rádi osmičky, sudá čísla, tak bez pochyby vstupujete s námi do další hodiny s úsměvem na rtech.
1: No a jestli máte rádi lichá čísla, nebojte, i na vás dojde, pěkně se to střídá. Je to vždycky sudá, lichá, ano, nebo ano. lichá, sudá. Kdo by to byl býval, řekl, že?
0: Já bych to vůbec netušil, ale pamatuju si na nějaký film, byl takový ten špagety western.
1: Sudá, lichá,
0: no. Terence Hill a Bud Spencer. Bylo to tak,
1: přesně,
0: nebo ne?
1: Ano, to je taková ta klasika. No tak možná, že jsme vás inspirovali, říkáte si, ale to jsem už dlouho neviděl a to bych si rád dal. Tak klidně mrkněte na to třeba až večer, protože teď si myslím, že není úplně ten správný čas na film. Teď je třeba správný čas na muziku, čeká nás Raduza nebo kapela Bee Gees.
0: Samozřejmě se také podíváme do pořadu Pod lupou, kde budeme mít jednu velmi významnou osobnost, konec konců jako každý jiný den.
1: No, ale my vám tentokrát řekneme, kdo by dneska slavil své narozeniny. Tenhle ten člověk byl velmi významný, navzdory tomu, že se nedožil vůbec vysokého věku. Velmi časně nás opustil, ale myslím si, že většina z nás jeho jméno dobře zná a dobře si ho pamatuje.
0: No a pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo se jmenuje Ilja, tak nezapomeňte popřát všechno nejlepší k svátku.
1: Určitě je to dobrý člověk a tak si zaslouží písničku Dobrý lidi.
0: Tady je. Kolikrát

0: Bee Gees to Love Somebody ve vysílání Country Radia. Tak za chviličku si tady budeme říkat, o, ty teploty už zase dosahují ke 20 stupňům Celsia. Ale ještě si na to chviličku počkáme. Sice dneska by mělo být až 18 až 23 na jihu Moravě kolem 25 stupňů Celsia, ale teď tomu tam ještě rozhodně není. Mezi 14 a 17 stupni Celsia se vyskytují teploty napříč celou Českou republikou od západu až po východ.
1: Tak malinko se ochladíme, horko nám nebude ani na D1, protože tu máme jednu radostnou zprávu. Z Ostravy do Přerova na sjezdu na Odry se už pomalu, ale jistě rozjíždí poslední zbytky kolony, zvláště v pravém pruhu se to týká kamionu. Ty zatím po pojíždí z 320. kilometru až k omezení.
0: No, trvalo to možná hodně hodinku, dlouho. Určitě. Hodinku a půl, tak věříme, že teď už bude všechno na té správné cestě. Před námi i nějaká pěkná muzika.
1: Ano. Marcela Voborská, skupina Pacific a první dáma Country Music.
0: To si užívejte v 8 hodin a 17 minut na Country Rádiu.

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou Jiřího Grossmana, který se narodil právě 20. července ovšem roku 1941. Šlo o českého komika, humoristu, zpěváka, textaře, divadelního autora a muzikanta, který byl spjatý s divadlem Semafor. Tvořil autorskou a hereckou dvojici s Miloslavem Šimkem. Naspíval duety s Nadějou Urbánkovou nebo Miluškou Voborníkovou. Jeho tvorba se Šimkem patřila ve své době k vrcholu české politické satiry. Psali však i texty a skeče ryze absurdního rázu.
2: Během vojenské služby založil Jiří Grossman s Miloslavem Šimkem a Karlem Černochem hudební soubor. Právě zde mu byla poprvé diagnostikována Hodgkinova choroba, která byla v té době prakticky neléčitelná a kvůli tomu byl propuštěn do civilu a k souboru se již nevrátil. Tehdy se ale ještě podařilo onemocnění chirurgickým zákrokem odstranit.
1: S Miloslavem Šimkem se začal scházet v kavárně a psali spolu své první společné povídky a hry. Sedávali zejména u jednoho stolu, který nazývali tradiční. Lidé tam prý moc nesedávali, neboť se nacházel u toalet. Grossman se Šimkem si ho ale tak oblíbali, že Jiří Grossman na něj ze spoda dokonce vyril jejich iniciály.
2: A to není všechno. S Jiřím Brabcem založil skupinu Country Beat Jiřího Brabce. V roce 1967 dostali Grossman se Šimkem nabídku od Jiřího Suchého, aby se začlenili do divadla Semafor, což s radostí udělali. No, kde byl trošku problém, Jiří Šlitr s tím totiž původně nesouhlasil, nebo se mu nelíbil jejich druh humoru. No ale vše dopadlo, jak dopadlo, což je fajn, protože zde pak vystupovali se svými pásmy scének, písniček a povídek, určitě znáte Besídku z zvláštní školy, Návštěvní dny a nebo Pupáka.
1: Když bylo Jiřímu Grossmanovi 28 let a jeho kariéra se Šimkem byla na vrcholu, jeho nemoc se ozvala znovu. Jak se jeho pobyty v nemoci stávaly delšími a častějšími, Grossman si uvědomoval, že jeho předčasná smrt se blíží a tuto náladu spodobnil v jednom ze svých nejslavnějších textů Závidím, který napsal pro Naďu Urbánkovou.
2: Bohužel zemřel ve 30 letech na Hodgkinovu chorobu.
1: Tolik tedy připomínka Jiřího Grossmana a skvělé tvorby, kterou tu za sebou zanechal. Já si myslím, že Besídka zvláštní školy, to je prostě taková legenda, to je takový kult, to si prostě každý pamatuje.
2: Tak 8 hodin 22 minut a teď už je čas na muziku. Jarek Nohavica, Jdou po mně jdou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Máme tu další dnešní, tedy pondělní dopravu a začínáme rovnou na silnicích. Nehoda, jedna z těch mnoha, se stala na D11, je to exit 1 ve směru na Prahu. Další dopravní nehoda je zde jedničky dvoustý první kilometr, opět ve směru na Prahu, je to v úseku Brno Slatina. Další dopravní nehoda, ta se stala v České Kamenici, havarovala se v ulici Děčínské, no a ještě tu máme Liberec, tady došlo k nehodě v ulici Lužické. Co se týká kolejí, Vsetín Půchov nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau, to jsou ty dlouhodobější vlakové výluky. Radostná zpráva je ta, že zítra nám končí výluka na trase Blatná Březnice a také Kolín Přelouč. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a po půl se podíváme do kalendáře. Thank you.

0: Aj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
4: 35.
3: Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Kabinet chce dnes schválit první důchodové změny v tomto volebním období. Alespoň to tvrdí Andrej Babiš. Penzistům po dosažení 80 let chce od ledna nad rámec valorizace přidat 500 měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Z knihovny Václava Havla někdo odstranil obě loga. Pachateli hrozí pokuta. Je tu doba dovolených a lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Shodli se na tom prodejci. V létě volíme nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. To byly krátké zprávy, ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě,

0: Dnešek v kalendáři.
1: V kalendáři je dneska Ilja. Tohleto křestní jméno má svůj původ v hebrejštině a je odvozeno od hebrejského jména Eliáhu, což znamená Bůh je můj pán. A do češtiny se tohleto jméno dostalo překvapivě z Ruska. A ta ruská varianta pochází z řeckého překladu jména Elias, takže takhle dlouhou cestu urazilo, až je tady potom v Česku, kde nikoho neurazí, že?
2: Ano, určitě.
1: Iliu je kolem 600.
2: Je to hezké jméno. Hezké jméno je také Eliáš, což je vlastně jméno téměř totožné. Jedná se ovšem o jméno hebrejského původu, jehož variantou jsou jména jako Elias či již zmíněný Ilja. No a jméno vychází právě z hebrejského Eliihu, které v sobě spojuje dvě starozákonní boží jména. No a dá se vykládat, jestli ty si hovořila o tom, že Bůh je můj pán, tak je to stejné, akorát ten slovosled se změnil. Tady se píše o Eliášovi, jakože můj pán je Bůh.
1: No, je to vlastně úplně to samé. Ano. A přitom mě ta jména teda úplně stejně nezní, jako Ilja a Eliáš. Dobře, dneska slaví i Ilja a Eliana.
2: V kalendáři máme také Mezinárodní den šachu. Tento mezinárodní den byl zapsán na památku založení Mezinárodní šachové federace, což bylo v roce 1924.
1: Tak držíme palce, ať dneska někomu dáte
2: šachmat.
1: Dneska máme taky Mezinárodní den měsíce. Mnohé hvězdárny čekají na příhodný okamžik, aby mohli návštěvníkům zprostředkovat pohled na měsíc. A to právě hvězdářským dalekohledem. Na různých místech v Česku, samozřejmě na hvězdárnách, jo, asi těžko to bude prostě v nějakém sklepě.
2: Za stodolou.
1: Probíhají samozřejmě nějaké koukání na ten měsíc, tak se můžete vyrazit třeba do nějaké té...
2: No celé řady měst, jako... No, hvězdárny.
1: Hvězdárny, jo. Teď hledala jsem to správné slovo. Do hvězdárny v Praze, v Karlových Varech, v Ostravě, v Uherském Brodě, v Pardubicích. No prostě tam, kde je hvězdárna, tam by dneska mělo být otevřeno.
2: No a to není zdaleka všechno, protože ku příkladu v Kolumbii slaví Den nezávislosti.
1: No, tak mrkneme taky, co slavíme tady u nás, třeba Greta Thunberg.

0: 8 hodin 45 minut a když jsme u té pětky, 45, tak by se hodilo mluvit o D45, ale myslím, že žádnou D45 v Česku nemáme, tak dáme D35. Z Hradce do Olomouce, tam se dávejte pozor, na 140. kilometru, je to kousek za Hradcem, je na silnici, respektive na té dálnici Žebřík. Žebřík, někomu pravděpodobně spadnul z auta, tak opatrně, je docela veliký, tak abyste do něj nevletěli.
1: Tak, takový žebřík na silnici není nic moc, jak to vypadá s počasím. V jižní polovině na dnešní den má být polojasno, na západě převážně oblačno, no a teploty ty vystoupají na 23 stupňů Celsia, v tuto chvíli aktuálně se pohybují od 9 do nějakých 15, takže podle toho se přizpůsobte stran oblečení, nebudou to taková parna, jako tomu bylo minulý týden. Zaplať pánbůh za to.
0: No tak nejchladnějším dnem by měl být čtvrtek, na většině území zaprší, ale o víkendu bude parádně, takže se těšme, ten víkend bude takový příjemný s teplotami do 25 stupňů Celsia.
1: Je krásné, alespoň mě se to líbí. V pondělí si povídat o víkendu je prostě boží, to je takový optimismus. Já se na to moc těším.
0: No to je ten výhled, aby si se měl na co těšit. Někdo je smutný z toho, že bude třeba pršet.
1: No a já si myslím, že se můžete těšit i na naši pravidelnou rubriku Dospíváš to 210 323 333.
0: Už můžete začít právě teď volat, pokud jste s námi ještě nespívali.

0: Dospíváš to?
1: A je před námi soutěž, na kterou jste už možná všichni čekali a říkáte si, já to vždycky tak umím dobře zaspívat.
0: Ano, ano.
1: Tak já zkusím někdy zavolat, abych to dospíval jako celý, aby to všichni slyšeli, jak to pěkně umím.
0: A děláte dobře, že voláte, linky jsou opravdu přetíženy. Měli jsme zde několik telefonátů, telefon se nám samozřejmě přerušil do toho, jeden telefon přes druhý.
1: Přehřáté. Drátky.
0: Ano, každopádně 210, 323, 333, je to pro odvážné, je to pro zpěváky, ale my vám věříme, takže nemusíte být ani odvážní, nemusíte být ani zpěváci. Stačí, když nám dospíváte kousek písničky, kterou i dnes pro vás máme připravenou.
1: A prostě jenom zavřete oči, budete si představovat, že jste ve sprše a
0: ano.
1: Prostě normálně budete pokračovat.
0: Tak opět nám vypadl telefon, opět to zvonilo, takže uvidíme, kdo se nám dovolal dál. Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, stlumte si rádio, prosím. Haló?
2: Tady je pan Robert Solomouc.
0: Dobrý den, Roberte. Tak, troufnete si dospívat úryvek písničky?
2: Jo, zkusím to.
0: Ano.
1: Jo. Když tak to rádio, můžete si ho nějak stlumit nebo jít od něj dál, nebo poslouchat nás jenom přes sluchátko, aby jsme to všechno měli jenom jednou, slyšíme se vícekrát.
2: Jo.
1: Jo, tak bezvadný. Tak máme...
2: Slyšíme se dobře teď?
1: No jo, snad ano, skvěle. Snad ano.
0: Tak Roberte, krátká ukázka, zpíváte dál. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď.
3: Když se zamiluje koňskou láskou.
2: Když se zamiluje kůň koňskou láskou, zpívejte písničku pro jeho klisničku, nechte ho jít. Nejkrásnější zvíře pro rytíře.
0: No jste se rozjel.
1: My jsme si říkali, to je taková, jakože dětská, to hodně děti rády zpívají tohle. Ale jako vlastně ten text, možná s Vláďou jsme tady jako přemýšleli a říkali jsme si, jak to pokračuje. A vy jste věděl takhle parádně, tak jsme rádi.
0: No my jsme si fakt nemohli vzpomenout, přiznáváme se s Kačkou.
1: Jste
0: ale...
1: výborný, tak gratulujeme.
0: Haló?
2: Mám pokračovat?
0: Ne, to je dobrý, když tak jako...
1: Takhle, když tak pokračujte, ale už klidně mimo eter, my si tu písničku pustíme totiž teďka celou a v originální verzi. Sedmi hlásek a Zdeněk Svěra. Gratulujeme, vydržte na lince.
0: No, byl se báječný, to nemělo chybu. Tak, to bylo super, co, Kačko?
1: Jdeme na to, teď si to objasníme i u nás.
0: Jak se rozjel, že?
3: Když se...

0: tohle měli vyloženě v krvi, v rodině, jo, protože Tommy Cash je brácha Johnnyho Cashe a zpívá jim to oběma náramně.
1: Neskutečná muzika, stejně neskutečná muzika, v tom dobrém slova smyslu vás bude čekat i v hodině příští.
0: Babi Rivola nebo Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, matka a dcera.
1: A za chviličku 10. a čekají nás počasí a zprávy.
0: 9. ale to nevadí.
1: Jo, 9. a co jsem řekl?
0: 10.
1: Ta bude za hodinu, jsem chtěl říct.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně bude zataženo a ojediněle počítejme také s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na Moravě až na 25 stupňů Celsia.
4: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
7: Country Rádio.
8: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

0: Antri Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u cen paliva. Pokud by provozovatelé čerpacích stanic zneužívali situaci a příliš zvedali své marže, může vláda znovu rychle přistoupit k regulaci cen benzínu a nafty. Tak to alespoň pumpařům vzkazuje ministr dopravy Ivan Bednárik. Česká inspekce silniční dopravy je na našich silnicích už více než rok. Během svého fungování provedla více než 24 000 kontrol. Zaměřuje se na české i zahraniční dopravce, respektive jejich řidiče, a rozdala pokuty za 70 milionů korun. V Jičíně myslí také na elektromobilisty. Blíže Luboš Dvořák.
2: Podobně jako v Nymburce by se řidiči elektromobilů mohli dočkat výrazně lepší dostupnosti dobíjení i v Jičíně. Rada města schválila záměr propůjčit městské pozemky společnosti, která na nich plánuje vybudovat síť dobíjecích stanic. Ty mají sloužit především obyvatelům sídlišť, kteří budou své vozy dobíjet zejména přes noc. Luboš Dvořák, Jičín.
1: V Butovicích bude stát nový mrakodrap. Tady je Honza Navrátil.
3: V pražských Nových Butovicích se chystá stavba nejvyšší budovy v Česku. Projekt mrakodrapu Top Tower už získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova, kterou navrhl výtvarník David Černý, bude vysoká 126 metrů a svou konstrukcí bude připomínat vrak lodi. Ve 44 podlažích, z nichž 7 bude podzemí, bude 250 bytů, především pro mladou generaci. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě motorsport. Finský pilot Toyoty Sami Pajari vyhrál estonskou rally a oslavil první vítězství v jednom z dílů mistrovství světa v automobilových soutěžích. 24-letý jezdec na rychlých šotolinových tratích triumfoval s náskokem 19,5 sekundy, a to před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska. Zprávy jsou u konce. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: U té předcházející písně, která nám teď dohrála, se mi líbí, že matka s dcerou zvolili stejné téma, protože jsou hudebnice, a odrazilo se to i v názvu té předcházející písničky.
1: No teda, ty jsi ale šikový.
0: To jsem ale vykoumal.
1: Sám si na to přišel?
0: Nepřišel jsem na to sám, ty jsi na to navedla už asi před půl rokem a já jsem to vůbec netušil. Pavlína Jíšová, jo, všichni znáte, a Adéla Bohadlo, její dcera, matka a dcera, takhle se jmenovala právě ta předcházející píseň. Děkuju.
1: Tak možná, že jste taky prozřeli třeba až dnes spolu s Vláďou. Tak to nevadí, to samozřejmě od toho jsme tady. Po 9. hodině vás zdraví Vláďa Vlacha, Katka Čepelíková. I tuto hodinu pro vás tady budeme a budeme pro vás chystat další a další informace. Kromě tedy muziky, samozřejmě vás čeká pořad, který znáte dobře, jmenuje se Ranní otazník a my pro vás vždycky chystáme každý všední den jednu otázku, jednu, která by se měla dotknout většiny z vás, co aktuálně posloucháte, abyste měli příležitost se k ní vyjádřit.
0: No a to není zdaleka všechno, také budeme soutěžit, jak Kačka trefně říká, o dva lupeny na 35. narozeniny Country Rádia.
1: Tak držte vlnu.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: I dnes se dostáváme k tématu ranního otazníku. Ano, každý všední den, čtyřikrát do týdne s výjimkou pátku, kdy máme trošku jinou rubriku, se vás ptáme na nějakou záludnou otázku. My ji vždycky položíme, vy nám odpovídáte a samozřejmě vždycky někoho z vás vyhodnotíme jako při takové klasické soutěži a ten vítězný příspěvek získává nějakou cenu. Tak, jak jsem říkal, jinak tomu nebude ani dnes a to téma dnešního ranního otazníku zvolíme v 9 hodin a 21 minut.
2: No, tentokrát bude souviset s raděním, jo? Jsou lidé, kteří to mají tak nějak v genech, jo? A pořád musí někomu radit.
1: Ano, komu není rady, tomu není pomoci, říká prostě, máma vždycky.
2: Ale prostě někdo se tomu nemůže ubránit. Já taky někdy jako musím říct, že jako dávám nevyžádané rady, jako, já to vnitřně cítím, jo, že bych jako neměla.
1: Ano,
2: víš,
1: ale
2: a teď se jako
1: je to silnější než ty.
2: Já se sebou jako peru, no. Jo? A říkám si, to se nemáš, necpi se jim, neříkej to. A nikdy prostě jako neuhlídám to, jo?
1: No.
2: A teď přijdu s tou nevyžádanou radou. Ale je to jako fakt se s tím jako peru. Ale jsou lidé, u kterých to prostě na první dobrou vidí, že se s tím vůbec neperu.
1: No, ať už dosávají rady, jak chtějí, prostě samozřejmě.
2: Ne, že je dávají,
1: jo, že je dávají
2: právě,
1: ano,
2: že je dávají, bo se s tím neperou a prostě jsou tím proslavení.
1: Řekla s neperou.
2: Že, no,
1: jo,
2: no,
1: vůbec se s tím neperou.
2: No vzájemně, jako v sobě se s tím neperou, chápeš?
1: No ne, pokusovtě mě napadlo úplně jiné slovo.
2: Jo.
1: No, vůbec se s tím.
2: Jo, takhle.
1: Nepárají,
2: no, to taky. Třeba. Vůbec se s tím taky nepárají, no. Ale musím říct, že někdy ty nevyžádané rady, tedy skutečně, že jich jako je, teda třeba, jo. Mně se třeba o víkendu stalo, že jsem běžela. A běžet kolem třeba restaurace, jako je teda vůbec, jako, to je teda opravdu hloupý
1: nápad. Se chceš zastavit hned, že?
2: Ne, to se nechceš zastavit, právě že běžíš, věď, a teď si běžíš jako na pohodičku, protože běžíš třeba jakoby delší nějaký běh, tak nepoběžíš prostě jako blázen, že, tak abys to taky vydržel, že udýchal v mém věku. A tak si běžím pomaličku a teď z té zahrádky, teď ta zahrádka stichla.
1: Když tě viděli?
2: Přesně, když
1: měli handicap, že oni tam popíje nějaký nápoj.
2: Já jsem běžel. Dělala jako, že nic, prostě ano. Dobrý, běžím. A teď se z té zahrádky ozvalo. Hádej, co se tak mohlo ozvat.
1: Mám pro vás dobrou radu, že? Přestaňte běžet, pojďte dělat s náma.
2: Ne, vůbec ne, právě se ozvalo. Já bych taky běžel ještě pomalejc. Teď se takhle ozvalo z té zahrádky a já, tak pojďte. Ale počkej, už žádná prostě odevzva jako nebyla. Ale to je přesně ta nevyžádaná rada, jako, jo, kterou prostě nepotřebuješ. Jako proč přišla, nevím, ale přišla. Určitě jste nějakou nevyžádanou radu taky dostali.
1: No tak nás zajímá, jaká téma dnešního ranního otazníku je. Jasné, dostali jste někdy nevyžádanou radu?
2: No a klidně se pochlupte, jakou. Třeba jste měli podobnou zkušenost. Vláďo, dostal jsi taky někdy nevyžádanou radu?
1: Neustále dostávám nevyžádané rady.
2: Jo, ale padají na úrodnou půdu. Ale...
1: Ne, já ji neakceptuji.
2: To je špatně.
1: Jo? Tak no. Nevyžádaná rada se nesmí akceptovat, ne?
2: Ne, ale právě v tvém případě bys je měl akceptovat, dobře. Jako víš.
1: Tak, Kamel od nás čekají právě v tuto chvíli ve vysílání Country Rádia.
2: Poet on the road ve našem vysílání, tak těšíme se na vaše odpovědi.
1: Já moc teda, nevyžádaná rada.

0: S Country rádiem na cestách.
1: I v tuto chvíli, tedy krátce po půl desáté, tu máme dopravu, opět začínáme na kolejích. Blatná Březnice, Kolín Přelouč, to jsou dvě krátkodobější vlakové výluky, které končí zítřkem, tedy úterkem 21. července. Jak to vypadá na našich silnicích? Dopravní nehoda, jedna z nich, se stala v Českých Budějovicích na Lidické třídě. Havarovalo se také v Holčovicích, silnice 452, no a ve Velkém Mezříčí v ulici Karlov došlo taktéž k dopravní nehodě. Ať už jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a dávejte na sebe pozor.
2: Country rádio.
3: Tereza.
0: Znáte je?
3: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud kolem nás dál.
0: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal, tam u nebeských brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country rádio.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! Ah, no to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
7: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

století. A taky na tebe, holčičko moje.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe s ponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No takhle dlouho už nás někteří z vás poslouchají, třeba úplně od toho prvního dne, od toho 15. srpna, když se psal rok 1991. Kolik tě bylo, Vláďo?
2: V roce 1991
1: bylo ti hodně už. Ano. Tak to už nebudeme počítat, ty bys to stejně řekl.
2: Děkuji, že jsi mě zbavila tohoto matematického úkolu, výborně. Spadl mi kámen ze srdce.
1: Že by jsi si ubíral, tak prostě nechceme tě dostávat do stresových situací. My se vás dneska zase zeptáme na jednu zásadní otázku, která vás výrazně přiblíží k tomu, abyste spolu s námi oslavili ty 35. narozeniny Country rádia v Pikovicích, kde se uskuteční velikánská oslava právě toho 15. srpna letošního roku.
2: No a čas nám letí doslova do písmene jako voda, takže se máte na co těšit. Vstupenky oficiální cestou jsou vyprodány, to znamená jedinečná příležitost. Ano, je pro vás, že vyhrajete v našich pravidelných soutěžích. No a jedna z těch otázek je tady, kdo budete vědět správnou odpověď, tak volejte 210 323 333.
1: Schválně, jestli bude někdo znát správnou odpověď, aniž jsme vyřkli otázku.
2: Že bych to vzal teď? To by mě překvapilo, kdyby ano, jako jo.
1: Ne. Ne, schválně, zkuste teďka zavolat, zkuste si vysoutěžit u nás dvě vstupenky a plus samozřejmě dvě speciální trička, která jsme právě k 35. narozeninám Country rádia nechali vyrobit. A jsou fakt parádní a budete překvapení, jak pěkná a zásadní jsou.
2: Tak, my už tu máme telefon, Country rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady teda vlastně ahoj.
2: Ahoj, Vláďo, nazdar.
3: Speciálně zdravím Kačenku, volá Mirek z Kašovic.
1: Tak Mirku, jsem... tak dopověz větu, promiň, skočila jsem ti do toho, říkal jsi si, že?
3: Už jsem byl rozhodnutý, že si vstupenku koupím, protože nevyhraju, a když včera Petr ohlásil, že konec, tak jsem byl nešťastný.
1: No,
3: a dneska teda tak lehkou otázku, ať vyhraju.
1: Tak uvidíme, tak samozřejmě lehká může být pro tebe, pro někoho těžká, nebo obráceně.
2: No,
1: tak
2: otázka uvidíme. Je to veskrze lehká v souvislosti s tím, jestli nás posloucháš delší dobu.
3: No, já mám takovej dojem, že jsem vás chytil hned první, druhý den, to vy jste byli ještě... Kdo ví kde, tak. Že jo?
1: A kde, no právě, kdo no, ví kde, a to je právě ta zásadní otázka. To jsi v podstatě jsi jako nahrál a je otázka, jestli to umíš dohrát tuhle hru, jo? Protože nás by dneska zajímalo, jaká byla předchozí adresa Country rádia, odkud jsme vysílali?
3: No, výstaviště.
2: No, ta předchozí od této aktuální adresy, teď jsme na Vinohradské.
1: No a kde jsme byli předtím?
3: Jo, počkej, Zenklova.
2: No. Tak to taky ne.
1: Jejda, tak nevystřídáme více. No, ne, ne, ne.
3: Ne.
1: Ne, tak to už jsme řekli podle mě dvě, tři adresy.
3: První bylo výstaviště, pak byla Zenklová.
2: No a pak?
3: Pak už teďko jsou Vinohrady, tak no, mezi tak. Tím mám...
1: No a mezi tím je právě okno. Ta palma a tam jsme právě byli a to bohužel teda nevíš. Tak Mirku, nevadí, zkus to někde jindy, měj se hezky.
2: Jasně, ať se daří, ahoj.
1: No tak zkusíme, ty jo, to je
2: prosím vás, předchozí adresa, jo, ne ta úplně původní.
1: Úplně ne, ta úplně první, teď jsme na Vinohradské 167 a kde jsme byli předtím, kdo pak ví?
2: Country rádio, dobrý den. Haló.
1: Haló, no tak zdravíme vás, kdo pak tam?
4: Tady je Milena z Prahy.
1: Tak, Milenko, zkuste, kde pak jsme byli předtím?
4: V Říčanský.
1: A věděla byste i číslo?
4: 10.
1: Byla to Říčanská 3, Praha 10.
2: Super.
1: V podstatě pořád jsme na Praze 10, ale jenom jsme se kousíček šoupli níž. Tak gratulujeme Říčanská 3, Praha 10, to byla předchozí adresa Country
2: rádia. A to jsme chtěli vědět, takže dvě volné vstupenky a dvě trika jsou vaše. Nezavyšujte telefon.
4: To je výborný, to se moc těším.
2: Ano, my se ani nedivíme, my taky.
1: A my se těšíme na vás, no. Tak 15. srpna, naslyšenou.
2: Tak jo, gratulujeme, uf, to byly nervy. Teď už Pavel Brimer a Cadillac.
5: Velký trampotin v podniku klanaty mají tam na prodej pojetej vůk.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak pěkné dopoledne přejeme. Teď krátce před 10. hodinou tady máme vyhodnocení našeho ranního otazníku, kdy jsme se vás ptali na ty nevyžádané rady. Jestli pak jste taky někde nějakou dostalo a jaká byla ta poslední?
2: Napsal nám třeba Iveta, dobrý den, Country Radio. Nevyžádaných rad jsem dostávala celý život víc než dost. Mnohdy jsem se těmi radami neřídila, ale vzala jsem si to k srdci a nevyžádané rady jsem dávala svým dětem. Byli na tom stejně jako já, protože ani jedno z nich tu nevyžádanou radu nikdy neakceptovalo.
1: Napsal nám Tomáš, že mu maminka vždycky říkala, neper to bílé s černým. No, asi si nedal říct. Ale to si myslím, že to je vlastně jako ano, je to nevyžádaná rada, ale je dobře míněná. Jako. Já myslím, že jste to brzy poslal.
2: No, ono, veškeré rady, když se tak vememe, jsou velmi dobře míněný. Otázkou je, zdali se jich řídíme, anebo jestli prostě na ně kašleme, že jo?
1: No, takhle, samozřejmě, když potom přicházejí denodenně a pořád.
2: Tak
1: jako,
2: se
1: víš,
2: to, ano, tak, tak jako otupít se to samozřejmě.
1: Jo, tak už člověk potom jako podle mě i přestává poslouchat, jako víš, a nebo potom už jako to takové to stokrát nic umořilo vola. Slyšíš to po 101. a už si říkáš a dost, jako. Ne, já mám svoji hlavu, udělám si to po svém.
2: Já jsem třeba, to nám píše Romana, já jsem třeba svému synovi říkala, nechoď za tou Ivetou pořád, nedopadne to dobře. A ve finále mě neposlech, chodil za ní a já si musím přiznat, že mám výbornou snachu.
1: No vidíš, no, ale tak to je dobře.
2: To jako, je, ale ano.
1: Někde si musíte vlastně ty nevyžádané rady vzít trošku jako v obráceně, jo? Ne jako přijímat, ani je neodmítat, ale říct si, a co když to uděláme obráceně, nebo to uděláme jinak a víc se nad tím zamyslíte.
2: No, tak to by nebylo pro mě, protože já jsem rád, že dokážu přemýšlet o úplně obyčejných věcech.
1: Takže... Takové ty složitější stejně za
2: ne,
1: tebe zařídí žena.
2: Přesně tak, ano. No, je to tak.
1: Napsala nám i Iveta, napsala nám, že vždycky ona je ta, která dává ty nevyžádané rady a taky s tím bojuje, vidíš? Taky prostě to jsem ráda, že jsme dvě bojovnice, že velmi často radu, kterou říká svému muži, nehol se, ty vousy jsou lepší, ale že prý ji neposlouchá.
2: No a vždycky se oholí.
1: No, vždycky se
2: tak
1: oholí.
2: Tak já bych tohle zvolil jako vítězný příspěvek, ozvěte se nám a máte u nás nějakou nevyžádanou radu, ale to mimo éter.
1: Ale jste bojovnice, to je dobře, že s tím bojujete.
2: Jo. Tak jo, teď už Michal Tučný, boty z kůže toulavých psů.
1: My vám přejeme i nadále hezké dopoledne a jestli máte k tématu i teď co říci, tak klidně se vyjádřete na Facebooku Country Radio.
2: My vám přejeme hezký poslech.

0: tučný, boty z kůže toulavých psů. Tak za 2 minuty už bude 10.
1: Ano, no a po 10. kolega Milan Šmita samozřejmě nebude chybět. I muzika. Mirek Hofman, Jaroslav Samson, Lenka, spoustu báječných interpretů.
0: No a vy si samozřejmě můžete i vysoutěžit další lístky na naši narozeninovou oslavu, tak poslouchejte dál.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně bude zataženo a ojediněle počítejme také s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na Moravě až na 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě je do pondělí 10. srpna mimo provoz. Vyměňuje se opotřebená část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice a také kolejové oblouky u obchodního domu Maj. Změna provozu postihla linky 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23 a 42 a noční spoje 93, 97, 98 a 99. Centrální bod nočních tramvají se přesunul z Lazarské na Karlovo náměstí. Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149, v roce 2014 jich bylo pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo dovolené. Do liberecké zoologické zahrady nás pozve Luboš Dvořák.
2: Lvice Elza, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. Zvířeti skončila povinná měsíční karanténa, při které se neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění. V Liberci zůstane do té doby, než se najde jiné zařízení. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Atleti vystřídají chrty. Vysvětlení má Honza Navrátil.
3: Jak už z našeho zpravodajství víte, tak přestavba bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion se blíží. V září vedení Prahy plánuje vybrat firmu, která práce za rok a půl provede. Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy budou tento areál po dokončení využívat oddíly, ale zázemí tu najdou také paralympionici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a dočkali jsme se 6. triumfu 19-letého pilota v sezóně. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zvítězil ve velké ceně Belgie a navýšil náskok v čele pořadí jezdců na 45 bodů. Jeho týmový kolega George Russell totiž už v prvním kole skončil mimo trať po kontaktu s Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Druhý dojel Hamiltonův parťák Leclerc, třetí Verstappen z Red Bullu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: voňavou trávou.
1: Máme za sebou víkend a jedeme na novo. Je tady pondělí s datem 20. července. Milan Šmid vám přeje krásný den, krásné dopoledne, hezký poslech. Zpívali nám Mirek Hofman a Jarda Samson Lenk. Jestli si potrpíte na velké hvězdy našeho žánru, mám pro vás dobrou zprávu. V této hodině jich přijde ještě celá řada, ať už je to Věra Martinová, nebo třeba Valdemar Matuška, anebo Vráťa Vyskočil z Texmeny. Kromě toho nás čeká také Tulácká stezka a potom i pozvánka na parádní festival, na který se moc těším, který nás čeká už na sklonku tohoto týdne. Takže příjemný poslech vám přeji.

myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Mám pro vás další pozvánku na parádní festival, kam moc rád chodím. Jednak je to na krásném místě, stejně tak jako Porta, je to v Řevnickém lesním divadle a hlavně ta muzika, která tam zní, tak ta prostě nenechá nohy v klidu. No, konec konců více nám k tomu řekne Petr Židlický, kterého mám na telefonu. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak povídej, prosím tě, o jaký žánr jde, o jaký festival jde?
2: Je to festival, který se jmenuje Rockabilly CZ Rumble.
1: Aha.
2: Jak už si říkal, v lesním divadle v Řevnicích a pořádáme ho už 18 let, je to 18. ročník.
1: Aha.
2: A je speciálně zaměřený na hudbu ve stylu rockabilly, rock'n'rollu a vlastně částečně i country, protože rockabilly vlastně vychází z country a je to předchůdce klasický rock'n'rollu.
1: Tahle akce je parádní, já na ní rád chodím, tam ta energie z toho úplně srší a tam jsou ještě i další jako bonusy, když tam člověk přijde se podívat, viď?
2: No tak bonus je už v tom, že vlastně účastníci, fanoušci tohoto hudebního stylu se stylizují do 50. let, jak už oblečeným, tak je část z nich třeba přijíždí ve stylových autech, což není vyloženě akce, jako je třeba sraz, ale jezdy, protože to k tomu patří. Takže v lesním divadle, co se tam vejde, jsou tam motorky a americký auta z 50. a 60. let.
1: Prostě člověk se přenese úplně zpátky do doby, kdy ty ženský nosili krásný šaty puntíkatý a chlapi měli ty účesy, ta pomáda na hlavách a tak všechno, co k tomu patří. No ale to hlavní potom samozřejmě je to, že je to hudební festival a že rockabilly kapely u nás jsou kvalitní, takže povídej, koho jsi tam pozval.
2: Kapely jsou kvalitní, i když jich není moc na rozdíl od jiných třeba evropských zemí. Ale takový hlavní hvězdy bude Pavel Sedláček, který už někdy v půl čtvrtý zahraje se skupinou Cadillac, který by mohli posluchači Country Rádia znát.
1: Jasně, Rizí Rock'n'Roll.
2: Potom za blues, tam bude St. Johnny,
1: ano.
2: Plzeňská partička,
1: ano.
2: Tu asi moc dobře znáš.
1: Jo. Nejen z doslechu, ano.
2: Toms byli Slapdash. Slapdash je vlastně pořádající kapela,
1: ano.
2: Ty hrajou obě. Rockabilly je takového současného znění a následovat bude zahraniční host, což je Ray Allen. To je německý muzikant, který se specializuje na skutečně zvuk 50. let.
1: Super.
2: Kdy se nahrávalo v Sun Studio v Americe, že on se snaží docílit tohoto tradičního zvuku.
1: Peťo, já se strašně těším, já to tam mám rád, prostě je to parádní akce. Teď mi řekni ještě tedy kolikátého a v kolik hodin a kde máme být, když jsme letos naznačili.
2: Jak už si říkal, je to lesní divadlo v Řevnicích 25. července a první kapele bude hrát od 14:00, ale otevřeno už máme od 13:00, kde bude nějaký občerstvení, samozřejmě taky stylový, budou hamburgery. A pro milovníky české kuchyně nějaký klobásy a chleba a takovýhle. Takže už od 13 hodin je možný se přijít podívat do lesního divadla.
1: Peťo, díky moc za pozvánku, já se moc těším, uvidíme se, měj se, ahoj.
2: Já moc děkuju za zavolání, měj se pěkně, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Trochu dopravy mezi 10. a 11. Nejprve koleje, mám tady nějaké výluky. Ty polodenní nejsou v podstatě žádné, ale z nepřetržitých bych vybral určitě Blatná Březnice, to bude do 21. července. Kolín Přelouč, tam se to týká jen osobních vlaků a také do 21., to znamená do zítra. Ždírec nad Doubravou Chotěboř do 31. července, Branice Tábor do 20. srpna, Doň Poustevna Bad Šandau do 4. září a pozor, Vsetín Puchov až do konce roku. Tak to jsou takové dlouhodobější výluky. Teď se pro vás ještě podívám na dálnice. Zdála se mi doprava cestou do práce celkem klidná, ale pojďme se podívat podrobněji na to, jak to vypadá ve zprávách z celé republiky. Na D1 na 305. kilometru ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě. Auto tam srazilo srnu. Je to bez zranění osob, ale připravte se na nějaké to zdržení. Na D7 37,5. kilometr ve směru na Chomutov je tam dopravní nehoda a je to tam uzavřené. Dálnice zcela uzavřená. Objížďka je po souběžné silnici. Je tam odstavená dodávka nějak nešikovně, takže i tady dávejte pozor a budete trošku objíždět. D11, exit 1 ve směru na Prahu, tam došlo k dopravní nehodě osobního a nákladního auta. No a ještě Pražský okruh, tam na 59,5. kilometru, to je zase to známé místo ve směru, kde desítce se srazil nákladák a osobák, to už je jak přes kopírák téměř každý den, takže i tam dávejte pozor a projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska nás na výlet pozvala paní Ljubka z Považia. Její typ je skalní město Ostaš u Police nad Metují. Stolová hora Ostaš je dominantou Polické kotliny. Leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko, nedaleko Adršpašsko-Teplických skal. Hora Ostaš vytváří přirozenou dominantu krajiny s jedinečnými pískovcovými útvary, skalním bludištěm a panoramatickým výhledem do krajiny. Skalní město Ostaš se skládá ze dvou menších skalních měst, zvaných Horní a Dolní Labyrint. Pro turisty je tam připravena okružní stezka vedoucí do obou dvou. Trasa do Horního Labyrintu je dlouhá 3,5 km a vede po modré značce. Ta prochází kolem divokých roklin a krásných skalních útvarů. Turistická stezka vede až ke studánce Samaritánka, nad kterou byl v roce 1856 kameníkem Celestýnem Šolcem vytesán do pískovcové stěny reliéf zobrazující ženu podávající vodu sedícímu Kristu. Zelená značka vede do Dolního Labyrintu, kde se ukrývá řada dalších pozoruhodných skalních útvarů. V části nazývané Betlém leží ukryta sluj českých bratří. Tam se podle legendy tajně scházeli pronásledovaní evangelíci k bohoslužbám v době násilné rekatolizace. Na stěně sluje je vytesán kalich s letopočtem 1627. Podle historiků se ale jedná o podvrh. Skály na Ostaši v dobách válek sloužily i jako útočiště obyvatel Police. Kaple svatého kříže u chatové osady Ostaš byla postavena na místě, kde stával dřevěný kříž, připomínající povraždění obyvatel ukrytých ve skalách Slezany v roce 1421. Dalším známým místem je i Kočičí hrad. Ostaš je velmi oblíbený i horolezci. Je tam přes 500 výstupových cest různých obtížností. Na prohlídku místa si rezervujte zhruba 3 hoďky. Další informace o skalním městě Ostaš hledejte například na webu kudyznudy.cz. Paní Ljubke z Považia za všechny tuláky pěkně děkuji za tip. S vámi všemi se loučí Vít Pěkný.

0: Tak krásná melodie, krásná písnička, krásný hlas. Jitka Vrbová, Jen ty má Sázavo a pak několik velmi zásadních veršů pro tento čas, protože paní Jitka Vrbová zpívala, že jezdívá do Pikovic moc ráda a taky zpívala o tom, o té procházce kolem Sázavy. Tak asi nemusím úplně připomínat, že se to krásně rýmuje s tím, co pro vás chystáme na 15. srpna. Více si o tom povíme v té příští hodině. Teď pro vás mám pozvánku na zítřejší ráno, tedy pozvou nás ranní protagonisté vysílání. A pokud stáváte na šestou, tak si poslechněte, co 21. můžete očekávat.
1: Ahoj Milane, ahoj milí posluchači. Už zítra uplyne 153 let od první vlakové loupeže na Divokém západě. A my vám v ranním vysílání řekneme, kdo ji spáchal a na kolik dolarů si přišel. A dokonce to i přepočítáme, aby bylo zřejmé, kolik by to bylo v dnešní době. V dolarech i v českých korunách. A bude to slušnej balík. Ale nejenom o počítání to zítra ráno bude. Budeme opět soutěžit o lístky na naši narozeninovou oslavu v Pikovicích a taky si někdo z vás vyspívá Deštník. Tak zítra ráno ahoj. Těší se na vás Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese většinou polojasnou až oblačnou oblohu, přechodně bude zataženo a ojediněle počítejme také s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 18 až 23, na Moravě až na 25 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
7: Slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
8: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků Skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 21. července od 7:30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Amfolkfest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk, Gabriela, Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července v 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Poutníci tam zahrají písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka a Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Tak tohle byly Malina Brothers po 11. hodině, určitě řada jejich písniček je velkým potěšením pro milovníky bluegrassu, ovšem pokud patříte k těm milovníkům bluegrassu, kteří hledají třeba i něco nového a nezavrhují úplně nejrůznější fúze, pak si poslechněte Kukátko Country Rádia, tam by vás to mohlo zajímat. Co nás čeká z muziky dál, dáme si Johnnyho Casha a Waylona Jenningse, takže se přesuneme na půdu country, dáme si ovšem také Hanu a Petru Ulrichovi a třeba Roberta Křesťana, možná stihneme i Caroline Carter ještě před dopravními informacemi. Nemělo by chybět upozornění na soutěž a vlastně by neměla chybět ani soutěž samotná. To všechno se chystá na tuhletu poslední dopolední hodinku. S vámi je Milan Schmidt a budu rád, když si tu hodinu užijete společně se mnou. No a teď už tedy skutečně dvě obrovská jména světové country. Johnny Cash a Waylon Jennings. Příjemný poslech, hezké pondělí.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a je tady další mimořádná událost prožít něco, co se neděje každý den, protože tady u nás budeme mít další kapelu, která určitě zaslouží pozornost. Více už nám k tomu poví Michal Cádra, kterého tímto zdravím. Ahoj Michale.
2: Ahoj Milane, ahoj všichni posluchači.
1: Tak ty jsi znám, Michale, v muzikantských kruzích jako příznivec bluegrassu třeba, kromě jiného, tedy pochopitelně. A myslím, že akce, o které budeme hovořit, právě s bluegrassem souvisí. Tak povídej, kam nás pozveš, co pro nás máš?
2: Tak já bych rád pozval tebe i posluchače na poměrně jedinečné vystoupení hudební skupiny Gangsta Grass ze Spojených států amerických. Mm-hmm. Ten název už napovídá, že to není asi tradiční bluegrass. A oni jsou jedineční právě tím, že spojí hip-hop, rap a bluegrass dohromady. Mm-hmm. Říkají, pojďme v hudbě i na světě napravit to, co se udělalo špatně. Mm-hmm. A ani moc vlastně nemluví, nebo to není úplná póza, oni prostě dělají, a to je, že teda na pódiu potkáš kombo kytara, housle, banjo, mimochodem vynikající, Eric Meyer na banjo, jsou to všechno špičky. A k ním se připojí a jako střídají se vstupy dvou raperů, který tomu dávají pořádný koule. No a byli na Colors 2-3 roky zpátky, myslím. A teď jsou na německém turné a nám se povedlo se skupinou Rusty Riders je stahnout do Prahy a uspořádat s nimi koncert.
1: Zajímavé je, že i když je to kapela v kruzích, ve kterých se pohybuje velmi slavná, tak ten koncert bude velmi komorní.
2: Je to tak. My jsme se potkali na turné, Rusty Riders vyrazili na Nordic Tour a Gangsta Grass je zrovna na turné v Německu, a tak nám zbylo jen málo času na to organizovat něco většího, ale štěstí přeje připraveným a jak se ještě říká, příležitost dělá zloděje, ne? Tak jsme si je ukradli do České republiky a vybrali jsme scénu, kde věříme, že může být úplně narváno, a to je asi tak, jak by ten klub potom měl vypadat, když přijede takovýhle ESO. Takže se potkáme v pražských Holešovicích, jestli mohu termín už sdělit.
1: Ano.
2: 4.8. je to v úterý od 20 hodin v klubu Burza 4 a budeme všichni doufat, že vyjde počasí, aby to mohlo být venku, aby to mělo větší dopad.
1: Ty ještě jednou, prosím tě teda, Michale, pokud bys to chtěl někdo zapsat, ještě jednou zopakuj datum a čas a místo.
2: 4.8. od 20 hodin Burza 4 v pražských Holešovicích Rooster Riders otevírají koncert, ve kterém zazáří americká hvězda Gangsta Grass, která spojí hip-hop, rap a bluegrass v jedno.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, ať se akce vydaří a ahoj.
2: Také moc děkuji a těším se, že se tam uvidíme. Ahoj.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

snad. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat,

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme na koleje a na dálnice. Začínáme na trati 130 a 140 Kadaň předměstí Děčín hlavní nádraží a Cheb Chomutov. Tam došlo k poruše vozidla a způsobilo to zavedení náhradní autobusové dopravy. A to mezi stanicemi Kadaň Prunéřov Kadaň, potom dále Kadaň Prunéřov Klášterec nad Ohří a také v obráceném směru. Takže sledujte pokyny dopravce. A teď rychle dálnice. Měli jsme tam toho poměrně dost a ten tlak neslábne. D8 hlásí na 10,5 km ve směru na Ústí nějaký předmět na vozovce. Objíždějte opatrně. D1 přináší dobrou zprávu z 305,5 km ve směru na Ostravu. Tam byly všechny nehody odstraněny a nejsou tam hlášeny žádné další problémy. To byla ta sražená srnečka. Pak tady máme D7, 37,5 km ve směru na Chomutov. Tam to zatím není dořešeno, jak to tak vypadá. Jsou tam neprůjezdné dva jízdní pruhy, nebo neprůjezdný je pravý jízdní pruh, je uzavřený úplně a vlastně asi i ten propomalá vozidla vedle. Zkrátka počítejte s tím, že od 38,5 do 39 km tam jsou problémy. Pak tu máme zprávu z D11, sjezd exit 1 směr na Prahu, osobní auto s nákladňákem v sobě, no mělo by se to dořešit během čtvrt hodinky asi tak zhruba, ale zatím to vypadá stále aktuální. Tak to byl rychlý pohled na dálnice, ještě se podíváme na místa, kde se nám většinou tvoří nějaké ty kolony. Zatím na D1 není hlášena nějaká souvislá kolona, ale jisté je, že doprava hustá kolem toho 196. kilometru je. Navíc porouchané vozidlo odstavené na 126. kilometru ve směru na Brno také asi plynulo z dopravy úplně nezvyšuje a stejná situace, tedy porucha tentokrát nákladního vozidla na D1 je na 270. kilometru ve směru na Brno, takže i tady se připravte na nějaké to zdržení a nějaké ty problémy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+.

0: Tak jsme si dali Kamelot a jejich obrovský hit Zachraňte koně. Já jsem sliboval soutěž a je tady, ovšem pozor, tahle ta soutěž nebude o country muzice, to tedy rozhodně ne. Bude, řekněme, o vážné muzice, ale také o velmi slavnostním okamžiku a o krásném místě naší země. Tak pojďme to vzít postupně. Já vás totiž zvu momentálně na festival Krumlov, což je jedinečná oslava hudby, kultury a umění, která už 35 let přitahuje návštěvníky vlastně do jednoho z nejkrásnějších měst na světě, a to do českého Krumlova. Je opravdu nádherný. Díky propojení atraktivního prostředí jednoho z nejkrásnějších měst s klasickou hudbou se zařadil na mapu evropského kulturního kalendáře a přesně na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vás chci teď pozvat. Jubilejní 35. ročník začal 17. července a bude trvat až do 8. srpna a proměnil jižní Čechy v labyrint příběhů. Hudební cestu napříč staletími, kulturami i výjimečnými koncertními místy. Tak, a na co se tam můžete vypravit? No to byste nejlépe zjistili na stránkách tohoto krásného mezinárodního hudebního festivalu, ale mezi tou nabídkou je také vlastně koncert, řekněme, nebo kus, který je určen rodinnému publiku. A je to koncert Harry Potter Magická noc. Ten program připomíná, že hudební magie nevznikla až s filmem, velká orchestrální díla vyprávěla fantastické příběhy už dávno předtím, než se objevil tenhle ten příběh na filmovém plátně. No a Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který bude trvat tedy až do 8. srpna, vám nabídne více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i dalších výjimečných místech jižních Čech. Takže velká oslava v jižních Čechách a jestli máte blízko, tak já teď pro vás mám dvě vstupenky a právě na tenhle ten kus, o kterém jsme hovořili, tedy na představení Harry Potter Magická noc. Koná se v Pivovarské zahradě na krásném místě v Krumlově, musím říct, mám to tam strašně rád, byl jsem tam několikrát, hrál jsem tam několikrát s kapelou a ten Krumlov je opravdu magický a myslím, že Harry Potter, tak ten tam náramně zapadne do toho. Takže pokud byste chtěli, tak teď můžete volat na číslo 210 323 333 a získat ode mě dvě vstupenky na tuhle mimořádně krásnou akci, ale nebude to úplně zadarmo, budu chtít nějakou tu odpověď na soutěžní otázku. Takže přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo, slyšíme se? Někdo to položil, ale to je velká škoda. Mohli jste získat opravdu stupenku na mimořádně krásnou akci. Tak pojďme znova. Přeji vám dobrý den, tady je Country Radio. Halo, halo?
1: Já vás zdravím.
0: Dobrý den.
1: Zdraví tak dopak... Robert z Prahy.
0: Ano, Roberte, a co, ale vyrazil byste ne do Krumlova se podívat na Harryho Pottera, co vy na to?
1: No tak já jsem hlavně volal na dospívej písničku a dvakrát mě někdo vyšoupnul zvenky, tak zkouším aspoň ten Krumlov, no, ale no. Helejte se, to je buď to a nebo buď to budu vědět, nebo ne, nebo no, jasně, se možná dovolá někdo jiný, jasně, tak už budu ticho, jasně. Ať nezdržuju.
0: Hele, pojďme to zkusit. Ta soutěžní otázka je velmi jednoduchá, protože já jsem to před chvílí říkal. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, jaký má ročník?
1: A vidíte, tak to jste mě dostali.
0: Je jubilejní. Můžu vám dát samozřejmě tři možnosti, pak to bude už spíš jako o typování, pokud jste nezaznamenali.
1: No.
0: Jo? Tak si dáme tři možnosti. Takže buď je to 25. ročník, nebo je to 35. ročník, nebo je to 45. ročník. No. Vím, že jsem vám moc nepomohl, ale zkrátka tak to je.
1: Ale jo, nebudu říkat třeba 26, když vím, že to je jubilejní.
0: No jasně. Tak to zkuste, no, buď to vyjde, nebo ne.
1: Tak zkusím tu 25. čtvrtstoletí.
0: A to není dobře.
1: Nevadí.
0: To není dobře, nevadí, nedá se nic dělat, dáme prostor někomu dalšímu. Ale budeme soutěžit.
1: Ať se někdo dovolá.
0: Jasně, mějte se hezky, nashledanou. Tak pojďme to zkusit, 210, 323, 333, teď už je to samozřejmě mnohem jednodušší. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den, já volám na tu soutěžní otázku. Dobrý den, zdravím vás.
0: Dobrý den, tak a řekněte mi křestní jméno, kdo pak se dovolal.
2: Irena.
0: A odkud voláte, Irčo?
2: Volám až z Moravy, z Uherského Hradiště, je to hezké, tak mě dlouho nikdo neřekl.
0: No ale řeknu vám, z Uherského Hradiště do Českého Krumlova je to docela kus cesty, to ne, že ne?
2: My jsme teď odjeli, ale děti tam zůstali, my jsme byli už na zahajovacím koncertu, já jsem chtěla Harryho Pottera pro děti.
0: No výborně, no tak...
2: A tam už někdo volá.
0: No, ale dobře,
2: já
0: tak...
2: Já mám rádio. No, já vím, který je to ročník. Je to 35. ročník.
0: No vidíte, to je správná odpověď a vstupenky na Harryho Pottera jsou vaše. Tak
2: to
0: já vám gratuluju.
2: To vážně.
0: No vážně.
2: Wow. A prosím vás, jak se teď můžeme domluvit? Teda my jsme museli, víte, máme staré rodiče, tak jsme museli už zpátky na Moravu, ale děti tam zůstaly jako dospělé děti.
0: To já vám všechno vysvětlím. To já vám všechno vysvětlím, ale mimo vysílání, tak mi vydržte chviličku na telefonu,
2: děkuju,
0: jo?
2: Děkuju.
0: Není vůbec zač. My pokračujeme dál. My budeme ještě soutěžit v průběhu celého týdne. Mám těch vstupenek tady poměrně dost a myslím, že je to skutečně tedy nádherná podívaná na překrásné místě. Takže poslouchejte Country Radio a vyhrávejte společně s námi.

0: Tak zase další písnička, dneska mi ty texty nějak jdou do toho, co vám chci říct. Loučím se symbolicky, dopadne to jako vždycky. Tak jasně, loučíme se symbolicky s dnešním dopolednem a přichází odpoledne a dopadne to jako vždycky. V polední menu budeme soutěžit v soutěži, která vám může vynést velmi pěknou cenu. A já už jsem to nakousl v té minulé hodince, kdy jsem opět citoval z písně Jitky Vrbové, že se rádi vracíme do Pikovic a že procházka kolem Sázavy a tak dále, no přesně o tom to bude. Budeme totiž opět soutěžit o dva vouchery na 35. narozeniny Country Rádia, které obsahují kromě jiného procházku po Sázavskou stezkou a taky návštěvu Pikovaru v Pikovicích. Takže poslouchejte polední meny a vyhrávejte a připojte se k nám v těchto velkolepých oslavách. Teď ovšem předpověď počasí a další zprávy.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačeno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačeno až zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
4: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u aut, protože počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Je tu další zákaz naší vlády. Tentokrát zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách, který navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Už je jasné, že ho vláda podpoří. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilních telefonů mohou školy už teď upravit ve svých řádech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
2: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tip na prázdninový, ale i poprázdninový výlet má Luděk Savana Urbánek.
3: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Finále mistrovství světa ve fotbale rozhodl jediný gol. Duel o zlato viděl i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Mistry světa ve fotbale jsou Španělé. Ve finále nejsledovanějšího turnaje porazili 1-0 po prodloužení úřadující šampiony z Argentiny 1-0. Jediný gol bitvy o zlato dal ve 106. minutě útočník Barcelony Ferran Torres. Argentinci ani jednou za zápas nevystřelili míč na branku. Navíc celé prodloužení hráli bez vyloučeného Enza Fernandéze. Španělsko slaví titul mistrů světa po 16 letech a podruhé v historii země.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak a do těch 35 samozřejmě patří oslava, která bude pro nás moc příjemná a doufáme, že i pro vás, kteří na oslavy do Pikovaru vyrazíte společně s námi, ta cesta tam vede momentálně přes soutěž. Soutěž, kterou vlastně můžete i vyhrát teď. Jinak, abyste věděli přesně, o co jde v dnešní soutěži, v poledním menu můžete opět získat 2 vouchery a 2 trička. Trička jsou jasná, jsou to trička z limitované série, jsou vlastně podle návrhu jednoho z vás a jsou moc pěkná a připomínají, že Country Radio slaví letos 35 let. No a ty vouchery, ty zase připomínají jízdenky na vlak a je to proto, že celá akce začíná v Bráníku na nádraží, kde v 8.57 výjíždí vlak směr Pikovice a bude to vlastně speciální vlak Country Radia, do kterého když nasednete za hudby kapely Šlapeto, tak si můžete vybrat, jestli vystoupíte v kamenném přívozu a posázavskou stezkou se s námi vrátíte do Pikovaru, kde pak bude samotná oslava a na té procházce tužíme tak nějak vztahy, představíme se, řekneme si, kdo je kdo a prostě se projdeme krásnou krajinou, aby ten den byl hezčí. Pokud ovšem byste nechtěli, tak můžete vystoupit rovnou už v Petrově u Prahy a jít rovnou do Pikovaru, kam se během jízdy vlaku přesune právě kapela Šlapeto, která tam bude hrát a bude se to prolínat s živým vysíláním přímo z místa, kde tedy budeme oslavovat, takže i ti, kteří na oslavě nebudou, tak budou moci tak nějak prožívat s námi tu oslavu a třeba i si poslechnout písničku na přání, kterou jim možná někdo z místních pošle. No a pak ve 13 hodin, až ti, kteří půjdou tou posázavskou stezkou, se vrátí společně do Pikovaru, tak začne ten hlavní program, kdy Míra Paleček vystoupí, Nové struny zahrají v 15.15, což je datum, který, nejen datum, ale i čas, který je zásadní pro vznik Country rádia, protože právě před 35 lety v 15 hodin a 15 minut začalo to vysílání, tak v tu chvíli my zakrojíme slavnostně dort, náš staniční hlas, Míla Mejzlík k tomu něco řekne a tak nějak si zaspíváme hymnu a oslavíme to tímto, no a pak se začneme bavit úplně naplno. Honza Vančura a muzikanti z rádia společně s ním vám budou hrát, pak Jirka Vondráček s Petrem Kocmanem, Denisou Markovou, potom Petr Bohuslav se svým kamarádem a s kytarou vám zaspívají hezké písničky, které máte rádi. No a aby nás nebolel zadek od sezení u pivka, tak po 19. hodině přijdeme my s kapelou mojí St. Johnny a zahrajeme vám do skoku přímo a do tance. Prostě budeme hrát rock and roll a country, ale takovou country, na kterou se dá pěkně hýbat a na kterou si můžete zatancovat. Já myslím, že to bude hezké. Uvidíte tam i další moderátory, které běžně nevídáte ani na žádných akcích, třeba Andy Neumannovou, Báru Hejhalovou, manžele Čapkovi, já nevím, Vítka Pěkného, Denisu Markovou, Miloše Kellera. No prostě všechny ty tváře a hlasy, které znáte z vysílání Country rádia. Tak, no a teď, jak na ty lístky, na ty vouchery se dostat? Poslechněte si písničky, které vám teď zaspívá Vítek Tučný, Pozdní sběr a Ivan Mládek. No a zkuste tam najít společné téma. Pochopitelně těch témat tam opět může být více, pouze jedno je správné a ten, kdo mi ho poví na čísle 210 323 333, tak se k nám připojí, dostane 2 vouchery a 2 trička. Tak a to je celé, řekl jsem snad všechno, co jsem říci měl a teď už jenom hodně štěstí.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak vouchery i trička jsou připraveny, stačí jen napsat tu správnou adresu. No a na telefonu 210-323-333 budeme čekat, komu vlastně tenhle ten dáreček pošleme. Tomu, kdo správně odpoví, a musím říci, že zejména u té první písničky to nebylo úplně tak jednoduché najít to společné téma, no ale pokud jste poslouchali pozorně, asi to dáte. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: No, ahoj Milane, tady Mirek z Kašovic.
1: Ahoj Mirku, tak povídej.
2: Prosím tě, první písničku jsem neslyšel, jo?
1: Jo, Vítek Tučný, ale... trochu neúplný.
2: No, tak to nevím, jako text a to.
1: Mm-hmm.
2: A v tý druhý a třetí bych typoval vodu Splav Yes.
1: Tak, Splav. To je to správné slovo, Splav Yes, tak je to, protože Vítek Tučný v tom trochu neúplný se sešel se svojí milou nad Splavem a tady zase
2: jo.
1: Pozdní sběr byl pod Splavem na Oslavce, no a Yes Ivana Mládka. Jo, tak to je velmi správně a tím, že takhle zatleskat, takže gratulace veliká a máš u nás ten dáreček, takže vydrž chviličku na telefonu, já si napíšu
2: tak
1: všechno, co potřebuji.
2: Takový štěstí, já se z toho asi stvoknu.
1: To prosím tě nedělej, protože bychom to s tebou měli problémy.
2: Jo, no,
1: zůstaň normální, přijeď nesvoklý, jo?
2: Dobrý, čekám, no.
1: Tak jo, vydrž chvilinku, vydrž. Takže další máme výhru teď za sebou a pro vás to znamená, že zase je to tam trošičku těsnější, no ale ještě soutěžit budeme, nebojte se, ještě nějaké ty vouchery máme, prostě poslouchejte Country Radio, vyhrávejte a připojte se k nám a pojďte si užít těch 35 let společně s námi.
0: Polední menu na Country Radio.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Vysílám nouzový kód.
1: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Posloucháte Polední mini, já jsem se vás chtěl zeptat, jestli znáte osobně nějakého Iliu. Já totiž ne, ale pokud vy ano, tak nezapomeňte, že dnes 20. července je napsán v kalendáři a že si tedy zaslouží gratulaci. A my mu pochopitelně posíláme hezkou písničku, všechno nejlepší.
1: Polední mini Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
2: Osedlám si vítr místo koně, pobídnu ho ostruhama hvězd, vyhoupnu se z hůru nad jabloně,

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa i

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: přísahám.
1: Já už jsem dnes pozval příznivce Bluegrassu na zajímavou akci, ale nezůstanu s pozvánkami pro ně pozadu ani v poledním menu. Chci vám říci, že dnes večer po 19. hodině si můžete poslechnout reprízu červencového pořadu Čapek Show. Takže pro všechny příznivce Bluegrassu a muziky a informací z Nashvillu, Rostě a Iva mají připravený pořad a pokud jste neslyšeli premiéru, tak teď je tu pro vás právě repríza.

0: No a polední menu právě končí, je tady 13. hodina, to znamená, pokud ještě obědváte, přeji vám dobrou chuť, ale jinak je tu předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, to tak nějak ke 13. hodině patří, takže krásné odpoledne vám přeji.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojedinělé na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Jedna z nejvytíženějších částí pražské tramvajové sítě je do pondělí 10. srpna mimo provoz. Vyměňuje se opotřebená část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice a také kolejové oblouky u obchodního domu Maj. Změna provozu postihla linky 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23 a 42 a noční spoje 93, 97, 98 a 99. Centrální bod nočních tramvají se přesunul z Lazarské na Karlovo náměstí. Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149, v roce 2014 jich bylo pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo dovolené. Do liberecké zoologické zahrady nás pozve Luboš Dvořák.
2: Lvice Elza, kterou stát na začátku června zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoly, se už prochází po venkovním výběhu liberecké zoologické zahrady. Zvířeti skončila povinná měsíční karanténa, při které se neprojevily příznaky žádného infekčního onemocnění. V Liberci zůstane do té doby, než se najde jiné zařízení. Luboš Dvořák, Liberecko.
1: Atleti vystřídají chrty. Vysvětlení má Honza Navrátil.
3: Jak už z našeho zpravodajství víte, tak přestavba bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion se blíží. V září vedení Prahy plánuje vybrat firmu, která práce za rok a půl provede. Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy budou tento areál po dokončení využívat oddíly, ale zázemí tu najdou také paralympionici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a dočkali jsme se 6. triumfu 19-letého pilota v sezóně. Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu zvítězil ve velké ceně Belgie a navýšil náskok v čele pořadí jezdců na 45 bodů. Jeho týmový kolega George Russell totiž už v prvním kole skončil mimo trať po kontaktu s Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Druhý dojel Hamiltonův parťák Leclerc, třetí Verstappen z Red Bullu. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku. To, že mi děkují, neberu v úvahu. Jsem přeci správnej Čech, beru to postavu. Na plážích Francie

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

Po 13. hodině nám zaspívali Honza Vyčítal a Mirek Paleček. Mirek Paleček bude zítra na parníku Country Rádia. Jestli se nepletu, ještě dvě vstupenky tam zůstaly volné, tak kdybyste se chtěli připojit, tak ta možnost je, pochopitelně. Nesnaž se utéct, to je písnička, která dozněla a před námi je Mirek Černý, Marie Rotrová, Marty Stewart, Folk Team František Nedvěd a určitě

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

0: vlakem Country Rádia.
1: Je tady další už tradiční pozvánka, protože se blíží další tradiční festival a na telefonu je Marek Dufek. Marku, ahoj.
2: Milane, ahoj, zdravím tě.
1: Tak když se řekne jméno Dufek, tak každému okamžitě naskočí festival, který se koná v Mnichu, tedy každému, kdo je trošičku zasvěcený, takže povídej, ale pro ty nezasvěcené, o co konkrétně jde?
2: Milane, rád bych tebe všechny tvoje vaše posluchače pozval na tradiční festival, který se jmenuje Football and Country. Ano. A koná se v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Letos máme už 27. ročník, takže nám to všechno společně dobře utíká a bylo by fajn, kdyby přijelo hodně lidí.
1: Jasně. Když vyjde počasí, tak pokaždé je to tam úplně parádní a je to tam parádní nejenom proto, že se tam sejdou lidi, kteří mají rádi pohyb a hraje se tam fotbálek a je tam spousta napětí, ale taky je tam muzika, jasně. A my jsme v rádiu, takže nás zajímá určitě ten hudební program. Jak je to připraveno?
2: Tak na pátek je připraven na začátku Ondravách a pak hrají Sunny Girls, pak hraje skupina Last Minute. Dále parta Starého Hrouze a nakonec na finále pátečního večera skupina Pauza.
1: Takže to je pátek a tak se tam dá přespat, stanovat se tam dá, že jo, dá se tam zabydlet, trošku se občerstvit a přijde sobota.
2: Určitě občerstvit, zabydlet, umít, dobře pobít, dobře popít i pojíst. A samozřejmě v sobotu je program fotbalový během dne pro fanoušky Malé Kopané.
1: Ano.
2: A pro fanoušky muziky, kteří by chtěli přijít až večer, tak potom od 18 hodin začíná Martina von B. Moc se těšíme na Pepu Fouska do Mnichu. Moc se těšíme na skupinu St. Johnny.
1: Ano.
2: A samozřejmě i bývalého rangera Míru Čamaje. No a nakonec vše ukončí formace Micro Country Jazz.
1: Výborně, skvělá sestava, my se moc těšíme, že si opět zahrajeme v Mnichu, těšíme se, že uvidíme kamarády. Ještě pojďme zopakovat úplně závěrem, tedy kolikátého, kdy, kde?
2: 24. července v pátek a 25. července v sobotu v Mnichu u Kamenice nad Lipou. Pozor na to, jsou tam v okolí asi tři Mnichy, tak je to ten Mnich u Kamenice nad Lipou nebo u Červené Lhoty, jak chcete.
1: Marku, díky za pozvánku, měj se krásně a ahoj.
2: Ahoj a všechny vás zdravím a budu se těšit v Mnichu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat na pár dopravních informací. V tuto chvíli by už by se to mělo dořešovat, ale zatím svítí stále aktuálně problém na trati 130, respektive 140, Kadaň předměstí Děčín hlavní nádraží a Cheb-Chomutov. Došlo tam k poruše vozidla. Řeší se to náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Kadaň-Prunéřov-Kadaň, dále potom Kadaň-Prunéřov-Krášterec nad Ohří a také v obráceném směru. Jak, v jaké to fázi nedokáží odhadnout, mělo by se to skutečně teď už dořešovat, ale pro jistotu ještě stále sledujte pokyny dopravce, jestliže chcete cestovat na jedné z těchto tratí. Teď se pojďme podívat rychle na dálnice. Tady máme na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru k D1 dopravní nehodu, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, jsou tam v sobě 3 osobní auta. Problémy, jak to tak vypadá, jsou nějaké ještě i na D1. Pojďme se podívat konkrétně, o co tam jde. Mám tady nějakou výstrahu a sice porouchané vozidlo na 185. kilometru ve směru na Prahu. Odstavený osobák. Další varování je, že už se nám mezi 190. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu tvoří kolona, tak tam počítejte se zdržením. No jinak porouchaná vozidla, jedno je také ještě na 65. kilometru ve směru na Prahu dálnice D1 a jedno je na 59. kilometru ve směru na Prahu. Jsou to odstavená osobní vozidla. Ještě pro jistotu koukám na D5, tam máme také problém s příjezdem do Prahy. Dnes to vypadá tedy poměrně slušně. Nevidím tam nějak moc hustou dopravu, samozřejmě drobné zpomalení na příjezdu a napojení na Pražský okruh tam je, ale žádná velká kolona. Což je dobrá zpráva, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: Prosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
6: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Radia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Radio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.
7: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: 13:47, přátelé, já myslím, že bychom si mohli dát zase soutěž. Máme tady pozvánku na jeden pěkný festival. Já vám hned řeknu, jak můžete ty vstupenky na tenhle ten festival získat. No je to jednoduché, zavolat na číslo 210 323 333, no a odpovědět správně na mou soutěžní otázku, a pokud se vám to podaří jako prvnímu, tak získáte dvě vstupenky na country festival Starý dobrý Western, který je od 7. do 9. srpna Bystřička Přehrada v okrese Vsetín. No a letos tam vystoupí Tomáš Linka, který oslavuje, Jakub Smolík, Copáci, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žamboše a mnoho dalších. Prostě je to festival plný hvězd a milých setkání. Tak já jsem odblokoval telefon s číslem 210 323 333 a jestli jezdíte pravidelně na Bystřičku na Starý dobrý Western, tak teď máte možnost získat dvě vstupenky zdarma. Pojďme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Tak zase nám to někdo položil, já nevím, zkoušíte, jestli jako existujeme, nebo nevím. Tak, Country Radio, dobrý den. Halo, halo.
1: Ano, prosím.
0: Tak, tady je Milan Country Radio, dobrý den, kdo se dovolal?
1: Dobrý den.
0: Tak, když mi trošku stlumte to rádio a budeme komunikovat přes telefon.
1: Ano.
0: Podstupte, tak. A kdo se dovolal tedy?
1: No, tak slyším.
0: Kdo se dovolal, prosím?
1: Dovolal se Bob, prosím.
0: Tak, Bobe, zdravím vás, dobrý den. Tak, soutěžíme o dvě vstupenky na Starý dobrý Western a otázka zní, jaké narozeniny v letošním roce, tedy i na tomto festivalu, oslavuje Tomáš Linka?
1: Tomáš Linka? Jsou nějaké nápovědy?
0: Jo, můžou být. 75 let, 80 let, 85 let.
1: Tak já bych řekl 80.
0: To byste řekl správně, Bobe. Skutečně Tomáš Linka, jedna z největších hvězd naší country hudby, oslavuje 80 let a bude slavit určitě i na Starém dobrém Westernu a vy můžete být u toho, protože dvě stupenky jsou vaše. Takže velká gratulace. Zůstaňte chviličku na telefonu a já si napíšu vaši adresu, jo?
1: Ano, děkuji.
0: Taky děkuji, taky, díky, díky. Tak přátelé, takhle jednoduché to je, prostě posloucháte country rádio, pak zavoláte, odpovíte a hned máte hodnotnou cenu v kapse, tak jako Bob v tuto chvíli. Soutěžit budeme, ovšem ne už teď, protože do konce hodiny nám zbývá jen pár minut a ty vyplníme muzikou. Jednu z písní vám zajistí Vaby a Mikry Volové, 17 dní, příjemný poslech.

kladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: My v Country Rádiu opravdu pozvánkami na hezká místa, na hezké koncerty nešetříme, ale možná jste si stále ještě nevybrali, pak se to může všechno změnit po 14. hodině, poslechněte si kulturní servis a Tereska tam pro vás bude mít nějaké nabídky toho, kam se dá vyrazit za živou muzikou. Ovšem, ještě než si dáme předpověď počasí a samotné kulturní pozvánky, tak také připomínka toho, co vás čeká zítra ráno ve vysílání s Kačkou a Láďou.
1: Ahoj Milane, ahoj milí posluchači, už zítra uplyne 153 let od první vlakové loupeže na Divokém západě. A my vám v ranním vysílání řekneme, kdo ji spáchal a na kolik dolarů si přišel. A dokonce to i přepočítáme, aby bylo zřejmé, kolik by to bylo v dnešní době. V dolarech i v českých korunách. A bude to slušnej balík. Ale nejenom o počítání to zítra ráno bude. Budeme opět soutěžit o lístky na naši narozeninovou oslavu v Pikovicích a taky si někdo z vás vyspívá deštník. Tak zítra ráno ahoj. Těší se na vás Kačka s Vláďou.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačeno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačeno až zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Haló, jsem ztracen a bloudím.
6: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
7: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
8: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo, tady jsem ještě nebyl.
9: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 21. července od 7:30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Amfolkfest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk, Gavriela, Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července v 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Poutníci tam zahrají písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka a Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební pozvánka v rámci Kukátka Country Rádia a volá nám člověk, kterého budete dobře znát. Je to Pavel Kopřiva z Folk Týmu. Ahoj, Pavle.
2: Já tě zdravím. Ahoj, ahoj.
1: Tak já jsem se dověděl, že pro nás máš nějakou hezkou pozvánku, tak povídej.
2: No, ta pozvánka je taková, že na folkovém létě, které právě probíhá v Brně, v Řečkovicích, tak v úterý má vystoupit Roman Horký a Kamelot.
1: Ano.
2: No a po mnoha peripetiích, kdy jsme nevěděli, jestli to dá nebo nedá, tak volal, že se pokusí teda zahrát fanouškům, leč on vlastně 5 měsíců nehrál, samozřejmě to bude velká událost, a protože všichni váhali a neustále nám tady drnčí telefon, jestli to bude nebo nebude, tak chci použít vaše skvělé rádio k tomu, abychom
1: lidi
2: to
1: uklidnili,
2: protože nakonec jste partneři festivalu taky. Že?
1: Jasně, jasně, takže můžeme lidi uklidnit, jsme samozřejmě všichni rádi, že Romanovi je lépe a že tedy už může vystupovat, takže vlastně, když to tak budeme sumarizovat, úterý 21. července
2: 19.30 Brně Řečkovicích.
1: Paráda, Kamelot, Roman Horký. Tak jo.
2: Děkuju, mějte se fajn, ahoj.
1: Taky, ahoj.

já potkávali už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

Ježíš přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho skosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal a vyrazil

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme zase na nějaké ty dopravní informace. Možná bychom si mohli zopakovat výluky, které by vás mohly potrápit v některých dnech. Až do zítra platí výluka v úseku Blatná Březnice, Kolín Přelouč. Dále potom Ždírez na Doubravou Chotěboř bude platit až do 31.7. Branice Tábor do 28. Dolní Poustevna Bačandau do 4.9. a Vsetín Puchov do konce roku. Tak to je jedna část tedy dopravních informací. A teď se pojďme ještě podívat na to, jak to vypadá na dálnicích. A dálnice nám v tuto chvíli hlásí problémy na D8, na 9,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem je hromadná nehoda 4 vozidel, 2 osobáky, 1 dávka, 1 náklaďák v sobě, tak tam to bude asi nejsložitější momentálně. Jinak dávejte pozor také na D1, tam už se nám tvoří kolona od 190. do 196. kilometru ve směru na Ostravu, 5-kilometrová zhruba asi tak kolona vás určitě zdrží. Stejná kolona, i když kratší, tedy pouze 1-kilometrová je ve směru na Brno mezi 218. a 217. kilometrem. A ještě pohled na dálnici D5. D5 v tuto chvíli hlásí nějaké to nebezpečí na 18. až 21. kilometru ve směru na Plzeň, kde se nám také tvoří kolona. Bude to pravděpodobně v souvislosti s porouchaným náklaďákem, který trochu zdržuje. Takže vám přejeme všem šťastnou cestu, koukejte před sebe. Country Radio.

0: za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to je super.
5: Já myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krokodotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska nás na výlet pozvala paní Ljubka z Považia. Její typ je skalní město Ostaš u Police nad Metují. Stolová hora Ostaš je dominantou Polické kotliny, leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko, nedaleko Adršpašsko-Teplických skal. Hora Ostaš vytváří přirozenou dominantu krajiny s jedinečnými pískovcovými útvary, skalním bludištěm a panoramatickým výhledem do krajiny. Skalní město Ostaš se skládá ze dvou menších skalních měst zvaných Horní a Dolní labirint. Pro turisty je tam připravena okružní stezka vedoucí do obou dvou. Trasa do Horního labirintu je dlouhá 3,5 km a vede po modré značce. Ta prochází kolem divokých roklin a krásných skalních útvarů. Turistická stezka vede až ke studánce Samaritánka, nad kterou byl v roce 1856 kameníkem Celestýnem Šolcem vytesán do pískovcové stěny reliéf zobrazující ženu podávající vodu sedícímu Kristu. Zelená značka vede do Dolního labirintu, kde se ukrývá řada dalších pozoruhodných skalních útvarů. V části nazývané Betlém leží ukryta sluj českých bratří. Tam se podle legendy tajně scházeli pronásledovaní evangelíci k bohoslužbám v době násilné rekatolizace. Na stěně sluje je vytesán kalich s letopočtem 1627. Podle historiků se ale jedná o podvrh. Skály na Ostaši v dobách válek sloužily i jako útočiště obyvatel Police. Kaple svatého kříže u chatové osady Ostaš byla postavena na místě, kde stával dřevěný kříž, připomínající povraždění obyvatel ukrytých ve skalách Slezany v roce 1421. Dalším známým místem je i Kočičí hrad. Ostaš je velmi oblíbený i horolezci. Je tam přes 500 výstupových cest různých obtížností. Na prohlídku místa si rezervujte zhruba 3 hoďky. Další informace o skalním městě Ostaš hledejte například na webu kudyznudy.cz. Paní Ljubke z Považia za všechny tuláky pěkně děkuji za tip. S vámi všemi se loučí Vít Pěkný.

0: S krásným hlasem Jitušky Vrbové jsme se podívali do Kalifornie, ale to byla zároveň poslední melodie, kterou jsem vám mohl nabídnout já, protože je tady 15. hodina, to znamená Milan Šmit se s vámi loučí, přichází tak jako obvykle Miloš Keller. Já vám přeji krásné odpoledne s Milošem, přeji vám i krásný večer s vysíláním Country Rádia. Nezapomeňte na reprízu Čapek Show, jestli jste příznivci Bluegrassu. No a já se těším na slyšenou zítra, v úterý v 10 hodin dopoledne.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačeno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u cen paliva. Pokud by provozovatelé čerpacích stanic zneužívali situaci a příliš zvedali své marže, může vláda znovu rychle přistoupit k regulaci cen benzínu a nafty. Tak to alespoň pumpařům vzkazuje ministr dopravy Ivan Bednárik. Česká inspekce silniční dopravy je na našich silnicích už více než rok. Během svého fungování provedla více než 24 000 kontrol. Zaměřuje se na české i zahraniční dopravce, respektive jejich řidiče, a rozdala pokuty za 70 milionů korun. V Jičíně myslí také na elektromobilisty. Blíže Luboš Dvořák.
2: Podobně jako v Nymburce by se řidiči elektromobilů mohli dočkat výrazně lepší dostupnosti dobíjení i v Jičíně. Rada města schválila záměr propůjčit městské pozemky společnosti, která na nich plánuje vybudovat síť dobíjecích stanic. Ty mají sloužit především obyvatelům sídlišť, kteří budou své vozy dobíjet zejména přes noc. Luboš Dvořák, Jičín.
1: V Butovicích bude stát nový mrakodrap. Tady je Honza Navrátil.
3: V pražských Nových Butovicích se chystá stavba nejvyšší budovy v Česku. Projekt mrakodrapu Top Tower už získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova, kterou navrhl výtvarník David Černý, bude vysoká 126 metrů a svou konstrukcí bude připomínat vrak lodi. Ve 44 podlažích, z nichž 7 bude podzemí, bude 250 bytů, především pro mladou generaci. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě motorsport. Finský pilot Toyoty Sami Pajary vyhrál estonskou rally a oslavil první vítězství v jednom z dílů mistrovství světa v automobilových soutěžích. 24-letý jezdec na rychlých šotolinových tratích triumfoval s náskokem 19,5 sekundy a to před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska. Zprávy jsou u konce. Hezké pondělí vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dobré letní pondělní odpoledne od Miloše Kellera a z Country Rádia. Budu s vámi až do 18. hodiny a v první půl hodince vám nabídnu Johnnyho Cashe, Petra Reska, Michala Tučného, skupinu Marien, Rekonvalescenci nebo Henka Williamse juniora. A také Kukátko, tam bude pozvánka na koncert a dopravní informace v půl. V druhé polovině této hodiny budeme opět soutěžit o dvojici voucherů a triček na naši oslavu 35 let existence Country Rádia. Poznamenávám, že vouchery už jsou vyprodané, takže zbývá poslední týden soutěžení. Tak do té druhé poloviny hodiny hodně štěstí, do celé hodiny dobrý poslech.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu v hračkářském krámu sám.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: rokem Country Rádia.
1: Kukátku, v téhleté hodině mám pozvánku pro ty, kteří to mají blízko do Blovic, to je v západních Čechách, a kteří mají rádi skupinu Isara. Pozvánku na vlny Country Rádia přináší Ivana.
2: Ahoj, tady Ivana. Milí posluchači, tímto vás zvu do Blovic na Plzeňsku. V úterý 21. července odehraje na Masarykově náměstí svůj koncert Celt Folk rocková skupina Isara a host písničkář Pepa Pelán. Začátek v 17 hodin, občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné a já se na vás moc těším.
1: Tak to byla pozvánka na koncert Isary v Blovicích hned na zítra. Za tuto pozvánku děkuji Ivaně a všem účastníkům přeji, aby se koncert líbil.

0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě tak hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem,

0: rádiem na cestách.
1: Tak tohle byl Hank Williams Jr. a nahrávka s názvem Montana Cafe. Tohle jsou dopravní informace. Nejprve jedna dobrá. Na D8 na výjezdu z Prahy ve směru na Ústí nad Labem nehoda na 10. kilometru už byla odstraněna. Kolona se pomalu rozjíždí, ale stále je ještě dlouhá. Po 608 už skoro neobjíždějte. D52 také na výjezdu, tentokrát z Brna. Kolona je už od D1 a to proto, že u Rajhradu je dopravní nehoda. 38 na obchvatu Jihlavy u Hrančířova se jezdí kyvadlově, jsou tam dlouhé kolony z obou stran. A ještě Pražský okruh D0 ve směru k D7. Regulují se vjezdy do tunelů a navíc u odbočky na Barrandov je dopravní nehoda. Kolony tedy budou ještě delší. Další doprava za hodinu.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál Country Rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo. Country Rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.
1: Na tomto místě odpoledního vysílání Country rádia obvykle zpravidla soutěžíme o naše vouchery na oslavu 35 let Country rádia. Už zbývají jenom ty soutěžní na tento týden, ty, které byly určeny k přímému prodeji na našich webových stránkách, už jsou vyprodány, což je pro nás dobrá a milá zpráva. Pro vás bohužel trošku horší, zbývá vám jen ta soutěž. Tak budeme soutěžit, ale co za ty vouchery dostanete? Jednak možnost jet vlakem z Prahy Bráníka zhruba v 8 hodin 57 minut směrem na Pikovice. Buď to vystoupíte v Petrově u Prahy a do Pikovice to, co by kamenem dohodil, nebo pojedete až do Kamenného přívozu a tam potom půjdete po Sázavskou stezkou v doprovodu našich kolegů a moderátorů. Samotné oslavy se potom budou odehrávat v Pikovaru v Pikovicích a vystoupí tam spousta interpretů spojených s Country rádiem. Seznam je na našich webových stránkách. Připomínám tedy ještě jednou, že co se týče koupě voucherů, už je vyprodáno a na místě nebude možné žádný další si zakoupit. Prostě proto, že účast je limitována 350 účastníky, což trošku souvisí s tou 35. Jo a ještě na jednu důležitou věc jsem zapomněl, kromě té cesty vlakem za voucher získáte také tričko k 35 letům existence Country rádia. Tak to je podstatná věc, soutěžíte tedy vlastně o dvě věci. No a pojďme tedy soutěžit, tady je soutěžní otázka. Bude trošku dopravní, jak už je u mě zvykem. Tak, jak se jmenuje železniční stanice, která je nejblíž obci Pikovice? Za prvé Petrov u Prahy, za druhé Petrov Chlomek, a nebo Luka pod Medníkem. A tady je telefon.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj, tady Ritka.
0: Zdravím, tak proč voláte a jaká je správná odpověď?
1: Volám ohledně soutěže a listku na 35 let Country Radia na vystoupení a správná odpověď je Petrovu Prahy.
0: Petrovu Prahy, naprosto správně, já jsem to konec konců zmiňoval, tak to byl trošku takový test pozornosti. Takže já gratuluji, dvojice voucherů je vaše, také dvojice triček je vaše. Velikost triček si domluvíme pochopitelně mimo vysílání. Vydržte ano. Mi na telefonickém spojení, ano?
1: Ano, děkuju.
0: No a vážení milí posluchači, ještě po celý tento týden budeme soutěžit čtyřikrát za den o dvojici voucherů a triček. Ještě dneska tedy ve večerních hodinách soutěžit i kolega Petr Kocman. Tak snad se na vás během tohoto týdne štěstí usměje.

0: Guy Mitchell, předtím Epidemie a také Crystal Gayle nás dovedli až k dalšímu konci další hodinky odpoledního vysílání Country Rádia. Čeká na nás Tomáš Adamec informací o počasí a potom se zpravodajstvím. No a po 16. hodině muziku otevřou Vaby Daněk a také Jaroslav Samson Leng. Teď má slovo Tomáš.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačeno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačeno až zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Cestování pražskou městskou hromadnou dopravou během vysokých letních teplot by mělo být v dalších letech o něco příjemnější. Dopravní podnik totiž oznámil, že podepsal smlouvu na instalaci dodatečné klimatizace do 123 tramvají Škoda 15T. Klimatizace budou do tramvají montovány postupně. Ročně se bude jednat minimálně o 20 tramvají. Andrej Babiš často opakuje, že vzdělání je prioritou. Tak to uvádí i ve svém programovém prohlášení. Realita je ale taková, že učitelský plat padá. Kantoři před 5 lety skoro dosáhli na metu 130% průměrné mzdy. Ta se jim teď navzdory slibům vzdaluje. Kde myslí na elektromobilisty, to nám prozradí Luboš Dvořák.
2: Podobně jako v Nymburce by se řidiči elektromobilů mohli dočkat výrazně lepší dostupnosti dobíjení i v Jičíně. Rada města schválila záměr propůjčit městské pozemky společnosti, která na nich plánuje vybudovat síť dobíjecích stanic. Ty mají sloužit především obyvatelům sídlišť, kteří budou své vozy dobíjet zejména přes noc. Luboš Dvořák, Jičín.
1: O novém domově důchodců teď Luděk Savana Urbánek.
3: Už příští rok po prázdninách by se mohli začít hlásit klienti do nového domova důchodců v Nopově ulici v brněnských Židenicích. Služba, kterou pro město připravuje koncesionář, by mohla začít fungovat v průběhu roku 2028. Stavba cestou koncese na městských pozemcích je v Brně unikátní. Koncesionář bude zajišťovat také následný provoz domova, a to po dobu 30 let. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ještě jeden fotbalový přestup. Antonín Rusek přestoupil v první lize ze Sigmy Olomouc do Jablonce, kde už hostoval v podzimní části minulé sezony. 27-letý útočník podepsal se Severočechy blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pět a třicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Je to další hodinka pondělního odpoledního vysílání Country Rádia, kterou vás provede Miloš Keller, tentokrát ale trošku za spolupráce s kolegou Milanem Švitem, protože kukátko, které uslyšíte, tak připravil právě on a je aktuální už na zítra. Kromě kolegy Milana Švita, který bude hovořit, uslyšíte Petra Spáleného, Asonanci, Viliho Nelzna, Věru Martinovou, Vojtu Kyďáka Tomáška a další ti budou zpívat. Doprava v půl a v druhé polovině hodiny opět dvě pozvánky na vysílání Country Rádia. Tak hezky poslechá, dobrou pohodu.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: I v tomto kukátku bude aktuální pozvánka na zítřek, tentokrát do Brna, a natočivý kolega Milan Schmidt.
2: Je tady další hudební pozvánka v rámci Kukátka Country Rádia a volá nám člověk, kterého budete dobře znát. Je to Pavel Kopřiva z Folk Týmu. Ahoj, Pavle.
3: Já tě zdravím. Ahoj, ahoj.
2: Tak já jsem se dověděl, že pro nás máš nějakou hezkou pozvánku, tak povídej.
3: No, ta pozvánka je taková, že na folkovém létě, které právě probíhá v Brně, v Řečkovicích, tak v úterý má vystoupit Roman Horký a Kamelot.
2: Ano.
3: No a po mnoha peripetiích, kdy jsme nevěděli, jestli to dá nebo nedá, tak volal, že se pokusí teda zahrát fanouškům, leč on vlastně 5 měsíců nehrál, samozřejmě to bude velká událost, a protože všichni váhali a neustále nám tady drnčí telefon, jestli to bude nebo nebude, tak chci použít vaše skvělé rádio k tomu, abychom
2: lidi
3: to
2: uklidnili.
3: Dělili, protože nakonec jste partneři festivalu taky. Jo?
2: Jasně, jasně, takže můžeme lidi uklidnit, jsme samozřejmě všichni rádi, že Romanovi je lépe a že tedy už může vystupovat, takže vlastně, když to tak budeme sumarizovat, úterý 21. července
3: 19.30 Brně Řečkovicích.
2: Paráda, Kamelot, Roman Horký. Tak jo.
3: Děkuju, mějte se fajn, ahoj.
2: Taky, ahoj.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Půl páté a jsou tady dopravní informace na Country Rádiu. Stále jsou problémy na D8 na výjezdu z Prahy, jakkoliv se kolona rozjíždí, je stále ještě hodně dlouhá. Podobně D52 na výjezdu z Brna ve směru na Mikulov je dlouhá kolona kvůli nehodě u Rajhradu. Na D0 na Pražském okruhu ve směru od D1 k D7 zastavuje se doprava před tunely a také u Barandovské odbočky. D7, respektive 7 okolo letiště. Jezdí se tam jedním pruhem, počítejte s kolonou od odbočky na Tuchoměřice, respektive ve směru z Prahy od Evropské. A připomínáme k Belskou, kde se jezdí také jedním pruhem, v každém směru kolony jsou od Hloubětína, od Průmyslové i ze zhora od D8. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

je tu první ze dvou obvyklých pondělních odpoledních pozvánek v téhleté hodině, a to pozvánka k víkendovému vysílání Country Rádia. Společné téma víkendového pokecu na Country Rádiu bude tentokrát sluncem řádně prozářené. Budeme se rádi dělit o vaše zaručené recepty, jak přežít léto. Telefonické a konec konců SMS-kové mohou být. A každý víkend mezi 12 a 13 hodinou si užíváte hodinku pohodových písniček bez reklam a mluveného slova pod titulem Víkendová polední siesta. Tentokrát bude polední siesta plná hudby bratří Nedvědů. Tak to je pozvánka k víkendovému vysílání. Teď v pondělí už se můžete těšit.

0: No a na závěr téhleté hodinky druhá pozvánka, tentokrát k podvečernímu a večernímu vysílání Country Rádia. Začínáme po 17. hodině písničkami na přání, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny jako obvykle Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny vám Jirka Vondráček představí písničku z Karavany pro tento týden a Vítek Pěkný se objeví ještě jednou, tentokrát v pořadu Country pod kapotou. V 19 hodin uslyšíte reprízu červencového vydání pořadu Čapek Show, tedy něco pro ty, kteří mají rádi bluegrass, a to bluegrass zahraniční. A ve 20 hodin už nastoupí kolega Petr Kocman. Připomínám, že bude také soutěžit o dvojici voucherů a triček na naše narozeninové oslavy. Teď Tomáš Adamec se svými informacemi o počasí a také zpravodajstvím o 17. hodině.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačeno, přechodně až zataženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačeno až zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.
3: Jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
6: Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse.
7: Goodbye Joe, me got go, me oh my oh. Me got go, pull the P-roll down the bio.
6: A taky Michala Tučného.

0: písně hledám.
1: A Rangers. A Greenhorny.
2: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
1: A Věru Martinovou. Malý.

0: mnoho dalších. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: Rokli Rádio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Přestože Evropané kouří stále méně, černý trh s cigaretami roste. Více než každá desátá cigareta vykouřená v Evropské unii dnes pochází z černého trhu. To je nejvíce za posledních 11 let a evropské státy kvůli tomu přicházejí o desítky miliard eur na daních. Božičany na Karlovarsku trápí zvýšená prašnost. Stojí za ní výroba kočičího steliva, kterou provozuje společnost Sedlecký kaolin. Podnět tamních obyvatel už začala prověřovat Česká inspekce životního prostředí. Ta uvedla, že už v provozovně provedla kontrolu z hlediska ochrany ovzduší. O případných sankcích ale zatím inspekce nerozhodla. O okamžitou nápravu požádalo výrobce steliva i vedení obce. Do známého skalního města u Turnova nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Dnes se vydám po stopách malého Vaška z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Už zámek Hrubá skála, tyčící se na okraji skalního masivu, je úžasný. Z nedaleké vyhlídky Ulvíčka čeká ochutnávka nádhery Hruboskalska. Ve skalním městě si bizarních tvarů i překrásných zákoutí užijete ještě víc. Navíc právě zde je takzvaný dračí zub, který zdolal Luboš s Vaškem. Ona skála se ve skutečnosti jmenuje Skautská věž. Tento příběh je z roku 1978, jenže v létě roku 1906 vylezl Rudolf Kauška z páru na dračí zub ve Skaláku. Tento výkon je považován za první doložený horolezecký počin v této oblasti a odstartoval tradici, která se během let stala neodmyslitelnou součástí českého ráje. Pískovcové věže Skaláku si postupně oblíbili místní i návštěvníci ze širokého okolí a lezení zde dodnes patří k symbolům kraje. Letošní výročí připomíná nová horolezecká galerie 120 let lezení ve Skaláku, která je k vidění v prostorách bývalé konírny hradu Valdštejna. Ze stínu Skal zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Začneme motorsportem, protože finský pilot Toyoty Sami Pajari vyhrál o víkendu estonskou rally a oslavil první vítězství v jednom z dílů mistrovství světa v automobilových soutěžích. 24-letý jezdec na rychlých šotolinových tratích triumfoval s náskokem 19,5 sekundy před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem Solbergem ze Švédska. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: I písničkami na přání vás provede Miloš Keller. Dobré odpoledne ještě jednou a dobrý poslech. Tentokrát se na telefonáty opět nedostane, protože už v tuhle chvíli se nám sešlo tolik e-mailů a SMSek, že vím, že bude plno. Tak třeba zítra to vyjde. Pojďme na to. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát do hudebního nebe Františku Hovorkovi k jeho 6. výročí úmrtí, které připadá na dnešní den. Měla by to být píseň Chlap, co tady chybí, píše kamarád Mirek. A druhý. Chtěl bych nechat zahrát manželům Frajovým k dnešnímu výročí. Je to přesně 52 let, co jsme si řekli své ano. Prosím o zahrání písničky Svatební od Františka Nedvěda s tímto vzkazem. Děkuji za nádherných 52 let a i za ty roky předtím. Tvůj Vašek. A ještě dorazilo jedno přání k písnice Chlap, co tady chybí, prosím o zahrání pro mého dědečka do nebe k jeho 77. narozeninám. Tuhle písničku píše posluchač, který se nepodepsal, tak to s dovolením spojíme.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Teď se podíváme dvakrát do zahraničí, prosím o zahrání písničky Your Man od Josh Turnera pro všechny, kteří poslouchají moderní country. A pokud mohou mít přání, zahrňte ji i do vašeho repertoáru. Píše Petr, ano, do repertoáru ji zahrnuje kolega Petr Kocman. A ještě ta druhá za Alenkou Alí Alčou je dávnou přestupně narozenou Markétkou, cokoliv zahraničního, třeba Holding on the Moon, už protože můj kontakt nehodil jen tak do koše, píše Román.

0: Kuličky na přání na Country Rádiu.
1: Ahoj rádio všech dobrých lidí, dovolil bych vyjádřit své neskromné přání na přelomu května června. Mě úspěšně transplantovali játra a chtěl bych vaším prostřednictvím zaslat mé obrovské díky všemu zdravotnickému personálu pražského IKEMu, hlavně pak operačnímu týmu za jejich mistrovství ve svém oboru. Hluboce se skláním před jejich uměním a děkuji za záchranu života a posílám písničku Dědečkovi hodiny, píše náš posluchač Pavel z Hradce Králové. Tak to bude jedna písnička a druhá. Chtěla bych moc poděkovat panu Bezimu za víkendovou polední siestu, která byla plná hudby zvané Cajun. Prosím, píseň od Charlie Daniels bandu Face to Do, píše posluchačka Jarka.

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

jako vlak, ať poženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek

za rokem, celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace D8, poté co se nám trošku rozjela kolona na výjezdu z Prahy. Objevila se nová u odbočky na Roudnici ve směru z Prahy do Ústí nad Labem. Je tam dopravní nehoda kamionu a zdržíte se asi půl hodiny na D8. Pražský okruh D0 od D1 k D7 stále velmi plný. Kolona je už od Jesenice, regulují se vjezdy do tunelů a na 15,5 kilometru, to už je za tunely a za Barandovem, je ještě porouchaný kamion. Jižní spojka je tam nehoda ve směru od magistrály k Barandovskému mostu. Počítejte s kolonou, která začíná už od Zahradního města ve směru k Barandovskému mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
5: 35 dníci, chlapci jako květ.
3: Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině písniček na přání. Mohli byste zahrát písničku od Bonsai Jantarový Komnaty pro všechny, kterým se líbí, píše naše věrná posluchačka Ivanka. A ještě druhá písnička. Tady budeme trošku experimentovat. Dobrý den, je 27. a můj přítel oslavuje 63. narozeniny. Praje mu a všetkým, čo rádi počúvají Country Radio, veľa zdraví a štěstí a lásky a pohody. A prosím, zahrať písničku narozeninová. Ďakujem, píše Katka. Snad to bude písnička od Brontosaurů Všechno nejlepší.
2: Až jednou sejdeme z hor,

to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, z cesty se propadnou.

tě zvednout. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

lidských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

0: chceš. Písničky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice přání, prosím o píseň Hospoda u Tateru od skupiny Nové struny pro ženu Martu do Pezinka na Slovensko, píše Milo. Prosím zahrát pro Pavoukovi Kvasticovému králi a spolubydlícímu nabití z písničku Balíček karet, aby jim čas ubíhal. Moc a moc děkuji, píše někdo.

0: a s pivem.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
2: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Písničky na přání na Country Radio.
3: A pojďme dál. Renča moc zdraví Country Radio. Moc bych poprosila zahrát Chris Rea Looking for the Summer, když konečně začala dovolená. Počasí super, ideální na výletování, píše Renča a my hrajeme.

0: Country Radio.
1: V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný, slunečný den. Traťový svršek se zel...

trati sám. Poblíže vjezdového návěstidla v poloze stůj spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš.

Karla Šberka nejprve Reskové po dobrém vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál ohánila svou zrezivělou kudličkou. Když mu doslova pod rukama podřízla nejlepší trs, Hradlař pocítil

Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy Kulihrach. Tento čerstvý vdovec býval často mrzut, ale dnes měl dobrou náladu a za jízdy se kochal pohledem na členitou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes.

Nikdo z nás Čechů není chovatel. Ani inspektor nebyl výjimkou. Proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma slušný malochov českých strakáčů a své inspekční cesty rád spojoval s cestou za krmením.

kadenci. Rozhostil se vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté celodenním slunečním žárem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou monotonní

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až oblačeno, přechodně až zateženo a ojediněle na severu místy přehánky. Teploty naměříme od 18 do 23, na Moravě 25 stupňů. Zítra bude většinou polojasno, později přechodně oblačeno až zataženo a místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty jako dnes 19 až 23, na Moravě i 25 stupňů Celsia.

Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar tuláci, dneska nás na výlet pozvala paní Ljubka z Považia. Její typ je skalní město Ostaš u Police nad Metují. Stolová hora Ostaš je dominantou Polické kotliny, leží v chráněné krajinné oblasti Broumovsko, nedaleko Adršpašsko-Teplických skal. Hora Ostaš vytváří přirozenou dominantu krajiny s jedinečnými pískovcovými útvary, skalním bludištěm a panoramatickým výhledem do krajiny. Skalní město Ostaš se skládá ze dvou menších skalních měst zvaných Horní a Dolní labirint. Pro turisty je tam připravena okružní stezka vedoucí do obou dvou. Trasa do Horního labirintu je dlouhá 3,5 km a vede po modré značce. Ta prochází kolem divokých roklin a krásných skalních útvarů. Turistická stezka vede až ke studánce Samaritánka, nad kterou byl v roce 1856 kameníkem Celestýnem Šolcem vytesán do pískovcové stěny reliéf zobrazující ženu podávající vodu sedícímu Kristu. Zelená značka vede do Dolního labirintu, kde se ukrývá řada dalších pozoruhodných skalních útvarů. V části nazývané Betlém leží ukryta sluj českých bratří. Tam se podle legendy tajně scházeli pronásledovaní evangelíci k bohoslužbám v době násilné rekatolizace. Na stěně sluje je vytesán kalich s letopočtem 1627. Podle historiků se ale jedná o podvrh. Skály na Ostaši v dobách válek sloužily i jako útočiště obyvatel Police. Kaple svatého kříže u chatové osady Ostaš byla postavena na místě, kde stával dřevěný kříž, připomínající povraždění obyvatel ukrytých ve skalách Slezany v roce 14.

0: 2021. Dalším známým místem je i Kočičí hrad. Ostaž je velmi oblíbený i horolezci. Je tam přes 500 výstupových cest různých obtížností. Na prohlídku místa si rezervujte zhruba 3 hoďky. Další informace o skalním městě Ostaž hledejte například na webu kudyznudy.cz. Paní Lubke z Považia, za všechny tuláky pěkně děkuji za tip. S vámi všemi se loučí Vít Pěkný.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký pondělní podvečer, u čaje o 6. Tenhle recept jsem dostal od jednoho bejvalýho mariňáka. Je to marinované kuře. Je to minutka, ke které se hodí pečené brambory, vařené brambory, hranolky nebo i bramborová kaše. Takže, co budeme potřebovat? 4 plátky kuřecího masa bez kostí, 2 vejce, několik stroužků česneku, lžíci solamilu, špetku čili koření, špetku soli, špetku mletého černého pepře, trochu červené mleté papriky, lžíci sojovky a lžíci plnotučné hořčice a také dobrý olivový olej. V míse ušleháme vejce s utřeným česnekem, solamilem, hořčicí, sojovkou a několika lžícemi oleje. Nakonec přidáme trochu soli, pepře, čili koření a papriky a tu marinádu pěkně promícháme. A to je vlastně celé tajemství toho receptu. Kuřecí plátky zlehka naklepeme, dáme je do marinády, aby byly pěkně pocené ze všech stran a necháme je v ledničce nejlépe do druhého dne. Druhý den na rozpáleném olivovém oleji plátky z prutka opečeme z obou stran a podáváme dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slonce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na zítra. Brno Ivančice, Přerov hranice na Moravě, Starkoč Jaroměř, Ždírec nad Doubravou Chotěboř, Branice Tábor, Dolní Poustevna bad Šandau a Vsetín Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky na železnici.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.

0: country a českých písniček.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes.
3: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistej, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

0: mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Hezký večer posluchačům Country Rádia přeje Jiří Vondráček. Mám pro vás písničku již 30. týdne a tou je písnička, která získala 3. místo na portě v Řevnicích. Jmenuje se Dokud a složil a zpívá ji Jan Klubus, který se nezvykle doprovází na cymbál. Když si najdete YouTube kanál Country Rádia, tak tam kromě karavany, odkud tahle písnička odstartovala, najdete i další pořady Country Rádia a můžete nám tam do komentů a jak chcete dát nějakou důležitou zprávu. Třeba, která písnička z karavany se vám líbí nejvíc. No a máte tam bohatý výběr, protože karavany s Denisou Markovou připravujeme již 9. rokem. A tak je tady písnička 30. týdne, Jan Klubus, Dokud.

Dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

To před léto, jednoho dne časně z rána, řek můj táta, Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

slzy. Kdo zná, jak veliká je Dixie? Kdo zná, jak veliká je Dixie? Šedá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí. Dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik rád.

0: Tantry pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Alpine poodhaluje techniku nového sportáku, ale zatím jen ve staré karoserii. Zpráva pochází z novinek.cz. Značka Alpine, která je součástí skupiny Renault, vyvezla na slavné trati festivalu rychlosti v Goodwoodu hned několik vozů. Diváci mohli sledovat nejen moderní vůz Formule E, ale také několik zástupců modelové řady A110. Od historického předchůdce přes současný model až po první ukázku nové generace. Vývojový vůz s označením Alpine A110 Future je zatím ukryt v karoserii stávající generace A110. Produkční vůz pak vznikne na nové elektrické platformě Alpine Performance Platform, která slibuje zachování DNA značky i překonání vlastností stávajících vozů se spalovacím motorem. Vývojový prototyp je osazen dvěma bateriovými moduly, které jsou umístěny v přední a v zadní části vozu v poměru 25% vpředu a 75% vzadu. Rozdělení baterie tak umožnilo snížit výšku vozu na úroveň stávající generace A110 a dosáhnout tak i optimální pozice za volantem. Rozdělení baterie s 800V architekturou navíc pomohlo s distribucí hmotnosti. Baterie pak využívá články s vysokou energetickou hustotou. Ty jsou lehčí a rychleji se nabíjejí. Rám baterie také zvyšuje celkovou tuhost dvoumístné karoserie. Vůz je osazen dvěma elektromotory na zadní nápravě, které jsou schopné točit až 21 500 otáček za minutu. O přenos výkonu na vozovku se následně starají systémy, které zajišťují i správné chování vozu v zatáčkách a slibují skvělou ovladatelnost. Testování vozu neprobíhá pouze formou prototypů, ale také za využití nového simulátoru postaveného kolem kokpitu modelu A110, ve kterém automobilka testuje i naladění podvozku a pohonného systému. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
5: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
6: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
2: Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
3: Čapek Show.
2: Přímá linka Praha Nashville.
3: Milí posluchači, i o prázdninách vám Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, přináší zprávy z kolébky, country a bluegrassu. Od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rosťa Čapek.
4: Jako obvykle začneme novými písničkami a hned po nich pro vás máme rozhovor s doktorem banjo, Petem Wernickem, banjistou a zakladatelem kapely Hot Rice.
5: This is Dr. Banjo, Pete Wernick. You're listening to the Chopic Show on Country Radio.
3: Trey Hensley se v nové písni Going and Gone spojil s kytaristkou a zpěvačkou Molly Tuttle a společné hraní si zjevně hodně užili. Hensleyho instinktivní flat picking a charakteristický styl Molly Tuttle se střídají způsobem, který působí naprosto přirozeně a neokázale.
4: Skladbu můžete najít na Treově prvním sólovém albu Can't Outrun the Blues, kterým odstartoval novou kapitolu své kariéry poté, co 10 let hrál v duu s dobrovou legendou Robem Ikesem, se kterým společně získali i cenu Grammy.
6: Hey, this is Trey Hensley for the listeners of Chopek Show and Country Radio.

0: Každé nové dílo skupiny Steep Canyon Rangers je při jejich popularitě přirozeně vítanou událostí. Důkazem toho je právě vydané album New Act. Muzikanti ale neusínají na vavřínech a nadále udávají směr moderního bluegrassu tím, že se jim daří vyvažovat mezi jeho tradičními kořeny a současnou populární podobou.
1: Kapela má na svém

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Písně o vlacích už po generace podněcují fantazii posluchačů i interpretů, a to z dobrého důvodu. Romantika, cestování a obecně svoboda a možnost přesouvat se z jednoho místa na druhé je častým námětem bluegrassových písní. A s jednou takovou právě přichází kapela Balsam Ranch.
2: Písničku Life I Left Behind zpívá kytarista Caleb Smith. Doprovází ho basista Tim Sarrett, který navíc nahrál i dobrové party. A k písni má velmi osobní vztah, protože jeho tatínek pracoval 30 let na železnici a často ho bral sebou na noční směny. A on tak jako malý kluk mohl celou noc jezdit ve vlacích. Na banjo hraje samozřejmě Mark Pruett, Alan Bybee na mandolínu a na housle nový člen kapely Steven Hudson.
3: Hi,

0: Po Ramblin' Boys, kapela 100% zaměřená na tradiční bluegrassový zvuk, vydala nový singl s názvem Bottom of a Glass. Vypráví příběh o zlomeném srdci a smutku, který jeho hrdinu vede k putování od hospody k hospodě a hledání útěchy ve whisky.
1: Odpovědi na dně sklenice nenajde, ale Bottom of a Glass je rozhodně skvělá písnička, kterou společně napsali dva legendární členové skupiny Sunny Mountain Boys, Don Lawson a Paul Humphrey. A stopa, kterou v nich Jimmy Martin zanechal, září jasněji než neonové nápisy na baru na konci města.
2: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chatek Show. Stay tuned.

0: Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
1: Country Radio.
2: Rozhovor nám dnes poskytl Pete Warnick, známý pod předzdívkou Dr. Banjo, který působí na bluegrassové scéně od 60. let 20. století. Založil kapely Hot Rice, Country Cooking a Flexigrass, byl nominovaný na cenu Grammy a je členem bluegrassové síně slávy.
3: Kromě své kariéry profesionálního banjisty vymyslel a po celém světě rozšířil výuku bluegrassového jamování nazvanou Warnickova metoda. Toho se také týkala první otázka, kterou mu Iva položila.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Píte, jak vznikla tvoje výuková metoda?
3: Warnickova metoda byla oficiálně zavedena v roce 2010, tedy před 15 lety. Vychází ale z toho, co jsem se naučil už v 60. letech minulého století, když mi bylo 18 a žil jsem v New Yorku. Učení metodou pokusů a omylů. Zkoušíš různé věci a pokračuješ v těch, co fungují. Vždycky jsem měl pocit, že je nejlepší naučit se nejdřív improvizovat, než se pustíš do složitých skladeb. Prostě hrát pomalu jednoduché písničky. Tak jsem se učil i já, když mi bylo 14.

0: Píta Vorneka jsem se zeptala i na to, jaká je filozofie jeho výukové metody.
1: Když se učíš cizí jazyk, nejdříve posloucháš a mluvíš, teprve pak začneš číst a psát. Podle mého názoru je způsob, jakým mnoho lidí učí hru na banjo, úplně obrácený, protože nutí žáky číst noty z papíru. To je ale klasická hudba, to není bluegrass. Studenti pak znají jen jeden způsob, jak hrát, ale v bluegrassu hrajeme věci pokaždé trochu jinak. A to je bluegrass. V klasické hudbě to tak nefunguje. Beethoven se dá zahrát správně jen jedním způsobem. Earl Scruggs ale hrál Foggy Mountain Breakdown pokaždé jinak. Říkal mi, víš, já to hraju pokaždé jinak. A já na to, no díky tvojí knize si spousta lidí myslí, že se to dá hrát jen jedním způsobem, tak jak si to hrál v roce 1949. A on se zadíval do dálky a řekl, tomu nerozumím. Looks off in the distance and says,
0: I don't understand that. A tady je verze této klasické skladby, jaký hrál Earl ve filmu Bonnie and Clyde.

0: Léto s Country rádiem.
1: I Pete Warnick ale původně učil obvyklým způsobem.
2: And I was doing this, I was teaching banjo camps for many years.
3: Ano, dlouhá léta jsem vedl workshopy tradičním stylem, ale někteří banjisti mi říkali, my ale nechceme vystupovat, chceme se naučit dobře jamovat. Tak jsem řekl, to je dobrý nápad. Pozvěme pár kytaristů a houslistů, všichni se potřebují naučit jamovat. Tak jsem začal vést týdenní kurzy a šlo to moc dobře. Spousta lidí se bojí hrát s ostatními. Nejdřív jsou z toho nervózní, protože si myslí, že to nezvládnou. Tak se vždycky zeptám, kdo je z vás nejhorší hráč? Asi polovina lidí zvedne ruku a já jim řeknu, no pravdu může mít jen jeden z vás, ale všichni jste tu vítáni. A do konce dne budete všichni hrát spolu. A vždycky to tak je?
2: But you're all welcome here and you'll all be jamming by the end of the day, and they are.

0: Právě dozněla písnička Blue Night ikonické kapely Hot Rice, kterou Pete Wornick založil. Zeptala jsem se ho, zda banjo bylo prvním nástrojem, na který hrál.
1: Ano, když jsem byl malý, můj táta si koupil banjo, ale nehrál na něj.
0: Ale New York není úplně město banjo.
1: Ne tak úplně, ale rád lidem říkám, že v New Yorku žije 16 milionů lidí, takže stačí jeden z milionu a máte hned 16 lidí. A byli tam skvělí muzikanti, byl tam David Grisman a Jody Stecker, jeden z mých nejoblíbenějších hudebníků, i Grimbriar Boys byli z New Yorku. Mohl jsem zajít do Washington Square Parku, sledovat je a nakonec jsem s nimi i hrál. Na Vysoké jsem měl rozhlasovou show, která se vysílala po celé oblasti New Yorku. Jediný bluegrassový pořad v New Yorku v 60. letech.
0: Pete Wornick v té době studoval sociologii, ve které získal doktorát a má proto přezdívku Dr. Banjo. Písnička Wichita Lineman je z jeho solového alba nazvaného Dr. Banjo Steps Out a zpěv obstaral jeho dlouholetý spoluhráč z kapely Hot Rice Tim O'Brien.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní rozhovor s banjistou Petem Warnickem. Pete, kdy jsi začal hrát v první opravdové kapele?
3: I was 14 when I started playing with my friends and by this time I was 16.
4: Bylo mi 14, když jsem začal hrát s kamarády a v 16 už jsem hrál docela dobře. Pak jsem si pořídil banjo Gibson Mastertone a začal hledat lidi, se kterými bych mohl hrát. Musel jsem se trochu víc snažit, protože moc bluegrassu se tam nehrálo, ale já jsem je našel a ve 20 letech už jsem byl v dobré kapele. Později jsem v Itace v New Yorku potkal Russ Barenberga, Tonyho Trišku a založili jsme kapelu Country Cooking. Vydali jsme desky a napsal jsem také příručku ke hře na banjo, které se prodalo téměř 250 000 výtisků. A to byla, jak se říká, hotová výhra. Dostával jsem tolik autorských honorářů, že jsem se rozhodl dát výpověď a stát se bluegrassovou hvězdou. Měl jsem doktorát ze sociologie, bylo mi tehdy 27 let. To je tedy před více než 50 lety.
3: So that's over 50 years ago.

0: A teď přišlo velké ocenění od IBMA, kdy byl Pete Wornick s kapelou Hot Rice uveden do bluegrassové síně slávy.
1: Ano, a já jsem na to moc hrdý. Vážně už nemůžu být šťastnější, protože uvedení do síně slávy je nejvyšší postou v oblasti bluegrassu.
0: Ano, je to velká pocta, ale naprosto zasloužená.
1: Jsme první lidé z Koloráda, kterým se to podařilo.
0: Kapela Hot Rice byla uvedena do síně slávy během předávání cen IBMA loni v září. Na ceremoniálu v Chattanooze jsme byli osobně a vidět Hot Rice opět spolu na jednom pódiu byl velký zážitek. Musela jsem se proto Pita zeptat, zda třeba neplánují i nějaká další vystoupení.
1: Naposledy jsme jako Hot Rice všichni společně hráli před 3 lety. Přemluvili nás, abychom byli hlavními hvězdami 50. výročí největšího festivalu v Kolorádu. Souhlasili jsme, ale bylo to těžké. Dřív jsme hráli pořád, takže nám to šlo snadno. Teď už to bylo hodně náročné a dohodli jsme se, že to byl náš poslední koncert. Už kapelu oživovat nebudeme. Výjimka bylo krátké vystoupení při uvedení do síně slávy v Chattanooze.

0: Takže se asi Píta Vornika nemusím ptát, jestli nelituje, že se rozhodl změnit povolání a místo sociologii se celý život věnoval bluegrassu.
1: Když jsem začínal hrát, nebyl jsem si jistý, jak mě kluka z New Yorku přijmou, ale hrál jsem dobře a tak mi ráno nosili kávu do stanu a já si říkal, to je skvělé, to se mi líbí, to je lepší než Kolumbijská univerzita. Tak jsem dal výpověď a jsem rád, že jsem to udělal. Snažil jsem se být dobrým sociologem, ale politici sociologům nenaslouchají, takže nemůžete svět moc ovlivnit. Řekl jsem si, že někteří hudebníci na svět vliv mají a tak jsem to zkusil. Naučil jsem spoustu lidí hrát bluegrass, jsem s tím spokojený a rád cestuji, jako jsem do Francie nebo do Prahy. Byl jsem v Rusku, v Izraeli, na Havaji, v Irsku. Nemyslím si, že bych se na ta místa dostal jako sociolog. Takže to byl opravdu úžasný život a teď, když se blížím k 80, rád vzpomínám na všechno to štěstí, které jsem měl, na to, že jsem třeba mohl hrát s Timem, s Nickem, Charlesem a pak s Brianem.

0: Nakonec jsem se Píta Vornika zeptala i na jednu pro nás osobní otázku. Hrál si teď hodně na banjo Čapek. Co si o našich nástrojích myslíš?
1: No, Rasta is incredible really because he's like the great luthiers of all time because he is very careful.
2: Rasta je opravdu neuvěřitelný výrobce. Za mě se řadí k těm nejlepším výrobcům hudebních nástrojů všech dob. Je totiž velmi pečlivý. Když se podíváte na jeho nástroje, je z nich cítit obrovská péče a ta péče pramení z lásky, z opravdové touhy potěšit hráče. Rostova banjo nejen skvěle zní, což je to jediné důležité, ale jsou to také krásná umělecká díla s vykládáním, rytím a z nádherného dřeva. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem si na ně mohl zahrát.
0: Píte, moc děkujeme za rozhovor. Po rozhovoru s Pítem Vornikem se hned vrhneme na výročí, která oslavíme v průběhu tohoto měsíce. A začneme dalším banjistou tím, který je podle všeobecně přijímaného názoru považován za nejinovativnějšího a pravděpodobně nejlepšího hráče na pětistrunné banjo současnosti.
2: Už jste asi uhodli, že mluvíme o Belovi Fleckovi, držiteli 18 cen Grammy, kterému bude 10. července 68 let. K naší velké radosti je dalším ze světových hráčů, který hraje na naše banjo. Nový model jsme vyrobili ve spolupráci s ním a nazvali ho Belagorie.
0: Světovou premiéru banja Belagoria jsme uspořádali v dubnu v Praze v den Rosťových narozenin a Belovo banjo tam plnému sálu během koncertu Johna Jorgensna skvěle předvedl výborný Petr Vošta. Bela nám teď zahraje skladbu Vertigo se svým projektem My Bluegrass Heart.

0: Alison Krauss bude slavit v červenci hned několikrát.
1: 3. července 1993 se stala členkou Grand Ole Opry. V té době jí bylo 21 let a stala se tak nejmladším členem Opry v celé její historii. 23. července pak oslaví 55. narozeniny a na konci měsíce může ještě blahopřát k narozeninám banjistovi své kapely Union Station Ronu Blockovi, kterému bude 30. července 62 let. Spolu nám teď zahrají písničku Looks Like the End of the Road z posledního alba Arcadia, které vydala kapela Union Station loni po 14 let trvající odmlce.
2: Hello, this is Ron Block and you're listening to the Chopek Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 18. července bude 72 let Ricky Skaggsovi a 30. července oslaví 45 let bývalý člen jeho kapely Kentucky Thunder Andy Leftwich.
2: Ten před několika týdny vydal instrumentální autorské album Aced, na kterém ho doprovází další bývalý kolega ze Skaggsovy kapely, kytarista Cody Kilby, který v současnosti hraje v Traveling Mercuries. Na banjo hraje Matt Menefee a na basu Byron House. Tato sestava nyní vystupuje pod názvem The Aces, česky ESA, a vy teď můžete posoudit oprávněnost tohoto názvu.

0: Těšíme se, že se s vámi setkáme na některém z letních festivalů nebo alespoň při poslechu příští Čapek Show. Vaší přímé linky z Nashvillu, kterou pro vás každý měsíc připravují Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Poslední písničku nám zaspívá Ronnie Bowman, který by 9. července oslavil 65. narozeniny. Bohužel ale v březnu zemřel po tragické nehodě na motocyklu. Jeho písničky ale žijí dál. Třeba krásná skladba On My Way Back Home, kterou se s vámi dnes rozloučíme. Ahoj.
2: Hi, this is Ronnie Bowman and you're listening to Chopic Show Country Radio.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na salon Zelenáčů, který zahraje v úterý 21. července od 7:30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. Amfolkfest je malý festival na konci světa. Koná se v pátek 24. a v sobotu 25. července v Půlčíně v okrese Vsetín. Vystoupí tam Jasoň, Dominika, Vojta Šnupárek, Alfa Srnec, za koncem Forfolk, Gabriela, Podjezd a hlavním hostem bude Jaroslav Samson Lenk. Poutníci na festivalu Bundy zelený vystoupí v pátek 24. července v 21 hodin a 45 minut ve sportovním areálu v Zádveřicích na Zlínsku. Poutníci tam zahrají písně ze svého pořadu Přes 50 let v country. Takže ti, co mají rádi písničky, jako je Panenka a Hotel Hillary, si přijdou na své. A určitě taky ocení skladby novější, hlavně z CDčka Stíny na střechách. 14. Český ukulele festival se chystá na sobotu 25. a neděli 26. července v Úniticích u Prahy. Čekají vás koncerty, workshopy, tombola, hula dance a jedinečná show Xyndla X, Larissy Leaves a Web Tigert Dua v Únětickém pivovaru. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný pondělní večer s datem 20. července vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. No a pochopitelně vítejte i v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dnes jsem si pro vás na úvod připravil jedno, řekl bych, výjimečné setkání dvou výjimečných zpěváků. Budou to dvě opravdu veliké hvězdy country, a sice Garth Brooks a Ronnie Dunn. Garth Brooks, ten se odmlčil do roku 2018 záměrně, řekl, že mizí ze scény a objeví se, až jeho dcera skončí školu. Udělal tak a od té doby opět jeden úspěch za druhým, jezdí světová turné. Teď nedávno byl v Anglii, byl v Hyde Parku. No, co vám budu vyprávět? Opět vyprodáno, opět 100 000 lidí všude po celém světě. Na minulém turné prodal 6 milionů vstupenek v celém světě, to je něco nevídaného. No a tím druhým pánem, který s ním bude zpívat, tak to je Ronnie Dunn, polovina velmi slavného country dua Brooks and Dunn. A oba dva, jelikož jsou to velcí kaubojové, opravdu se vším všude, protože oba dva vlastní ranče, oba dva jezdí na koních a opravdu poctivě Ronnie Dunn toho sleduje neustále, třeba jezdí s traktůrkem po svém pozemku, který čítá opravdu hektary a hektary, kam dohlédnete, to je jeho, tak poctivě jezdí, stará se o dobytek, o krávy, o koně, takže oba dva kaubojové. A já jsem byl velmi nadšen, když jsem jednoho dne zjistil, prosáklo to, že Garth Brooks a Ronnie Dunn chystají konečně duet. No tak se mi splnil sen, no a tu písničku nazvali velmi příznačně oba dva kaubojové, Rodeo Man.

country zpěvák Josh Tanner je pro mě taková malinká hříčka přírody, protože co se týká jeho hlasu, tak on dokáže zaspívat opravdu téměř vše. Ten jeho rozsah je obrovský, on dokáže padnout až do těch nejhlubších hloubek, ale stejně tak vytáhne takový ten bluegrassový high tenor. A

vzpomínám si, když jsem ho slyšel poprvé, to bylo někdy snad před víc než 20 lety, tehdy jako mladíčka. Byl jsem z něj nadšen, protože jsem z něj cítil takový ten drive toho současného countrymana, ale s velikým odkazem dokonce i na tu bluegrassovou hudbu, nejenom na country. A to mě bylo velmi sympatické, že ctí ty kořeny, takže jsem si postupně pořídil celou jeho diskografii, no a tehdy jsem tam objevil nádhernou písničku, nádhernou baladu, která se jmenuje Lovin' on Your Mind, a myslím si, že to je jedna z nejlepších písní, kterou on vůbec kdy vydal. A je to ten případ, kdy vlastně do té písně vnesl i takovou lehce soulovou náladu, což je něco velmi příjemného. Tak pojďte si poslechnout tuhletu krásnou baladu. Zpívá Josh Turner.

Tak tohle byla pro mě i taková trošku vzpomínka, hezká vzpomínka Denisa Marková. Máme na to štěstí, písnička z jejího úplně prvního solového alba, na kterou si pamatuju, bylo to v první půlce 90. let. A kdybyste chtěli, tak si můžete tuhle tu písničku poslechnout živě, protože já jsem si Denisu pozval před nějakými 2-3 lety do mého pořadu Muzikast, který najdete na YouTube. A tam jsem s Denisou udělal velký rozhovor a hráli jsme tam spoustu písniček a právě jsem Denisu překvapil tím, že jsem jí řekl, hele, pojď si zahrát písničku, mám já to štěstí. Takže docela koukala, protože říkala, to já jsem zpívala naposledy v tom studiu v roce asi, teď nevím, říká 93 nebo 94, tak se můžete mrknout na akustickou verzi. Teď si dáme písničku, kterou určitě dobře znáte, myslím si, že ji znáte i z vysílání Country Rádia. Když v úvodu byla řeč o Ronnie Dunnovi, polovině dua Brooks and Dunn, tak ten s tou písní souvisí, protože skladba Neon Moon pochází ze skvělého alba Brooks and Dunn, to je jejich úplně první album, které vyšlo v únoru roku 1992 a tehdy to byla obrovská pecka, ale obrovská, okamžitě na hitparádách a všechny ty písně z toho alba jsou dneska už nespochybnitelné hity. Naprosté, které Brooks and Dunn musí hrát na svých koncertech samozřejmě. No a oni udělali po dlouhých letech od vydání toho originálu krásnou desku, kam pozvali spoustu hostů. No a jedním z hostů, který zpíval jejich písně, byla i zpěvačka Kacey Musgraves. No a ta si právě vybrala skladbu Neon Moon, kterou složil sám Ronnie Dunn. Tak nevím, jestli vám zní v uších trošičku ten originál. Pokud ano, tím lépe, protože teď budete moci porovnat, jak to udělali nově Brooks and Dunn, kteří zpívají, řekněme, vokály Kacey Musgraves.

Teď mám pro vás jednu velmi důvěrně známou skladbu, a sice Me and Bobby McGee, což je píseň, kterou složil Kris Kristofferson, ale dá se říct, že ji proslavila především rocková hvězda Janis Joplin, se kterou měl slovy Laďky Kozderkové Kris Kristofferson techtle mechtle. Ale dá se říct, že ji nenapsal pro ni, tedy takhle aspoň jak dobové prameny uvádějí, tak to tak nebylo, napsal ji pro sebe. A není pod ní podepsán sám, je vedle něj zapsán ještě oficiálně Fred Foster, což byl velmi slavný producent a skladatel nashvilleský, který ovšem za ten text nemůže. Kris Kristofferson byl tak hodný a tak slušný, že mu přišknul také kus autorství, protože vlastně Fred Foster byl ten, který mu kdysi řekl, že někde zaslechl větu o té svobodě, o které se tam zpívá v písni, že svoboda je jen slovo nebo výraz pro to nemít co ztratit. No a na základě toho mu tedy Kristofferson přišknul celý podíl na textu. A mimochodem to Bobby McGee, tak to bylo jméno sekretářky právě Freda Fostera, které tam Kristofferson zaslechl, když byl u něj v kanceláři. Ale vlastně to bylo špatně, protože to nebyla Bobby McGee, ale Bobby McKee. A on to nějak špatně odposlechl, on zakomponoval to tam a bylo to. No ale jak říkám, slávu téhleté písni přinesla především Janis Joplin, která ji zařadila na své album Pearl, a to byla tedy obrovská pecka. Tak pojďme si teďka poslechnout, ovšem mám jí pro vás podání další skvělé zpěvačky, která se jmenuje Katie Caden, což je taková jedna, která je to korpulentní dáma, ale ta dáma, které to sluší, nesmírně má šmrnc, i když má o nějaké to kilo navíc, a je hlavně velmi pozitivní, stále usměvavá, no ale především skvěle zpívá. Tak si pojďte poslechnout, jak tahle ta dívka, která se primárně country hudbě nevěnuje, naspívala tuhletu klasiku z největších. Me and Bobby McGee, Katie Caden.

Řeknem si, co jsme smlčeli, sotva se, lásko, známe, co když ty, lásko, půlroční.

a tak nic nestíháme a pořád méně umíme milovat to, co máme, sevři mě pevně.

To byla vynikající Lenka Nová a písnička z textařské dílny Michala Horáčka Poslední noc. Teď mám pro vás jeden opravdu libovej duet. Na své si přijdou všichni milovníci takzvané Amerikány, což je muzika někde na pomezí country, rocku, rock'n'rollu, blues, trošičku amerického folku, protože zpívat bude dvojice zpěváků, kteří patří, dá se říct, na špici tohoto žánru. A sice zpěvačka a také vynikající kytaristka Buddy Reid. A společně s ní bude zpívat Delbert McClinton, což je pán, který letos v listopadu oslaví 86. narozeniny a pochází z Lubbock v Texasu, což je teda opravdu hnízdo country se vším všudy. A oni už na začátku 90. let, protože se znali dlouho, tak spojili své síly a pro mě obzvlášť je to mimořádné spojení, protože oba dva miluji soulově a miluji jejich, jak já vždycky říkám, takové ty nemocné hlasy, to já mám rád. No a když se spojili v jednom duetu, no tak to si myslím, že je labuš pro všechny milovníky skvělé muziky. Ta písnička, kterou společně nahráli, se jmenuje Good Man, Good Woman, tedy Dobrý muž a dobrá žena.

Tak tohle byla Erika Horka a písnička Dlouhý flám, respektive české přebásnění písně Johna Lennona. No, když před malou chvílí zpívali Bunny Raitt a Delbert McClinton duet, tak jsem si říkal, že ještě jeden duet by to určitě sneslo. A bude v podstatě, dá se říct, z podobného vrhu, protože zpívat jej budou dva interpreti, každý trošičku z jiného žánru, a sice Darius Rucker, jedna z velkých hvězd současné country, a rockerka nebo poprockerka Sheryl Crow, výtečná nejenom zpěvačka, ale také kytaristka a basistka, často i na koncertech hraje na baskytaru, teďka mimochodem jde velké turné, bohužel Česká republika chybí, což mě mrzí. No a Darius a Sheryl Crow naspívali před časem krásný duet, který Sheryl Crow, jak jsem se dozvěděl, občas zahraje právě i na svých koncertech a doprovází tím zpěvem místo Dariusa Ruckera její druhý kytarista. Ta píseň se jmenuje Love Without You.

No, říká se do třetice všeho dobrého i zlého. V tomto případě to jenom dobrého. Zazněly už tři duety dneska a já si myslím, že když na závěr dám jeden čtvrtý, poslední, tak se vůbec nic nestane, protože duety, už jak jsem to několikrát připomínal, naše drahá kolegyně Zorka Kratochvílová říkala, že duety, to je moje. Já jsem to vždycky říkal taky, proto jsme si tak medili spolu vždycky na těmi duety. Tak tenhle ten poslední bych jí rád poslal nahoru na obláček. A bude to opět slavná píseň Chrisa Christopherna s okolností Help Me Make It Through The Night. Tuhle tu písničku mám opravdu v desítkách různých verzí, ale jednu z těch mých oblíbených vám pustím právě teď, a to z toho důvodu, že se v ní ozve i hlas samotného autora a původního interpreta Chrisa Christophersna. Tu písničku na své album zařadila Dina Carter, což je velmi krásná a šikovná zpěvačka, která složila kdysi v roce 95 píseň Strawberry Wine, kterou znáte u nás od Šárky Reskové jako Borůvková. No a ona udělala jednoho dne zvláštní desku, kam zařadila své oblíbené písně od jiných autorů. No a pozvala si do nich přímo ty jejich původní interprety nebo autory. Tak a takhle vznikla právě píseň Help Make It Through The Night. To je tedy poslední skladba dnešní hodinky. Country je všechno, co se mi líbí. A já se na vás moc budu těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný pondělní prázdninový večer.

0: Aktivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
1: Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

Tak tohle byla písnička z roku 1990, kterou si Pavel Bobek vypůjčil z repertoáru Bruce Springsteena, která se jmenuje původně Highway Patrol a takhle krásně jí do češtiny přebásnil Pavel Vrba. Je 21 hodin 13 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině nás čeká hned v tom dalším vstupu takové malé vzpomínání, podíváme se do historie, co se událo právě dnes. V jednom ze vstupů také bude řeč o jedné velmi půvabné dámě a skvělé zpěvačce, která slaví narozeniny, no ale z muziky, kterou vám už teď mohu nabídnout jako takovou malou vějičku, tak těšit se můžete třeba na Brontosaury. Hlídej

0: No ale teď už je připraven Karel Zich a písnička, kterou mu v 70. letech složil Jirka Vondráček se Zdeňkem Borovcem. Vyhrála bratislavskou liru a určitě ji znáte. Je to nádherná balada Máš chuť majoránky. Petr Kocman vám přeje hezký večer.
1: Oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch věcí.

Mám pro vás připraveny některé zajímavé události, které se odehrály právě dnes, 20. července, ovšem některé v dávné historii. Jdeme na to. Roku 1436 císař Zikmund Lucemburský schválil české požadavky, což mu následně otevřelo cestu k přijetí za českého krále. Roku 1497 bylo vydáno nařízení, podle kterého se poddaní zběhlí po roce 1466 musí vydat jejich dědičnému pánu. Současně se král u svobodných statků zřekl práva od úmrti. Roku 1515 uzavřel český král Vladislav Jagellonský ve Vídni s císařem Maximiliánem Habsburským dynastickou smlouvu o vzájemném nástupnictví a sňatku jejich dětí. Tak nechtěl bych mít rozhodnout o tom, koho si vezmu, už jako malé dítě. Roku 1708 dostal Andreas Eberhard z Brna oficiální povolení provozovat nosítkovou službu, což byla první veřejná doprava v zemích českých. Nosítková doprava fungovala tak, že prostě na zeleném trhu na náměstí Svobody to jste nasedli. No a ty nosiči mohli být přijímáni jenom rodilí Moravané nebo Němci. Pozor, a ty vás takhle nosili po Brně. Úžasný. Možná by se to mohlo vrátit zase, že by v Brně na Zelňáku takhle chodili nosiči s nosítkama. Bylo by to zajímavý. Roku 1874 začalo bourání pražských hradeb mezi Pořížskou branou a ulicí na Florenci. Roku 1885 se začalo v horní části dnešního Václavského náměstí v Praze s kopáním základů novostavby Národního muzea. Ve veřejném konkurzu na novou muzejní budovu zvítězil projekt architekta Josefa Šulce, který po roce zaujal především myšlenkou ústředního panteonu. Stavba trvala 6 let a financovali český sněm a náklady dosáhly výše 2 milionů zlatých. Roku 2011 se uskutečnila první bezkontaktní platba v Česku, pozor, a proběhlo to v Globusu v Praze v Čakovicích. Vidíte, teprve rok 2012, dneska už si to umíme představit, připadá mi to, že už to muselo být někdy hodně dávno. A přitom je to docela krátká doba. Roku 1881 se siouxský vůdce, slavný sedící bík, s posledními uprchlíky vzdal americké armádě. Teď něco pro milovníky filmu. V roce 1979, právě 20. července, se v Japonsku odehrála mezinárodní premiéra, dneska řekl bych kultovního sci-fi hororového filmu Vetřelec. V roce 2015, také památný den, otevřela Kuba po 54 letech svoji ambasádu v americkém hlavním městě Washingtonu. No a roku 1810 Kolumbie vyhlásila nezávislost na Španělsku. A poslední zpráva, roku 1871, právě 20. července, se britská Kolumbie připojila ke kanadské konfederaci. No a myslím si, že tahle ta poslední zpráva o Kanadě by zasloužila svoji vlastní píseň. Jdeme na ní, jmenuje se Kanada.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme ryze autorské album skupiny COP jedním tahem.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

No tohle je prostě geniální píseň. Honza Nedvěd, Brontosauři, Hlídej lásku s Káloma a samozřejmě ten hlavní zpěv Zdeníčka Tichotova. No, dneska slaví narozeniny ovšem jiná dáma, a sice Kim Carnes-Ellingson, kterou celý hudební svět zná pouze jako Kim Carnes. Tahle ta dáma dneska slaví jen těžko uvěřitelné 81. narozeniny, protože kdybyste ji viděli, tak byste ji to opravdu nehádali. Omlouvám se, že tedy zmiňuji její věk, u dámy se to nesluší, ale u ní byste to opravdu nehádali. Ona se narodila v Pasadeně, což je v Kalifornii, a vlastně vyrůstal v Los Angeles. No a tu svou hudební dráhu začala v 60. letech, kdy tehdy ještě psala písničky pro jiné hudebníky, no a taky vystupovala v různých lokálních klubech malých a naspívala také mnoho doprovodných vokálů pro jiné umělce. No a v roce 1972 podepsala smlouvu s nezávislou hudební značkou Jimmyho Bowena a vydala své debutové album, které mělo název Rest on Me. V roce 1975 na jejím druhém albu, které neslo její jméno, Kim Carnes, byly, dá se říct, vlastně primárně její vlastní skladby, včetně jejího prvního singlu, který se dostal na 35. místo hudebního žebříčku Billboard. Byla to píseň You Are Part of Me, no a v následujícím roce vydala skvělé album Sailin, na kterém je nahrávka Love Comes from Unexpected Places. No a tahle ta píseň vyhrála v roce 76, tedy před rovnými 50 lety, v soutěži American Song Festival a dostala cenu za nejlepší skladbu i v roce 76, i v Tokiu na hudební soutěži Tokyo Song Festival. Takovýhle úspěch to byl. Ovšem, ten hlavní průlom do světa hudby byl až rok 1980, protože tehdy jí oslovil Kenny Rogers, tedy jí i jejího manžela, jestli by nenapsali nějaké písně na jeho nové album Gideon, což udělali. No a na tu desku složili i píseň s názvem Don't Fall in Love with a Dreamer, kterou znáte v české verzi Marie Rotrové a Pavla Bobka jako S tím bláznem se nic nezačínej. No a to byla obrovská pecka. Ona původně ji vůbec zpívat nechtěla, ale když Kenny slyšel ten demo s ním, jak ta říká, hele Kim, to si prostě musíš zaspívat se mnou. A legenda byla na světě, protože tahle ta písnička se na žebříčku Billboard Hot 100, tedy mezi 100 nejlepšími písněmi, umístila na 4. místě a získala také cenu Grammy po zásluze. No a v témže roce byla její cover verze písně Smokey Robinsona More Love z jeho alba Romance Dance v žebříčku 10. Další úspěch. No a v následujícím roce vydala album Mistaken Identity, na které měla svůj celosvětový hit, slavnou píseň Bad David Eyes. Mimochodem, s okolností u nás také udělala Marie Rotrová s českým textem. No a ve Spojených státech amerických byl single v žebříčku Billboard Hot 100 9 týdnů na první příčce a stal se nejprodávanějším singlem roku 1981. Byl certifikován jako zlatý a vyhrál 2 ceny Grammy jako nahrávku roku a také jako píseň roku. No a album Mistaken Identity byl prvním v žebříčku Billboard 200 nejlepších písní a dostal také platinový certifikát a byl nominován na cenu Grammy za album roku. Takže úspěch naprosto nevídaný. No, Kim Carnes má takový velmi osobitý, chraplavý hlas a často byla přirovnávána k Rodu Stewartovi v sukních. No a ona vlastně žije už dlouhou dobu v Nashvillu, v Tennessee, a nadále pokračuje v tvorbě písní, skládá, občas někde zahraje. No a já mám pro vás teď písničku právě z jejího novějšího alba, abyste ji slyšeli i jinak, než tak, jak ji znáte z duetu s Kenny Rogersem. A ta písnička se jmenuje Too Far Gone. Zpívá dnešní oslavenkyně 81. letá Kim Carnes.

Dneska jsem se stavoval v obchodě pro něco a procházel jsem mezi regály a byly tam obrovské vývěsky, pozor, luxusní výrobek. Tak jsem se byl podívat, co to tam takhle anoncují a zjistil jsem, že tam prodávají nějakou šílenost úplnou, která tak vůbec nevypadala. A vzpomněl jsem si hned na jeden z úžasných Murphyho zákonů, který praví, že je-li výrobek označen nálepkou novinka nebo luxusní výrobek, nejedná se nikdy o novinku, tím méně o luxusní výrobek. Tak musím říct, že na tuhle věc, kterou jsem dneska viděl, to 100% sedí a pan Murphy má rozhodně pravdu. Tak, před námi poslední píseň této hodiny a dáme si krásnou rivolovku, vzpomínku na Vabyho, no a budu se na vás těšit pochopitelně po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný a ničím nerušený pondělní večer.

0: 22 hodin 7 minut posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radia a s vámi Petr Kocman. Na úvod hodiny jsem pro vás připravil ze svého archivu jednu nádhernou píseň, která mě provází vlastně celý můj život. Jmenuje se v originále You Don't Know Me a pochází od dámy, která se jmenovala Cyndi Walker. Ona se vlastně celým jménem jmenovala, pokud si dobře vzpomínám, jestli Judith nebo tak nějak, už to nevím přesně, ale Cyndi Walker je její jméno. A mimochodem také je někdy zapisována jako Lucille Ayland Walker, takže těžko říct, které z těch jmen platí, ale je to dáma, která by právě dnes slavila narozeniny. Ona se totiž narodila 20. července roku 1917 v městě Mart, Texasu, což je malinké městečko, přibližně 20 mil od města Waco, kde se narodili i další významní hudebníci. No a tahle ta dáma, představte si, začínala s muzikou už v dětství, protože její maminka hrála na piano, tak malá Cyndi ráda poslouchala a pospěvovala si a dokonce už v 5 letech začala nahrávat svůj zpěv a k tomu tančila. Takže opravdu hudebnice každým coulem. No a ona za svůj život, ona totiž hlavně byla skladatelka, nikoli zpěvačka, a ona za svůj život napsala přes 650 písní, z čehož minimálně takových 10, možná i víc, se dostalo do top 10, do hitparády, na první příčky hitparád zkrátka. A dokonce v roce 97 byla uvedena do Country Music Hall of Fame, do síně slávy country, a v roce 2011 také do síně slávy texaských textařů. No a ty její písničky, ty byly tak skvělé, že je zpívaly třeba takové hvězdy jako Bing Crosby nebo Frank Sinatra. Dokonce Elvis Presley zpíval její písně, také kapely Asleep at the Wheel, to byly skladby třeba Cherokee Maiden nebo Sugar Moon. Také Eddie Arnold zpíval její písně, Ernst Tubb, kapela The Byrds, Gene Autry, Ray Charles, Jim Reeves, samozřejmě píseň, mimochodem píseň Distant Drums, to je také její dílo. No, čili těch písniček je obrovská spousta, nebo si ještě vzpomínám třeba krásnou píseň The Gold Rush is Over od Henka Snowa. No, těch písniček je opravdu velké množství, takže dáma, které dodnes vzdávají hold v Nashvillu. A já jsem vám dokonce nedávno píseň, o které jsem už mluvil, pouštěl v úpravě jako duet Jitky Zelenkové a Davida Krause. A oni si ten text vypůjčili od Pavla Bobka. Představte si, Pavel Bobek kdysi podle té písně pojmenoval celé album a ta píseň se jmenuje Pouhý známý, tedy v českém přebásnění. Tuším, že ten text psal Pavel Vrba a já pro vás teď tu verzi mám od Pavla Bobka, takže vzpomínka na dnešní nedožité narozeniny Cyndi Walker a samozřejmě posílám pozdrav také Pavlu Bobkovi.
1: Kde tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, ano, milí posluchači, tak samozřejmě vy dobře víte, že Country Radio slaví 15. srpna 35 let od svého prvního vysílání a u té příležitosti se odehraje veliká oslava. Slavit se bude od rána až do večera v Pekovaru v Pekovicích v restauraci u Dolejších. No a u této příležitosti byla vydána limitovaná edice pouhých 350 kusů vstupenek. No a těch 200 z nich, které jste si mohli zakoupit na e-shopu, tak ty okamžitě zmizely. A těch 150, tak o těch můžete soutěžit vy, posluchači, přes den i večer ve vysílání. Takže ještě nějaké stupenky jsou v soutěži. A samozřejmě nebude to jenom tak, budete muset znát správnou odpověď na moji otázku a musíte se včas dovolat. No a jinak, co vyhrajete, tedy ještě zopakuju, vyhrajete 2 vouchery zdarma a k tomu 2 trička zdarma. A ta trička byla vytvořena podle návrhu jednoho z vás, posluchačů. No a s tím voucherem se dostanete jednak samozřejmě do Pekovaru, ale pozor, také do vlaku, protože u příležitosti 35 let Country Rádia bude vypraven speciální vlak, který pojede z Braníka. A proběhne to tak, že v 8 ráno se všichni sejdete na nádraží v Bráníku a od 8.20 tam živě přímo na peronu pro vás bude hrát kapela Šlapeto až do 8.50, kdy přijede vlak, který odjede o 7 minut později, tedy v 8.57. No a ve vlaku na vás bude samozřejmě čekat už náš milý průvodčí Standa Berkovec. No a z vlaku vystoupí 2 skupiny. Jedna z nich, to budou chodci takzvaně, ti jedou až do Kamenného přívozu a posázavskou stezkou se vrací do Pekovaru. No a nechodci ti jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pekovaru. Ta první skupina vystoupí ve stanici Petrov u Prahy, půjde rovnou tedy směr Pekovar. Ta cesta do Petrova trvá přibližně 35 minut a pak je to 15 minut pěšky. No a druhá skupina, směr Kamenný přívoz, pak pochod. Ta cesta vlakem trvá přibližně nějakých 50-51 minut, potom pěšky, ale pozor, 3 hodiny, no a příchod do Pekovaru zhruba ve 13 hodin. A tam už na vás bude čekat bohatý program, vystoupí tam Šlapeto, Mirek Paleček, kapela Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková tam bude, Petr Bohuslav samozřejmě, anebo také Milan Schmidt s kapelou St. Johnny. Takže tohle všechno je pro vás připraveno, kdybyste chtěli tábořit, tak můžete, ale musíte si to zařídit sami na veřejném tábořišti Pekovice na adrese Navýsluní 139. No a tam s vámi všechno domluví. Takže bohatý program je připraven. Tak a pokud byste chtěli vyhrát 2 vouchery a 2 trička, tak teď dávejte pozor. Poznačte si číslo do studia 210 323 333 a já mám pro vás následující otázku, na kterou musíte správně odpovědět. Prakticky od začátku svého vysílání má Country Radio stabilní staniční hlas jednoho skvělého českého herce a já se ptám, kterého? A možnosti jsou tyto. Tak za A je to Václav Vidra, za B Jiří Sovák, anebo za C Miloslav Mejzlík. A volat můžete právě teď.

0: No přátelé, i dnešní soutěž o dva vouchery a o dvě trička má svého vítěze, v tomto případě vítězku, posluchačku Hanku, kterou právě teď vítáme večerní vysílání Country Rádia. Hanko, ještě jednou vám přeji krásný večer. Tak, mě zajímalo, který výborný český herec propůjčuje v podstatě už od samotného začátku, co Country Rádio funguje, svůj hlas. Možnosti byly tyto. Buď to je Václav Vidra, nebo Jiří Sovák, anebo Miloslav Mejzlík. A vaše správná odpověď zněla?
1: Bylo to za C, pan Mejzlík.
0: Ano, je to tak. Vychutnejte si potlesk, je pouze pro vás.
1: Děkuji.
0: Tak, vy jste to samozřejmě věděla, od vás to nebyl jenom tak typ náhodný, akorát jste říkala, že jste se s manželem nějak nemohli ještě dohodnout nějak, že jo?
1: On typoval pana Vidru.
0: Ano. Tak ještě, že jste řekla vy, ještě, že netypoval manžel teda. Tak je to dobrý. V každém případě vám moc gratuluju, užijte si oslavu Country Rádia. A ať se to vydaří.
1: Já jsem zase svátek, tak to bude výborný.
0: No, bude to skvělý, bude to velká party. Takže moc se tam na vás těšíme, mějte se hezky a posílám vám jednu písničku Donna Williamse, Some Broken Hearts Never Mend. Mějte výborný. Se hezky, naslyšenou.
1: Krásnou dobrou noc, naschanou.
2: Večerní klídek s Petrem Kocmanem na kam.

Vracel jsem se teď o víkendu z koncertu a poslouchal jsem v autě mého milovaného pana Wericha a zrovna tu pasáž, kde se baví o tom tykání a ovykání, že to není tak jednoznačné, protože jak on pravil, tak ono se hůř říká vy vole než ty vole. A s tím tykáním je to vůbec zvláštní a vzpomněl jsem se taky na Marka Ebena, ten to popisuje ve své knize a mimochodem tam popisuje to, co přesně si myslím i já celá léta. Dostaneme se k tomu, tak já tady budu citovat. To Markovo povídání pochází z 26. března roku 2018. Nevím jak vy, ale já nejsem velkým příznivcem takového toho rychlého tykání. Když člověk někam přijde, sotva se rozkouká a už mu mezi lopatkami přistane něčí ruka a podrý hlas povídá, budeme si tykat, ne? Nejradši bych řekl, ne, ale nejde to. Respektive, šlo by to, ale člověk se vystavuje riziku, že ta ruka, co mu přistála mezi lopatkami, mu teď přistane mezi očima a bude sevřená v pěst. Nicméně, já mám rád, když se s tykáním nespěchá, když se tomu dá čas. Ono to pak tak pěkně zraje a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy už to vykání začíná být nějaké divné. Oba dva to víte a tak k tomu dojde. Ovšem, jak k tomu dojde? To je taky něco, co jsem nepochopil. Ten rituál. Třeba 5 let sedíte s někým v práci, pak si řeknete, že si budete tykat a on řekne, tak já jsem Miloš. A vy řeknete, já jsem Marek. To mi připadá absurdní. Jako byste se předtím jmenovali jinak. Vy přece už leta víte, že je to Miloš. Stejně jako on ví, že jste Marek, ale z jakýchsi zhovadilých důvodů se představujete, jako byste se viděli poprvé. Uvažují, čím by se to dalo nahradit. Jestli by si třeba ti dva po tom tykání nemohli říct něco, co se při tom vykání říkalo špatně. Třeba, teď ti to můžu říct, vždycky si mi lezl na nervy.

Už se setmělo, tak je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekaný. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u Výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to bar.

0: 15. srpna roku 1991 se v 15 hodin a 15 minut z pražského výstaviště rozletěl signál country rádia do vysílacího éteru. Před 35 lety to všechno začalo.
1: 35. chlapci jako květ.
0: Country rádio slaví 35 let. Prvních 350 z vás zveme 15. srpna na jedinečnou rádiovou oslavu. Pojedeme vlakem z Bráníka, projdeme se nádhernou přírodou Posázaví po Posázavské stezce. Můžete se také těšit na setkání s vašimi oblíbenými moderátory a užijete si i vystoupení muzikantů z našeho rádia. Veškeré informace o tom, jak se akce zúčastnit, se dozvíte na www.countryradio.cz.

Dneska by slavil narozeniny ještě jeden hudebník, asi se Christopher John Boyle, kterého ovšem všichni znají v hudebním světě jako Chrise Cornella. Narodil se v Seattlu ve státě Washington. Bohužel nás opustil velmi mlad, v pouhých 52 letech v roce 2017. No a znát ho budou samozřejmě hlavně milovníci rockových kapel Soundgarden nebo Audioslave. Já sám jsem ho zaznamenal poprvé právě s kapelou Soundgarden s písničkou Black Hole Sun. To byla velká pecka 90. let. Tuším, že to byl nějaký rok 93 nebo 94. A už tam jsem zaznamenal jeho velký hlas, který je mimořádný, protože měl obrovský rozsah, představte si, 4 oktávy, což je něco unikátního. Byl vlastně irského původu, protože jeho rodiče byli z Irska, nebo prarodiče, ale on byl celý život vlastně vychováván v typické americké rodině. No a už od dětství měl vřelý vztah k hudbě. V 9 letech totiž začal poslouchat Beatles, poté, co našel velkou sbírku nahrávek v suterénu sousedova domu. No a nejprve také bral hodiny klavíru a pak začal hrát dokonce na bicí a mimochodem hraje ještě na kytaru, na baskytaru, mandolínu, harmoniku, dokonce na banjo a na mandolu. No a roku 78 se jeho rodiče bohužel rozvedli a o rok později odešel ze střední školy, jednak kvůli problémům s autoritami a jednak protože chtěl pomáhat své mamince a pracoval tak v rybím velkoobchodě a byl také šéf kuchařem v restauraci. Ale potom už to byla ta dráha hudebníka, kapely, které jsem zmiňoval a hlavně skvělé písně. No a mimochodem tenhle ten rocker Chris Cornell byl milovník country hudby a složil několik country písní a naspíval je také, jednu dokonce věnoval Johnny Cashovi, ale já jsem teď připravil skladbu, která vlastně je ryzí countryovka, jmenuje se You Never Knew My Mind, zpívá dnešní bohužel oslavenec, který už to neoslaví, ale vzpomínáme na něj, Chris Cornell. No a já se na vás těším po 23. hodině, Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Je 13 minut po 23. hodině, posloucháte pondělní prázdninové noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v téhleté hodině jsem se rozhodl, že si dáme ještě jednu soutěž. Tak dobře poslouchejte, číslo do studia mnozí určitě máte, kdo ne, tak si poznačte 210 323 333, pak vám ho ještě zopakuji. Teď bych ovšem rád v úvodu hodiny popřál k narozeninám jednomu vynikajícímu hudebníkovi. Právě dneska slaví narozeniny slavný rockový kytarista Santana. Carlos Santana celým jménem, ale když řeknete Santana, tak všichni vědí na celém světě. Je to opravdu výjimečný kytarista, který spolupracoval a spolupracuje dodnes s mnoha hvězdami různých hudebních odvětví, oborů. Ať už jsou to zpěváci a muzikanti jazzoví, bluesoví, swingoví a tak dále, protože těch žánrů on opravdu zvládne zahrát spoustu. No ale možná jste nevěděli, zjistil jsem to respektive i ve svém okolí, že mnoho dokonce i muzikantů netušilo, že Carlos Santana, byť tedy velký rocker, spolupracoval i s Willie Nelsonem a to nádherné solo, respektive ta nádherná sola v písni They All Went to Mexico, kterou u nás naspívá česky Michal Tučný, jako všichni jsou už v Mexiku, tak ta sola do té písně Willie Nelsonovi nahrál právě Carlos Santana. A ta písnička ku podivu nevznikla na albumu Williho Nelsona, ale pochází z roku 1985 a byl to album Carlose Santány s názvem Havana Moon. Tak pojďte si poslechnout ještě jednou to nádherné solo, které tam Santana Willie Nelsonovi nahrál. They all went to Mexico a dnešní oslavenec.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

zastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Tak, Mirek Hofman společně s Greenhorny, respektive v té době ještě stále Zelenáči, dospíval tajemnou píseň Dívka s vlasem medovým. A my jdeme na slibovanou soutěž, takže připravte si telefony a telefonní číslo. To je do studia 210 323 333, ještě jednou opakuji, 210 323 333. No a co můžete vyhrát? Tak, nebude to dneska kniha, ale bude to, tak jak jste z toho měli doposud radost po každé, velkou, tak vyhrát můžete voucher na streamovací službu Prima Plus, a to na celý rok. 12 měsíců budete moci koukat na Primu, a to bez reklam, což je naprosto senzační věc. A můžete si tam vlézt do té videotéky, je tam spousta filmů, seriálů. Ty seriály dokonce můžete vidět na Prima Plus i v předpremiéře, to znamená, když například bude nějaký nový díl seriálu v úterý, tak vy už ho v pondělí můžete vidět. No, je to senzační. A hlavně, jak říkám, bez reklam. Je tam toho spousta, jsou tam filmy různých žánrů. Takže to bude výhra pro vás, Prima Plus. No, ale musíte mi zodpovědět správně otázku. A musíte se dovolat jako první, samozřejmě, zatímco bude hrát píseň. A mě zajímá, dávejte tedy pozor, kterou z následujících písniček, které vyjmenuji, tedy v jejich českém provedení, nesložil John Denver. Opakuji, nesložil John Denver. Možnosti jsou tyto. Za A, Paní má se má. Za B, Když milenky pláčou. Nebo za C, Ještě je čas. Tak kterou z těchto tří písní nesložil John Denver? A volat můžete právě teď.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní navýsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: No, přátelé, tak telefonátů obrovská spousta, volali jste do poslední chvíle, žel bohu, ne tedy všechny odpovědi mě uspokojily, nebyly správné, ale to všechno do chvíle, než zavolal posluchač Jiří, kterého právě teď vítám ve večerním, no vlastně v nočním vysílání Country Radio. Jiří, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: I vám dobrý večer.
0: Tak, vy jste se projevil jako absolutní odborník a fanšmekr na country, což mě moc těší, protože jsem se ptal, kterou z následujících písní v jejich českém provedení tedy nesložil John Denver a možnosti byly tyto. Paní má se má, když milenky pláčou, nebo ještě je čas. A vy jste naprosto správně odpověděl, že John Denver nesložil.
1: Ještě je čas.
0: Ano, je to tak. To byl samozřejmě ode mě chyták, protože písničku Ještě je čas v originále jako For the Good Times složil Kris Kristofferson. No a zvláštní je, že hodně posluchači typovali, když milenky pláčou, že ji nesložil John Denver, ale to je krásný. Ano, to byl Any Song, krásná píseň, kterou složil pro svoji ženu. Takže Jiří, gratuluji vám, voucher už jsem odeslal, užijte si streamovací platformu Prima Plus, je tam spousta i hudebních všelijakých pořadů a filmů, tak ano. Si užijte. Mějte se moc hezky, rád děkuju. Jsem vás slyšel a zase třeba někdy naslyšenou.
1: Výborně, děkuju, hezký večer.
0: Vám taky. Ano.

Tak Vabiraněk prvním vlakem zamířil na jih, ovšem já zamířím domů, protože se blíží půlnoc, tak se s vámi loučím. Budu se na vás těšit samozřejmě zítra od 20 hodin. Když dovolíte, ještě bych vám na dobrou noc rád řekl nádherná slova, která kdysi pronesl slavný výrobce aut, pan Henry Ford, který řekl, že každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Tak a úplně na závěr bych rád ještě vzpomenul úžasného člověka, kterého, myslím si, troufnu si tvrdit, máme všichni rádi, a kterým byl pan Jiří Grossman, protože ten by právě dnes slavil 85. narozeniny. Tak bych na něj rád zazpomínal písní, kterou já od něj mám nejraději už od klukovských let a provází mě celý život a doufám, že stále bude. A stejně tak i vás. Je to skladba Jako kotě si příst. Mějte se moc hezky, přeji vám klidné sny, zítra úspěšný a krásný den a naslyšenou se s vámi opět těší Petr Kocman.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude skupina Everly Brothers. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Klesla na něj minule první Ella Langley s písní Be Her. A je tu místo čtvrté, opět Ella Langley, tentokrát duetu s Morganem Wallenem. Song se jmenuje I Can Love You Anymore. A pak přijde Morgan Wallen sám se songem Don't We, je totiž třetí.

Doznělo místo třetí Morgan Wallen Don't We a máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhý je Jason Aldean s písní Don't Tell On Me a pak zazní vítěz tohoto týdne je jim Josh Ross s písní Hate How You Look.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1973 byla nahrávka Barbry Fairchild, Teddy Bear Song. Další hit v roce 1973 měl Charlie Rich a jmenoval se Behind the Closed Doors. A do třetice hit roku 1973 Gene Pruett, Satin Sheets.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je skupina Everly Brothers. Don Everly se narodil 1. února 1937 a Phil Everly 19. ledna 1939. Pochází z farmářské rodiny, hospodařící v Apalačském pohoří. I přesto, nebo právě proto, se jim dostalo základního hudebního vzdělání a protože byli kurážní, usnadnilo jim to první krůčky při veřejných vystoupeních v místních rádiích či v klubech v okolí. Od malička spolu nejen vyrůstali, ale i dělali vše ostatní. A tak už na škole byli známi jako duo, společně narukovali do armády, společně si zaplatili natočení prvního demosnímku, společně později podepsali kontrakt na nahrávání desek a také společně vstoupili do Grand Ole Opry.

Pochopitelně, že Everly Brothers začínali s tradiční country, ale jak byli hudebně nadaní, vstřebávali vlivy i ostatní muziky, kterou kolem sebe na počátku 50. let slyšeli, a zcela přirozeně se jim podařilo vytvořit nový fenomén. Standardní countryový dvojhlas, naroubovaný na popovou melodii, byl tehdy překvapující a pro popové či rock'n'rollové publikum příjemnou novinkou. Zejména 50. léta byla pro Everly Brothers nejúspěšnějšími léty právě proto, že se v jejich repertoáru přirozeně spojovaly hudební fenomény té doby. Country, rock and roll i pop. 11. května 1957 poprvé vystoupili v Grand Ole Opry. Největším hitem pak byl hned ten první Bye Bye Love. A do roka do dne, tedy v roce 1958, už vedli všechny žebříčky popularity i prodejnosti. A v nich se udrželi až do 60. let. Tam pak začali sbírat i oficiální ocenění, zlaté desky a podobně.

Koncem 60. nastal díky změně vkusu publika i jistý sestup z výšin slávy, ale Everly Brothers se stali stálicemi a měli i svůj televizní pořad. Zkoušeli lecos, vystupovali samostatně, kladli větší důraz na pódiovou prezentaci a podobně. To vše jim sice už nepřineslo první místa v hitparádách, ale napevno je to zakotvilo v popularitě u obecenstva. Nicméně v roce 1973 se rozcházejí definitivně a dále působí každý sám. Povedlo se jim kouzlo nechtěného, poslední společné album se jmenovalo The End of Era, tedy konec jedné éry, a natáčeli ho v době, kdy netušili, že jejich rozchod bude až na výjimky definitivní.

Everly Brothers patří k nejvýznamnějším postavám nejen jediného hudebního stylu, ale svým projevem ovlivnili rock and roll, country i pop, ze kterých současně čerpali svou inspiraci a naopak z jejich odkazu ještě dlouho desítky interpretů čerpalo. Namátkou i Beatles nebo Simon & Garfunkel. Příčinou bylo jejich pojetí hry na kytaru a prolínání dvojhlasu, v podstatě obojí jednoduché, ale o to účinnější. Časem své umění rozvinuli od rychlých popěvků i ke středně rychlým či pomalým baladám. Jednoduchost melodií a působivost vokálů však zůstala. No a s receptem, který slyšíte z každé jejich písně, vystačili po celou svou kariéru.

0: k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

směrem na Bagdád. Vyzbrojeni v každé ruce aktivátor spouště, oddělení

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, seč maluj sám strong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží, neprší a neprší.

Nejdříve si zopakujeme, jak vlastně obr vypadal. Můžeme klidně říci, že obr byl na první pohled chlap, tedy ale chlap obrovský, náramný a celkem co do velikosti téměř přehnaný. Obři měli nosy všelijaké, vousiska rozmanitá, hlavy rozcuchané nebo ulízané, anebo plešaté. Tedy vzezření venkoncem lidské, že ano. Až na to tedy, že vlas obří byl tlustý jako dietní párek, palec u nohy větší než kančí kýta a tahle nadměrnost právě z nich činila stvoření nelidská. Neboť, co jest lidské na člověku? No právě to, že není ani příliš velký, ani příliš malý. A takový obyčejní človíčkové bydlívali v šumavských údolích, zatímco na vysokých temenech šumavských hor sídlili obři. Človíčkové v údolích se plahočili za denním chlebem a obři je líně pozorovali z výšky hřebenů hor. No, celkem nic nedělali a většinou se nudili tedy obři. Jednou časně z rána se na Šumavě narodil náramně krásný den. Takový, jakých na Šumavě nebývá mnoho. Kdy sluníčko hřeje od časného rána až do západu, hřeje ale nepálí, kdy z Čerchova je vidět až do Brd a snad ještě dál, zkrátka a dobře vonavý, průzračný a vlahý všední den. Lidi se radovali v údolích a obři si lebedili na horách. Toho dne při západu slunce stáli obři vztyčeni na nejvyšších hřebenech a chytali na svá obří záda poslední vlažné paprsky sluníčka, které se už chystalo za obzor. A jak tak stojí zády ke slunci, všimli si, že se jim stíny prodlužují. Čím bylo sluníčko níže, tím dále plazily se obří stíny. Kluci, povídá obr na Čerchově, kluci, pojďte si zahrát na většího. No a jak prej se hraje na většího, hulákali druzí obři přes údolí a stráně. Čerchovský obr prohlásil, že se hraje jednoduše. Komu stín dopadne dál do kraje, ten je větší než ten, jehož stín dopadne blíž do kraje. No to je to celý. A od té doby vždycky, když končil jasný den, bylo možno vidět obry na horách, jak vystupují na špičky, aby protáhli svůj stín, jak hulákají z kopce na kopec škádlíce se jako kluci, prostě jak si hrajou na většího. Dneska se už těžko dá říct, který z nich to byl, který začal první fixlovat neboli hrát falešně. Dal si pod nohy dva velikánské placáky a při západu na ně vystoupil. No to se ví, že jeho stín se doplazil nejdál, až do podmokel, když stál na nejvyšším bodě ze všech obrů. No to je každému dneska jasné. Jenže tenkrát to obři nemohli hned tak prokouknout, když o fyzice neměli ani tuchy. Ale žil tam v údolí jakýsi intelektuál, nejspíš učitel. A ten vysvětlil podstatu fixlování jednomu pasáčkovi krav. A ten pasáček to zase řekl z hlouposti asi 5 jiným obrům a tak se stalo, že při každé hře na většího vznikala různá překvapení, neboť fixlovali všichni. Až jednomu obru se podařilo vrhnout stín daleko za Drážďany a řekl s klidem, že už hrát nebude, že je největší. No, dneska už vědci asi nezjistí, kdo dal komu první facku. No, já mám za to, že to byl ten, co nejvíc fixloval, protože vždycky ten, co nejvíc fixluje, se nejvíc brání proti jinému, který taky fixluje. Takže tu první facku podle mě, tedy podle mé teorie, dal nejspíš ten obr z Čerchova obrovi, kterému dopadl stín až za Drážďany. Ono je to konečně dneska jedno, kdo to vlastně všecko začal, ale ta rvačka, která z té facky povstala, tedy to byla rvačka v skutku obrovská. Obří dech plný zloby i nadávek a facky poletující z hory nahoru
To všechno zvedlo mrak prachu, loňského listí a jehličí, mrak zaclonil slunce a v nastalé tmě, jako by se celá Šumava bortila na cucky. Obři do sebe mydlili, občas to blesklo jiskrou vykřísnutou balvanem, který skálu drtil, lidičky utíkali z vesniček, zachraň se, kdo můžeš, leč stejně jich tam mnoho zůstalo pod lavinami vývratu a pod troskami obří války. Až za 7 týdnů a 7 neděl mrak zloby a špíny se usadil a na Šumavě začalo svítat. Sluníčko se nestačilo divit. Svítilo sice opět na Šumavu, ale na jinou Šumavu, než bylo zvyklé svítit. Po obrech ani stopy, místo zelených hor, hromady balvanů a šutru. 200 let trvalo, než déšť vymil rány, než sluníčko je vysušilo, než se břízky začaly bojácně vracet mezi suť a než si potoky a říčky nalezly nová stálá koryta. A ještě jednou 200 let, než mohl na Šumavě vítr rozhoupat vrcholy vysokých smrků. A ještě jednou 200 let, než se do údolí mohli vrátit noví človíčkové a než mohli začít znova svou práci. A to všechno zavinili 2 obři, kterým nestačilo, že jsou obři, ale kteří chtěli být obři ještě obrovatější. A proto hra na většího by měla být jednou provždy zakázaná.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

oči se nebo hlížej, co z komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

až pochopíš a necháš účtování, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.